0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hello, darkness, my old.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

na Rádiu Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
2: Přijela jsem tramvají, mám jízorhem na blikačkou. Ne.
1: Zaplatila jste parkovné.
2: Jsem tady autem.
1: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
2: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, no poloviční, v muzeu MHD. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
1: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
2: Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
1: Ono to zní trošku jako takové to kliše, hodně se to používá. Ty věci s příběhem.
2: Ano, ano.
1: Ale když je ten příběh poutavý, tak ono tak to dýchá úplně jinak, ta věc.
2: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
1: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
2: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je, jakoby, ne že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba a právě pamětníci, co pamatujou ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ježiš, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
1: A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, to tramvaj.
2: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na tyhle ty muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem se vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
1: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
2: Mám tam svoje berušky.
1: Berušky?
2: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba je s obdivu.

0: šlo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
1: Takže vy jste se minuli.
0: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
1: Říká Karolína Hubková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
3: Nevadí mi, přijímám je, chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak, ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré, ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
2: A tu úplně novou, to 52T, to už jste

0: řídila?
1: Musím na to mít řidičský oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si dodělává právě oprávnění na tu Škodu 52T.
0: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný papír.
1: Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
0: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
1: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
0: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
1: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
0: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
1: Ne, to většinou v dnešní době už se toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se jdou třeba v lese po letech.
0: V lese?
1: Ano, ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to byl včelí úl kdysi, nebo něco takového.
0: No, nebo si to někdo postavil jako chatičku tam?
1: Je to dost možné.
0: To by byly taky věci s příběhem.
1: To jsou věci s příběhem.
0: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
1: Ano, ano.
0: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se říká.
1: Takhle. Když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš byl dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u tratě většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milující dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
0: Říká jedna z nich, Karolina Hubková.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, já chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii. Tam mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě. Takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním a tvořením na těch sociálních sítích.
2: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
2: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti. A zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme štílenejma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal si z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, jste jich vyzkoušela, X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo,
2: ano,
1: a co vás trošku třeba otlouklo.
2: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
2: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let. Takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je, ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojička, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi ráno takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet, anebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si.
2: Tohleto dětský období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska, jo. Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo, tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný. Už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
2: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
2: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký, jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
2: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela, on si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho vzbudilo nějakou žádlivost třeba, a nebo se k němu dostali nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazdil a už se to nedá narovnat.
1: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
2: Vůbec
1: jakoby nejde.
2: Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
1: To je život stává. A já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
2: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
0: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.

0: až na dřeň.
1: Co to nosili v tom vztahu? Jak jste to řešila?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, teď on je vlastně hodnej, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd. Ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
2: Stopňuje se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned? Ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje a uklidňuje.
2: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor. Tady už musíme spozornit
2: tak těch,
1: a odejít třeba.
2: Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře. A to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevydal nádobí zmyčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
2: Oh. Cesta za Jozívkem to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to praví. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám, ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko. A já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký.
0: Je Jako doma na rádiu Praha.
3: Jako doma na rádiu Praha.
0: Support lesbien.
3: Support lesbien.
4: Na Praze doma.

0: na dřeň.
1: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám, vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná. Známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, Ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teď na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jakou mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět. Protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už, jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Plus tu otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny, vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jak jí řídit, když byl Josífek malý a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuji, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám moc krát děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Inexis Disappear je 6 hodin ve studiu se mnou. Štěpánka Martanová, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezký dobrý den. Vedení hlavního města dnes spouští web s informacemi k metropolitnímu plánu. Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny. Čeští hokejisté si na mistrovství světa poradili se Švédskem a vyhráli 4-3. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne se mohou vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty v Praze 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha dnes spouští webové stránky, kde si lidé mohou prohlédnout podrobně metropolitní plán. Na tomto speciálním webu jsou informace o vypořádaných připomínkách. Přesný čas spuštění stránek magistrát nezveřejnil, chce předejít počátečnímu přetížení. Podle dokumentu se bude řídit rozvoj města zhruba dalších 25 let. Radní začali metropolitní plán projednávat včera. Kvůli jeho obsáhlosti o něm budou hlasovat zítra na mimořádném jednání, jak říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
3: Všichni vlastně mají řádně podklady v systému, kterýmu se říká TED, a můžou si je prostě otevřít a ve středu ten materiál bude úplně kompletní a doprojednáme ho a pan primátor ho dá hlasovat.
1: Pokud radní plán schválí, budeme o něm jednat příští týden zastupitelstvo hlavního města. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznamy škol, na které se uchazeči mohou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Rozhodlo o tom kabinet ANO, SPD a motoristů. Opatření bude platit zatím do konce května. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se na způsobu výpočtu maximálních cen benzinu a nafty a na jejich zveřejňování nic nemění. Cenové stropy totiž bude dál zveřejňovat rezort financí. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
4: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
5: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně, tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
1: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice společně s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak v Praze je zatím po 6. hodině klidný provoz, menší zdržení čekejte tradičně v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem z Úval, to zdržení směrem do centra Prahy je zatím asi 5 minut a 5 minut naberete i v Karlovarské do centra před křižovatkou se Slánskou.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Minut po 6. startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 19. května. Ivo a Celestína mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Welshly Arms, jejich Sanctuary. Baby, I'm sorry. I'm sorry to... taky Clock Clock a Sorry, ale hodinu odstartují Alef Arben.

Když byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcela Fiedlersky, Vanilko BNB, je 6:45. A taky je úterý 19. května, v Praze bude oblačno, až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 8 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích dneska ráno, z dopravního infocentra sleduje Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz směrem do centra. Začíná se plnit Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, asi 10 minut. Naberete od Hradecké dálnice D11 do omezení u Štěrbohol. 10 minut se zdržíte také na jižní spojce, směr Černý most, a to z Lanového mostu také k Průmyslové. A plní se už i také Liberecká ulice na příjezdu do Holešoviček. Zatím se pomalej jede od sjezdu na Prosek, je to asi na 10 minut.
1: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je 6:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezké dobré ráno. Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak podle města přehlednější. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezení hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze a rady se záminkou vytvoření veřejně prospěšné organizace. Podle Muska se ale postupně odchýlila od tohoto záměru a stala se komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Proto teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. A fotbalisté Arsenalu si poradili v předposledním kole Premier League z Burnley 1-0 a mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Na první příčce pořadí mají 5-bodový náskok na Manchester City, který má dnešní dohrávku k dobru. Úterý bude v Praze oblačné až polojasné, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se ještě na silnice, ten pohled nám zprostředkuje kolega Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze postupně sílí pravosměrem do centra na hlavních tazích. Plní se třeba Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, je to asi na 10 minut. 10 minut pak naberete i na jižní spojice, a to směr Černý most, konkrétně od Spořilovské také k Průmyslové ulici. Plní se také Liberecká do centra, a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Čekejte asi 10 minut navíc a kolony asi na 5 minut jsou také v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich a nebo také v Karlovarské od Pražského okruhu ke Slánské ulici.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl sedmé v ranní Praze, Ariana Grande, The Weeknd a Love Me Harder. A budou taky Sam Fender a Olivia Dean, Rain Man.

0: Tak to byla Chappell Roan a její The Subway. Já jsem se trošku přibrzdil, protože jsem zjistil, že mám připravený úplně špatný zvuk na to, co vám teďko chci pouštět. Jo, výborně. Tak už to je opravené. Jdem na to. Studentům středních škol začala profilová část maturit. Skládají zkoušky z češtiny nebo cizího jazyka, také z odborných předmětů podle zaměření školy. Včera maturovali studenti gymnázia Zikmunda Vintra v Rakovníku.
1: Vážený pane předsedo, pane řediteli, vážená komise i třído. Pane předsedo, rád bych vám představil Ktávu letošní, která bude teď tento týden s námi maturovat.
2: Takhle zahájil třídní učitel Petr Diršmít maturity na Rakovnickém gymnáziu. Studenti potom začali s losováním otázek.
3: 20.
4: No hele, dýchací, teď jsme to brali ve třetí.
2: Mezi zhruba 60 letošními maturanty je například Jan Maren.
5: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu. A u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie. Ta si myslím, že je taková docela těžko uchopitelná. I když na druhou stranu ta moderní filozofie taky není nic pěkného, ale tu bych si klidně vlastně vybral.
2: Maturitu tady skládá také Ondřej Berty, mimo jiné ze španělského jazyka.
6: Na tu španělštinu jsem se moc nepřipravoval, protože jakoby já umím italsky, protože můj táta je Ital, takže jakoby španělština je taková docela jednoduchá pro mě.
2: Studenti si můžou vybrat i další předměty, které škola vyučuje, vysvětluje její ředitel Tomáš Kopřiva.
7: Český jazyk mají všichni povinně, potom si můžou vybrat, jestli maturují v té společné části z matematiky nebo z jazyka, a pak následně v profilové části, což probíhá ta ústní část, tak tam si mohou vybrat ze tří předmětů. Když si vyberou jazyk, tak následně v tom pokračují, takže si už vybírají potom jenom dva předměty. Pokud si ve společné části vyberou matematiku, tak potom si vybírají další tři předměty do té profilové části.
2: A dodává, že na přípravu mají maturanti zhruba 2 týdny.
7: Doufám, že příprava na maturitu probíhala celé studium, takže že jsme je řádně připravili, že to všechno nenechávali až na poslední týden, ale studenti vlastně napíší didaktické testy a potom mají následně poslední zvonění. A letos to studentům vycházelo, že měli 14 dní volno a možnost přípravy na maturitu.
2: Profilové maturitní zkoušky potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, stále jsme na 8, foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
8: Hezké ráno, tak v Praze už je silný ranní provoz a navíc komplikace nově na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. U sjezdu na Zahradní město a Strašnice stojí nepojízdné nákladní auto. Překáží v pravém pruhu, kolona je tak od magistrály asi na 20 minut. Uspává se pak i Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, zdržení provoze 20 minut. Také v Liberecké kolona z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka, také tam čekejte 20 minut navíc. Popojíždí se i na příjezdech ke křižovatce Vipy, to jak v Bělohorské obousměrně, tak i v Kukulově od Motola. Je to na 10 minut. 10 minut se zdržíte i na konci Rozvadovské spojky před Bucharovou nebo také v Poltavské od Balabenky k Blance. A ještě Pražský okruh, ten se ucpává směrem z D1 na letiště. Ty kolony jsou teď od Lochkovského tunelu, zase je z Barandov. Čekejte 10 minut navíc.
0: Moc díky a hezké ráno.
8: Hezké ráno taky.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Topí

107,1 FM a DAB+. Plus. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Praha 5 nechala preventivně odstranit z kluzavku, na které se nedávno zranil chlapec. Trump údajně na poslední chvíli zrušil dnešní útok na Irán. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3. A v Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne možnost přehánky a denní maxima 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kluzavku na dětském hřišti Okrouhlík nechala radnice Prahy 5 z preventivních důvodů odstranit. Před dvěma týdny se na ní vážně zranil 8letý chlapec. Vedení městské části si zároveň nechalo zpracovat 2 znalecké posudky o bezpečnosti atrakce, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
2: Aktuálně máme k dispozici první posudek, který říká, že skluzavka odpovídá normám. Nicméně byly zjištěny drobné závady, které ale neměly vliv na popisovaný úraz. Druhý posudek budeme mít k dispozici během tohoto týdne.
0: Do budoucna má starou skluzavku nahradit nová, která bude vhodná i pro mladší děti. Miliardovou zakázku na projekt stavby nového hlavního nádraží v Brně v červnu vypíše Správa železnic. Projektanta chtěli železničáři hledat už loni, ale minulá vláda na něj v rozpočtu nevyčlenila peníze. Současný kabinet finance schválil. Podle Správy železnic začne stavba nejdřív v roce 2028. Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Lidé můžou navštívit také třeba speciální výstavy nebo venkovní promítání filmů. Kraj organizátory podpořil necelými 4 miliony korun. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
3: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2-3 days.
4: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas.
0: Češi si ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji připsali druhou výhru. Nad Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0, ale nakonec se radovali z vítězství 4-3. Obránce národního týmu Tomáš Cibulka popisuje, jak moc je po historické porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje cený.
5: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně. A povedl se nám začátek, 3 góly. Bohužel pak jsme to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Podíváme se na dění na silnicích a to nám zprostředkuje Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, tak hodně už se stojí. V Praze je velmi silný ranní provoz a komplikace přetrvávají na jižní spojice směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město stále překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona kvůli tomu je od magistrály asi na 20 minut a plní se i Spořilovská odchodova k jižní spojice. Ucpává se pak tradičně Štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu zdržení 20 minut. Na severu je ucpaná Liberecká, tam je kolona z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Také čekejte 20 minut. Navíc popojíždí se na příjezdech ke křižovatce Vypich, a to jak v Bělohorské obou směrně, tak i v Kukulově od nemocnice Motol, je to vždy asi na 10 minut. 10 minut naberete na konci Rozvadovské spojky, na vjezdu do Bucharovy nebo také v Poltavské od Balabenky k Bulovce. Pomalu se jede i po Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. 10 minut postojíte v koloně z kongresového centra právě do Telegerové a v Evropské směrem do centra také kolona před Divokou Šárkou na 10 minut. A zdržení je i na Pražském okruhu. Obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Strakonické i od plzeňské D5, směr letiště zdržení delší asi na 20 minut.
6: Lukáši, já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 19. května. Máme 5 minut po 7. Dobré ráno. Za chvilku Samba 12 to 12. Bude taky Pink a Runaway.
1: Rádio Praha a Honza Chlan.

0: byli Four Non Blondes a What's Up, je 7:45, posloucháte Rádio Praha, zajímat nás teď bude datum 19. května.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Úterý 19. května, svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek před 490 lety v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů. Rozhledna na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí byla oficiálně zpřístupněna před 30 lety v roce 1996. Ze stříbrné krasavice jsou za pěkného počasí vidět Orlické hory, Krkonoše, Českomoravská vrchovina nebo Králický sněžník jako na dlani.
4: Ukrývá se pod růží.
3: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
4: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
3: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
4: Pokrevní linie.
3: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Íránský prezident Ebrahim Raisi zahynul na palubě vrtulníku před 2 lety. S ním zahynul i jeho azerbajdžánský protějšek Ilham Aliyev. Letěli slavnostně otevřít novou přehradu mezi oběma zeměmi. Helikoptéra se státníky havarovala v hustém dešti a mlze. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
5: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
3: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
6: Zavři oči v rouku.
7: Ale vy někde to...
6: Dobré.
3: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou 2 českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. 65 je sportovnímu komentátorovi Stanislavovi Bartuškovi. Na den přesně, ale o 10 let mladší je jeho kolega Michal Dusík. Dneska je mu 55. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, během odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Maxima 20 až 22 stupňů, teď jsme na 10 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Dáme si ještě dopravní informace, ty připravil Lukáš Miller.
8: A je jich docela hodně. Hezké ráno. V Praze velmi silný ranní provoz, navíc stále komplikace na jižní spojce směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město překáží nepojízdné nákladní auto. Kolona od magistrály je na 20 minut a plní se kvůli tomu i D1 od Průhonic až na jižní spojku. Ucpává se pak Štěrboholská spojka z Černého mostu k Europarku, zdržení 25 minut. 20 minut naberete v koloně na severu Prahy v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Plní se i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické kolona od Lahovického mostu asi na 20 minut. Stále ucpané jsou příjezdy ke křižovatce Vypich, jak v Bělohorské z Bílé hory, tak i v Kukulově od Motula, je to na 10 minut. 10 minut naberete na konci Rozvarovské spojky nebo také v Povltavské od Balabenky k Blance. Pomalu se pak jede po Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy, to je na 10 minut a kolony čekejte i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od Strakonické, tak také od plzeňské dálnice.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
8: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
9: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
10: Praha žije.
11: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
10: Praha žije. Simple Minds. Live in the City of Angels. Simple Minds. Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds. Simple Minds. Live in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
11: Praha žije.

0: Půl osmé, čas na zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Restaurátoři opravují pomník obětem druhé světové války v parku Na Jezerce v pražských Nuslích. Praha 4 za renovaci zaplatí asi 100 000 korun. Většinu částky poskytlo ministerstvo obrany. Podle radnice je místo ve špatném stavu. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Dříve médiím řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se teď zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Radlem. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to její gubernátor Javier Lev na sociální síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sobyanin dříve uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém v okolí ruské metropole zemřeli 4 lidé. A čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa. Obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým se díky tomu připsal druhou výhru a odčinil zaváhání se Slovinskem. Příštím soupeře Čechů bude ve středu Itálie. Úterý bude v Praze oblačné až polojasné, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty maximálně 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je tu Lukáš Miller.
3: Ano, tak v Praze stále je silný ranní provoz a největší komplikace na jižní spojce směr Černý most kvůli nepojízdnému nákladnímu autu u Zahradního města. Stojí kolona už od magistrály asi na 20 minut a plní se kvůli tomu i D1 de facto od Průhonic až k jižní spojce. Stále ucpaná je i Štěrboholská spojka, provozem přes půl hodiny pojedete z Černého mostu průmyslové k Europarku. Také v Liberecké, tam je kolona na příjezdu do Holešoviček a do tunelu Blanka už z Letňan. Čekejte 25 minut navíc. 20 minut postojíte na příjezdu k Barandovskému mostu ve Strakonické, ta kolona je od Lahovického mostu. Ucpané stále jsou příjezdy ke křižovatce Vypich, to jak v Bělohorské z Bílé hory, tak i v Kukulově od Motola. 10 minut se zdržíte i na konci Rozvadovské spojky nebo i v Povltavské od Balabenky k Bulovce. Pomalu se pak jede po Nuselské mostě od Kongresového centra do Legerovy a kolony čekejte stále i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou z plzeňské D5 a také od sjezdu na Vestec.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Po půl osmé na Rádiu Praha Calvin Harris a Sam Smith Promises. A taky třeba Cat's Eye a Gabriela.

0: Milli Vanilli, Keep on Running, ve 7:45 na Rádiu Praha. Středočeská muzea, galerie a památníky se připravují na hlavní část návštěvnické sezony. Jejich zástupci představili na zámku v Roztokách u Prahy program středočeského kulturního léta.
1: Bude možné vyfotit se smlouky v živé velikosti?
2: Zmiňuje jednu z akcí středočeského kulturního léta Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku. V červnu tam oslaví výročí 90 let od vydání knihy Válka smlouky.
1: Máme novou výstavu, na které jsou k vidění mimo jiné originální rekvizity a dokonce části kulis z teprve připravovaného v celovečerního filmu Aurela Klimta Válka smlouky, takže ještě před premiérou si je můžete prohlédnout.
2: Film má vyjít letos v listopadu. Šestý ročník středočeského kulturního léta nabídne od června do září 65 akcí. Podle radního středočeského kraje pro kulturu Václava Švendy z TOP 09 se do projektu zapojí více než 20 institucí.
3: Program koncipujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky památníků nebo zahrady Galerie středočeského kraje.
2: Pro mladou generaci připravilo program třeba Středočeské muzeum v Roztokách. Na 12. června chystá výukový koncert vážné hudby pro děti ze základní školy. Popisuje jeho ředitelka Jana Klementová.
4: Bude vlastně probíhat program Valentiána, kdy se budou úryvky vážné hudby přizpůsobovat dětem, bude s nimi interakce. A bude se ta vážná hudba jako ladit tak, aby děti tomu rozuměli a aby si z toho odnesli krásný zážitek.
2: Středočeské kulturní léto zahájí 3. června divadelní představení Bez zábran v Jílovém u Prahy. Z Roztok Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky. Maxima 20 až 22 stupňů, jsme na 10 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller?
5: Hezké ráno, tak v Praze stále je velmi silný ranní provoz. Komplikace přetrvávají na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město a Strašnice. Stále stojí nepojízdné nákladní auto. Kolona na jižní spojce je kvůli tomu od magistrály na 20 minut a hodně se ucpává i příjezd po D1. Kolona je od Průhonic až právě k jižní spojce. Ucpává se i Štěrboholská spojka. Tam ty kolony jsou z Černého mostu Průmyslové na 25 minut. 25 minut neberete také třeba v Liberecké ulici z Letňan dolů do Holešoviček. Ucpává se hodně také Bělohorská a Karlovarská. Ty kolony jsou nesouvislé už od Pražského okruhu až ke křižovatce Vypich. Stále pomalu jede také Strakonická ulice od Lahovického mostu k Barandovskému mostu směr Smíchov. Plní se třeba i Průmyslová ulice, a to de facto z Hloubětína až k nájezdu na jižní spojku. A hodně ucpaný je i Pražský okruh směr letiště. Kolony jsou od Jesenice a pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov. Zdržení přes půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
7: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Praha dnes spouští web s informacemi k metropolitnímu plánu. Tři oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Gymnasté z Ruska a Běloruska mohou startovat v mezinárodních soutěžích, rozhodla Světová federace. A v Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne i možnost přehánky a denní maxima 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ode dneška je k prohlédnutí podrobně pražský metropolitní plán. Vedení města totiž zprovozní speciální web, kde budou informace k jednotlivým oblastem. Přesný čas jeho spuštění předem ale nezveřejnilo. Chce předejít počátečnímu přetížení. Podle dokumentu se bude řídit rozvoj města zhruba dalších 25 let. Radní začali plán projednávat včera. Kvůli jeho obsáhlosti o něm budou hlasovat ale až zítra na mimořádném jednání, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Hnutí STAN.
2: Všichni vlastně mají řádně podklady v systému, kterýmu se říká TED, a můžou si je prostě otevřít a ve středu ten materiál bude úplně kompletní a doprojednáme ho a pan primátor ho dá hlasovat.
0: Pokud radní plán schválí, bude o něm jednat příští týden zastupitelstvo hlavního města. Praha 2 letos podpoří bezmála 140 komunitních projektů a vyčlenila na to téměř 6 milionů korun. Rozdělí je pořadatelům kulturních a vzdělávacích akcí. Část peněz mají také na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Islámské centrum v San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko, zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti.
3: Both suspects in this case.
4: Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Gymnasté z Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích, a to včetně vlajky a hymny své země. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové gymnastické federace na zasedání v Egyptě. Předseda České gymnastické federace Martin Vlk Českému rozhlasu řekl, že ho rozhodnutí nepotěšilo, a doplnil, proč si myslím, že k němu došlo.
5: Pokud by byl prezident podle mě z Evropy, tak si myslím, že by se to nestalo, jakož máme prezidenta z Asie. Tak si myslím, že oni to trošičku vnímají jinak, stejně tak jsem pochopil, že to trošku jinak vnímá Afrika. Ne, že by to vnímali jako jinak ve smyslu toho, že na to mají jiný názor, ale spíš si myslím, že ty informace jako nemají ani tak nějak si myslím nezískávají, jo, tady k tomuhle.
0: V Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, tak hodně se stojí. Velké kolony jsou de facto v celé Praze. Výrazné komplikace stále na jižní spojice směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město stále stojí nepojízdný kamion. Kolona na spojice od magistrály je na 20 minut a hodně se kvůli tomu plní i D1 od Pražského okruhu k jižní spojice. Zdržení dalších asi půl hodiny. Stále hodně ucpaná Štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové od IKEA z Černého mostu. Čekejte půl hodiny navíc. V Liberecké ulici tam je kolona z Letňan do Holešoviček. Do tunelu Blanka, zdržení 20 minut. 20 minut naberete i v Karlovarské a následně Bělohorské od Pražského okruhu ke křižovatce Vypich. Pomalu se jede i ve Kbelské a následně Průmyslové ulici, a to v úseku od Novopatské k nájezdu na jižní spojice. Čekejte také asi 20 minut navíc. 15 minut se zdržíte na konci Rozvadovské spojky nebo také v Povltavské od Balabenky k Blance. Pomalu se jede i po magistrále od Pankráce k IP Pavlova, to je také asi na čtvrt hodiny. A kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, jak od Jesenice, tak také z plzeňské dálnice D5.
6: Díky moc, Lukáši, měj se.
7: Naslyšenou.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha vstáváte do úterý 19. května, máme 6 minut po 8. Hezké ráno.

0: Lighthouse Family a Lifted ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha.
1: Je dominantou Prahy, symbolem české historie a taky sídlem prezidenta republiky. To je Pražský hrad. Největší hradní komplex na světě a taky srdce našeho národa. Místo, kde vládly králové, kde se psaly dějiny a odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Věděli jste, že tajné tunely pod hradem vedou až na Malou Stranu? Nebo že největší zvon Zikmund v katedrále svatého Víta umí předpovědět katastrofy? Jako létající redaktorka se pravidelně vydávám do ulic města a přináším to nejzajímavější z naší metropole.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 12 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
2: Hezké ráno, tak v Praze ranní špičku stále komplikuje nepojízdný kamion na jižní spojce směrem na Černý most. U sjezdu na Zahradní město blokuje pravý pruh a kolona od magistrály asi na 20 minut. A stále ucpaná je kvůli tomu i D1 od Pražského okruhu k jižní spojce zdržení další půl hodiny. 25 minut naberete v koloně na Štěrboholské spojce na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, také v Liberecké, tam je kolona z Letňan do Holešoviček a také k vjezdům do tunelu Blanka. Čekejte 20 minut navíc. Výrazné zdržení je i na příjezdech Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické kolona na 20 minut od Lahovického mostu, na jižní spojice od sjezdu na Pankráz asi na čtvrt hodiny. Hodně plná stále Karlovarská, následně Bělohorská od Pražského okruhu na Vypich, zdržení 20 minut. 20 minut se stojí i ve Kbelské a následně Průmyslové v úseku od Novopatské k jižní spojice. Pomalu se jede i po magistrále od Pankráce k IP Pavlova a kolony jsou také obou směrně na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to od Jesenice a také z plzeňské dálnice D5.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Tedy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelný Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na 2. místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. A 2. jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
6: It's týdne.
4: Další kolo zase v neděli večer.
7: Praha.rozhlas.cz.
6: It's týdne.

0: To byly Tame Impala, Jenny a Drákula. Je půl deváté a to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré úterní ráno. Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun třeba upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak podle města přehlednější. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Do grónského hlavního města Nuuk dnes zamíří diplomaté, obchodníci a politici z celého světa. Začíná tam dvoudenní konference Future Greenland. Na programu jsou politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis a nebo podpora místních komunit. A český brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistu Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou. V úterý bude v Praze oblačné až polojasné, během odpoledne se odníle vyskytnou přehánky a teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak stále se hodně stojí, tu hraní špičku v metropoli stále výrazně komplikuje nepojízdný kamion, který po většinu rána překáží na jižní spojce směr Černý most, je u sjezdu na Zahradní město, blokuje pravý pruh a kolona kvůli tomu je od magistrály na 20 minut a hodně ucpaná, je kvůli tomu rovněž i D1 od Pražského okruhu k jižní spojce, zdržení další asi půl hodiny. Ucpává se i Štěrboholská spojka, kolony provozem jsou z Černého mostu Průmyslové na asi půl hodiny, 25 minut naberete v Liberecké ulici, na příjezdu do Holešoviček a do tunelu Blanka, kolona se táhne z Letňan. Zdržení je i na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, a to jak na jižní spojici od sjezdu na Pankrác asi na 15 minut, tak i ve Strakonické, tam je kolona od Lahovického mostu na 20 minut. 20 minut se jede v kolonách i ve Kbelské a následně v Průmyslové od Novopatské k jižní spojice. Pomalu se jede i po magistrále od Pankráce na konec Nuselského mostu, to je na čtvrt hodiny. Kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, a to jak z plzeňské pětky, tak také od Jesenice, a na dálnici D5 komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na půltém kilometru hromadná nehoda, kolona asi na 15 minut.
0: Díky moc a hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Půl deváté v ranní Praze Lenny a Hold On To Me a taky Alice Merton a No Roots.

0: DJO, End of Beginning, ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď si dáme Jirku Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 000 lidí. Právě tohle si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici, a to o projekt Dream On, Where It All Began. Na 2metrovém 3D modelu Baziliky svaté Ludmily uvidíte 6 projekcí, které se od roku 2013 na známé vinohradské stavbě vystřídaly. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu. Speciální expozici navštivte v galerii Signal Space. A nebo oslavte den fascinace rostlinami, a to v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. Čeká vás pestrý interaktivní program i komentované prohlídky skleníků. Dozvíte se, jaký hluk umí vydávat rostliny, jak vypadá největší semínko na světě, ale i co všechno se dá vyčíst z letokruhů. Podíváte se i do speciálního mikroskopu. Tohle všechno si pro vás připravili na úterý v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle vyskytnou přeháňky, maxima mezi 20 a 22 stupni Celsia, foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
3: Hezké ráno, tak v Praze stále komplikace čekejte na jižní spojce směrem na Černý most. U sjezdu na Zahradní město už několik hodin překáží nepojízdný kamiony v pravém pruhu a tvoří se kvůli tomu kolony, jak na jižní spojce od magistrály asi na 20 minut, tak také na D1, tam ta kolona je od Pražského okruhu až k jižní spojce, zdržení přes půl hodiny. Kolony jsou na obvyklých místech, třeba na Štěrboholské spojce, na příjezdu k průmyslové z Černého mostu, také v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky. Poměrně výrazné zdržení pak čekejte i na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov. Největší kolona teď na jižní spojce od sjezdu na Pankrác asi na 25 minut. Pomalu se jede i po magistrále od Pankráce na konec Nuselského mostu do Legerovy, to je na 15 minut. Kolony čekejte stále na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede jak od Jesenice přes oba tunely, tak také v opačném směru konce plzeňské dálnice D5. A na dálnici D6, tam jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, na půltem kilometru před nájezdem na okruh je hromadná nehoda 4 osobních aut, kolona ze 3. kilometru na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha a teď je 9 hodin, to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou. Hezký den.
1: Krásné ráno.

0: Praha 4 nechá opravit pomník obětem druhé světové války v parku na Jezerce. Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Bousková. A v Praze bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Restaurátoři opravují pomník obětem druhé světové války v parku na Jezerce v pražských Nuslích. Praha 4 za renovaci zaplatí asi 100 000 korun. Většinu částky poskytlo ministerstvo obrany. Podle starosty městské části Ondřeje Kubína z ODS je místo ve špatném stavu.
2: On je to materiál pískovec, což je samozřejmě materiál, který podléhá velmi povětrnostním podmínkám, s tím, že teda už se tam začne objevovat nějaké drobnější praskliny, tak než aby jsme to nechali dojít do nějaké, řekněme, zhoršené fáze nebo problematického stavu, tak už jsme iniciovali opravu.
0: Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Letenský tunel v Praze. Musí provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek, který propojuje centrum města s Letnou, nebude průjezdný od 23. hodiny do zítřejší 5. ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici. Neúspěšní uchazeči se dnes mohou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud je žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která je vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
3: Ty poptávané školy vesměs, je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
0: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovali.
4: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Seniakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garo Jakub Menšík, na domácím Němcem Štufrem zvítězil 7-6 a 6-2. A v Praze bude dnes oblačno až polojasno. Během odpoledne se odníle mohou vyskytnout přehánky a teploty maximálně 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak dopravu v Praze stále komplikuje nepojízdný kamion, který stojí na jižní spojce směr Černý most. Překáží u sjezdu na Zahradní město, blokuje tam pravý pruh a kolona je od magistrály stále asi na 20 minut a výrazně delší zdržení je také na D1 od Pražského okruhu právě k jižní spojce, to zdržení asi 35 minut. 20 minut naberete na Štěrboholské spojce z Černého mostu od IKEA k průmyslové k Europarku, také v Liberecké, tam je kolona z Letňan do Holešoviček a do Blanky, čekejte 20 minut. Zdržení navíc se uspává i širší okolí Liberecké, třeba Libeň směr centrum. Výrazné zdržení je pak na jižní spojce na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov, od sjezdu na Pankrác je to na 20 minut. Kolony jsou pak i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od Modletic od sjezdu z D1, také v opačném směru z plzeňské D5 od Rudné. A velké zdržení je na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové, v nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě dořešují hromadnou nehodu a ta kolona je teď od sjezdu na Úvaly z 9. kilometru asi na půl hodiny.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno taky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Vy vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm, hezké ráno. Za chvilku ale Farbina Kiddo, Baby Goodbye. A budou taky Hearts a Purple Disco Machine a Wonderful Life 25.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Ve čtvrt na deset na Rádiu Praha legendární Queenie a jejich The Show Must Go On. No, to rozhodně souhlasí, show musí pokračovat, i ta naše. A vy se s námi probouzíte do úterka 19. května a právě tohle datum teď budeme rozebírat do šroubku.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek před 490 lety v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů. Rozhledna na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí byla oficiálně zpřístupněna před 30 lety v roce 1996. Ze stříbrné krasavice jsou za pěkného počasí vidět Orlické hory, Krkonoše, Českomoravská vrchovina nebo Králický sněžník jako na dlani.
5: Ukrývá se pod růží.
4: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
5: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
4: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
5: Pokrevní linie.
4: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Íránský prezident Ebrahim Raisi zahynul na palubě vrtulníku před 2 lety. S ním zahynul i jeho azerbajdžánský protějšek Ilham Aliyev. Letěli slavnostně otevřít novou přehradu mezi oběma zeměmi. Helikoptéra se státníky havarovala v hustém dešti a mlze. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
6: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
4: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
7: Uzavři oči v rouku.
8: Ale proniky lidi.
7: Dobré.
4: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou 2 českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. 65 je sportovnímu komentátorovi Stanislavovi Bartuškovi. Na den přesně, ale o 10 let mladší je jeho kolega Michal Dusík. Dneska je mu 55. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude v Praze oblačný až polojasný, odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Lukáše Millera.
9: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte komplikace, které jsou na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most u sjezdu na Zahradní město a Záběhlice. Stále blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kolona je tak od sjezdu na magistrálu na ulici 5. května asi na 15 minut. A silný provoz je kvůli tomu i na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. Ty kolony jsou teď od Čestlic až k nájezdu na jižní spojku. Silný provoz je pak na Štěrboholské spojce od Černého mostu Průmyslové asi 15 minut. 15 minut naberete v kolonu. I v Liberecké ulici, tam ty kolony začínají od nájezdu z Letňan až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka čekejte těch 20 minut navíc. Plní se pak třeba také okolí, třeba Libeň směrem do centra je poměrně dost ucpaná. Zdržení je pak na jižní spojice směr Černý most a toho cizdu na Pankrác za Barandovský most. Plní se příjezd do centra po magistrále v ulici 5. května kolona z Pankráce až za Nuselský most do Ligerovy. A na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5 od Ořechu a také od dálnice D1 od Modletic.
0: Díky moc, hezké ráno.
9: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: a Porcelain. Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezké úterý. Pražské služby úspěšně odrazily pokus o velmi sofistikovaný kybernetický útok, píše o tom Pražský deník. Podle společnosti se mu podařilo zabránit díky dobře nastaveným bezpečnostním mechanismům a rychlé reakci. Městská firma tvrdí, že všechny poskytované služby po celou dobu fungují a citlivá data klientů prý neunikla. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to její gubernátor na sociální síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sobjanin dříve uvedl, že Rusko se střelilo několik dronů mířících na Moskvu. A čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým se díky tomu připsal druhou výhru a odčinil zaváhání se Slovenskem. Příštím soupeřem Čechů bude ve středu Itálie. A úterý bude v Praze oblačné až polojasné. Během odpoledne se ojediněle vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze už ten původně silný provoz začíná lehce polevovat, stále ale čekejte komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. U sjezdu na Zahradní město už několik hodin stojí nepojízdný kamion. Překáží v pravém pruhu a kolona je od sjezdu na Spořilovskou asi na 15 minut. A plný kvůli tomu zůstává i příjezd po D1 z Brna, pomaleji se jede od Čestlic 8. kilometru. Pomalu se pak jede po jižní spojce také směr Smíchov, a to před Barandovským mostem. Zdržení teď od sjezdu na Podolí až za most asi 10 minut. Kolona na 15 minut je pak na Štěrboholské spojce od Černého mostu od IKEA k průmyslové k Europarku. 15 minut se jede v koloně i v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Stále hodně zaplněná je oblast Libně, třeba Zenklova do Karlína nebo také Poltavská směrem k Bulovce. A kolony jsou i na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede jak od Modletic přes oba tunely, tak také z konce plzeňské dálnice D5. Kolona se táhne od Rudné.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

desáté na Rádiu Praha, třeba David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun. A budou Linkin Park a Talking to Myself.

0: Je 10:45. Iva Janžurová slaví 85. narozeniny. Dnes večer vystoupí v Národním divadle v roli Hany v baladě Štědrý den z Erbenovy Kytice. Herečka je v angažmá první scény od roku 1987 a stále hraje v několika rolích.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Viní ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči, brouku.
7: Ale, koníka letí.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někde nezastavíš?
8: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme?
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, během odpoledne ojediněle sem tam nějaká přeháňka, maxima 20 až 22 stupňů, teď jsme na 14 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A ještě dopravní informace s Lukášem Millerem.
10: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte komplikace na jižní spojice směrem na Černý most. U sjezdu na Zahradní město překáží nepojízdné nákladní auto, je v pravém pruhu a ta kolona kvůli tomu teď je od Spořilovské ulice asi na 10 minut a silný provoz je rovněž kvůli tomu i na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Kamiony stojí de facto od Čestlic přes Spořilovskou až právě na jižní spojku. Osobní auta projíždí rychleji. Kromě toho provoz v metropoli začíná pozvolna slábnout. Silný provoz je stále v Liberecké ulici, teď je to od sjezdu na Prosek do Holešoviček asi na 10 minut. 10 minut naberete pak na jižní spojice směr Smíchov a to od sjezdu na Pankrác za Barandovský most. Pomalý provoz přetrvává i na Pražském okruhu, jede hodně kamionů a ty kolony jsou teď obousměrně před sjezdem na Ořech a to jak od Modletic od sjezdu z D1, tak také z plzeňské dálnice D5. A ještě aktuálně Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové ulici před sjezdem na Štěrboholy. Je teď čerstvá nehoda nově a kolona od Černého mostu asi na 10 minut.
0: Lukáši, moc děkuji za dnešní spolupráci a přeju ti hezké úterý. Ahoj.
10: Také přeji hezký den.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
12: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
13: Pražský update.

0: úterý 19. května Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi kolegyně Štěpánka Martanová. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Praha 5 nechala preventivně odstranit skluzavku, na které se nedávno zranil chlapec. Europoslanci dnes nejspíš podpoří přísnější kontrolu zahraničních investic. Hokejové reprezentace zvítězila na mistrovství světa na Švédy 4-3. A v Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne možnost přehánky a denní maxima 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík nechala radnice Prahy 5 z preventivních důvodů odstranit. Před dvěma týdny se na ní vážně zranil 8-letý chlapec. Vedení městské části si zároveň nechalo zpracovat dva znalecké posudky o bezpečnosti atrakce, jak říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Aktuálně máme k dispozici první posudek, který říká, že skluzavka odpovídá normám. Nicméně byly zjištěny drobné závady, které ale neměly vliv na popisovaný úraz. Druhý posudek budeme mít k dispozici během tohoto týdne.
1: Do budoucna má starou skluzavku nahradit nová, která bude vhodná i pro mladší děti. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do kola druhého. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči mohou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Miliardovou zakázku na projekt stavby nového hlavního nádraží v Brně v červnu vypíše Správa železnic. Projektanta chtěli železničáři hledat už loni, ale minulá vláda na něj v rozpočtu nevyčlenila peníze. Ta současná finance schválila. Podle Správy železnic začne stavba nejdřív v roce 2028. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
4: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
5: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili. Nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
1: Bude oblačno až polojasno, během odpoledne se odněle mohou vyskytnout i přehánky a teploty se dnes dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích mapuje Lukáš Miller. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz postupně polevuje, nicméně komplikace jsou třeba na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové v omezení u sjezdu na Štěrboholi, stojí nepojízdná dodávka, je v levém pruhu, kolona z Černého mostu od IKEA je asi na 15 minut. Stále jsou komplikace i na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město, už několik hodin stojí nepojízdný kamion, je v pravém pruhu a kolona kvůli tomu je od sjezdu na Spořilovskou teď asi na 10 minut a stále plný je kvůli tomu i příjezd do Prahy. Po D1 z Brna kolony kamionů jsou od Čestlic z 8. kilometru. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále na Nuselském mostě, zdržení od kongresového centra 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. Kolona na 10 minut je pak i v Bělohorské z centra před Vypichem a zdržení je i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Modletic od sjezdu z D1 a také z plzeňské D5 od Rudné. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5 minut po 10. hodině, vás od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý. Právě teď začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že ho posloucháte, ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 10. hodině samozřejmě další muzika, připravená Natasha Bedingfield. Zazní Holly Humberstone. Více než 100 budov zpřístupnil festival Open House Praha. Program doplní prohlídky a vycházky a podrobnosti ve vysílání už za chvíli. Hezký poslech přejeme. Tady je Taylor Swift.

Natašu Bedingfield jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Stihli jste o víkendu den otevřených dveří Českého rozhlasu? Jestli ne, tak nemusíte zoufat. Rozhlasová budova v Karlíně, ze které k vám právě mluvíme, totiž své dveře otevře ještě jednou, a to tento víkend v rámci festivalu Open House Praha. Ten začal už včera a potrvá až do 24. května. Během toho hlavního víkendu

0: kromě naší budovy zdarma zpřístupní více než 100 běžně nepřístupných budov a prostorů po celé metropoli. Součástí 12. ročníku budou také komentované prohlídky, debaty, přednášky anebo vycházky zaměřené na architekturu, proměny města i ochranu historických staveb. Festivalové infocentrum najdete v areálu kampusu Hybernská, k dispozici vám tu budou mapy, festivalový magazín i informace o programu. No a ještě připomenu, že některé doprovodné akce vyžadují předchozí registraci anebo zakoupení vstupenek. Podrobnosti najdete taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? V Praze provoz postupně polevuje, komplikace ale zůstávají na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. V omezení u sjezdu na Štěrbohole stojí nepojízdná dodávka v levém pruhu a kolona z Černého mostu od OC IKEA je na 15 minut. Stále ale komplikace na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona od sjezdu na Spořilovskou je na 10 minut, plný je kvůli tomu i příjezd po D1 z Brna, kamiony stojí v koloně od sjezdu na Průhonice. Plní se příjezdy do centra po magistrále, na Nuselském mostě zdržení od Kongresového centra 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Kolona asi na 10 minut je i v Bělohorské z centra před Vypichem a kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Modletic, od sjezdu z D1 a také z plzeňské D5 od Rudné. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Vims na Rádiu Praha, muž s charismatickým hlasem, který už za 2 měsíce vystoupí na Colors of Ostrava a také muž, který nás dovedl ke krátkým zprávám, bude 10:30 a slovo má Štěpánka Martanová.
1: Hezké dopoledne. Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Letenský tunel v Praze. Musí provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek, který propojuje centrum města s Letnou, nebude průjezdný od 23. hodiny do zítřejší 5. ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici. Požár lesa u Kladna způsobil škodu za zhruba 500 000 korun. Na místě zasahovalo od včerejšího odpoledne 19 hasičských jednotek, kterým se podařilo požár uhasit v 8 večer. Místo pak kontrolovali do dnešního rána a příčinu stále zjišťují. Do grónského hlavního města Nuuk dnes zamíří diplomaté, obchodníci a politici z celého světa. Začíná tam dvoudenní konference Future Greenland. Na programu jsou politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis a nebo podpora místních komunit. A český brankář Jakub Dobeš se doma 30 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference, kde se střetnou s dosud suverénní Carolinou. A úterý bude v Praze převážně oblačné a během odpoledne se mohou odněle vyskytnout přehánky. Teploty se dnes dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz se i nadále sklidňuje. Lepší situace je třeba na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. U sjezdu na Štěrboholi byla nehoda, už ale nepřekáží. Ta kolona se postupně dává do pohybu. Lepší situace je pak také i na jižní spojce od Barandovského na Černý most u sjezdu na Zahradní město a Záběhlice. Celé ráno stál nepojízdný kamion. Konečně se ho povedlo odklidit, takže i tam se kolony rozjíždí. Stále ale poměrně dost ucpaný je příjezd po D1 do Prahy, a to od Průhonic až na jižní spojku, jsou to převážně kamiony. Plní se stále příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Vilzenově se 10 minut stojí od Bulhara k muzeu, 10 minut naberete také na Nuselské mostě do Legerovy, stejně tak kolona asi na 10 minut je i Věčné ulici, a to z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony zhruba na 10 minut jsou také v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich a na Pražském okruhu je velmi silný provoz, jede hodně kamionů a kolony jsou zejména směr letiště od D1 od Modletic přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední Praha. Zajímalo vás někde, jak vypadá Země očima astronautů? Do Brna dorazila vesmírná raketa Spacebus, která postupně procestuje část republiky. Víc v reportáži už za chvíli. Hezký poslech.
5: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: Llorar. Chvilku před 10:45 ve vysílání Rádia Praha dozněl Enrique Iglesias. V Brně dnes začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
1: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
2: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
1: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
3: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
1: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
4: Obletěli jsme celou země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
1: A co jste tam viděli?
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude a fakt to bylo jako zajímavý.
1: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí, doplňuje Aleš Svoboda.
5: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku výstupů do volného kosmického prostoru.
1: Raketa Spacebus zůstává v Brně do dneška, potom se vydává do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? V tuto chvíli v Praze velké komplikace na Spořilově v Chodovské ulici. U sjezdu z jižní spojky je velká nehoda autobusu s tramvají, čelní střed. Na místě hodně vozů hasičů a záchranářů a Chodovská ulice je teď neprůjezdná u jižní spojky obousměrně. Nehoda překáží také v Evropské z centra na Pražský okruh. U Diboké Šárky se srazilo osobní auto s tramvají. Auto je převrácené na bok, tvoří se kolona a plní se příjezd do centra po magistrále na Nuselské mostě zdržení od kongresového centra 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Velzonově od Bulhara k muzeu. Kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Modletic, od sjezdu z D1 a také z plzeňské D5 od Rudné. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, je 11 hodin a nabízíme další aktuální zprávy. Štěpánka Martanová má slovo, hezké dopoledne.
1: Krásné úterní dopoledne. Praha spustila web s informacemi k metropolitnímu plánu. V německém Görlitzu se zřítil dům, nejspíš po výbuchu plynu 3 lidé se pohřešují. Hokejový brankář Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. A v Praze bude převážně oblačno a během odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky. Denní maxima 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem, zranilo se několik lidí. U nehody zasahují policisté, hasiči i záchranáři, provoz je omezen a podrobnosti zjišťujeme. Ode dneška si můžete podrobně prohlédnout pražský metropolitní plán. Vedení města zprovoznilo speciální web, kde jsou informace k jednotlivým oblastem. Přesný čas spuštění internetových stránek předem magistrát nezveřejnil, chce předejít počátečnímu přetížení. Podle dokumentu se bude řídit rozvoj města zhruba dalších 25 let. Radní začali metropolitní plán projednávat včera. Kvůli jeho obsáhlosti o něm budou hlasovat zítra na mimořádném jednání, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN.
3: Všichni vlastně mají řádně podklady v systému, kterýmu se říká TED, a můžou si je prostě otevřít a ve středu ten materiál bude úplně kompletní a doprojednáme ho a pan primátor ho dá hlasovat.
1: V kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídá starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z ODS. Soudce zajímali především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hluboček, zvolený za STAN, nebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Pražský magistrát nechá za skoro 34 milionů korun zrekonstruovat ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Schválili to radní města. Dělníci opraví silnici, postaví nový chodník, vybudují odvodnění a zastávky pro autobusy, nainstalují také veřejné osvětlení. Tři lidé se nadále pohřešují v Görlitzu na samotném jihovýchodě Německa. Včera v podvečer se tam zřítil obytný dům. Příčinou bylo pravděpodobně únik a expoze plynu. Úřady evakuovali dalších 10 domů v okolí.
4: Záchranáři pracovali na zbořeništi celou noc. Mluvčí policie Štefan Hajduk řekl středoněmeckému rozhlasu, že sutiny odklízejí ručně i pomocí techniky. Musí si ale dávat pozor, protože na místě je stále ještě cítit plyn a taky v dutinách pod troskami mohou být lidé. Pohřešují se dvě ženy z Rumunska a jeden muž s dvojím občanstvím, ale přitom není jisté, jestli v domě opravdu byli. Byty v činžovním domě z 19. století sloužily ke krátkodobým pronájmům. Pátrání po dvou dalších lidech bylo odvolané, ti se totiž ještě nestihli ubytovat. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále NHL. K vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení v rozhodujícím sedmém utkání druhého kola playoff přispěl český gólman 37 zákroky. A víc dodává kolega Adam Weidenthaler.
5: Jakub Dobeš měl v rozhodujícím zápase na ledě Buffalo úspěšnost zákroků skoro 95% a zažil tak druhé nejpovedenější utkání celé série. Postupový gól Montrealu dal stejně jako na úvod playoff proti Tampě kanadský útočník Newhook. Montreal s gólmanem Dobešem po vítězství v Buffalu 3-2 v prodloužení pokračuje v bojích o Stanley Cup. V semifinále ho čeká Carolina, která v letošním playoff vyhrála všech 8 zápasů. Na západě se o finále utkají dva čeští útočníci, Martin Nečas s Kolorádem a Tomáš Hertl s Vegas. Série startuje v noci na čtvrtek českého času.
1: V Praze bude dnes převážně oblačno a během odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky. Teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice. Situaci sleduje Lukáš Miller.
6: A začneme v Záběhlicí v Chodovské ulici, tam u sjezdu z jižní spojky řeší velkou nehodu autobusu s tramvají. Je to včelní střed, na místě hodně vozidel hasičů, záchranářů a Chodovská ulice je tak neprůjezdná u jižní spojky, a to obou směrně, jak směrem na Eden, tak také směrem na Spořilov. A ucpává se celé širší okolí, včetně sjezdu z jižní spojky, nejlépe se tomuto místu úplně vyhněte. Nehoda překáží také v Evropské z centra na Pražský okruh u Divoké Šárky, tam se srazilo osobní auto s tramvají, to osobní auto je převrácené na bok, provoz Evropské směr letiště je tak také zastavený. Komplikace jsou i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, probíhá tam zásah záchranářů, blokován je pravý pruh, kolona od Kláštera je asi na 10 minut. Plní se stále příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě, zdržení od Kongresového centra 10 minut, 10 minut se stojí v koloně i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. A kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně, a to před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště jsou ty kolony delší od Modletic a od sjezdu z D1 až ke sjezdu na ten Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, v 11 hodin na 6 minut posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste s námi. Před námi další muzika, zazní skupina Imagine Dragons. Taky Robin Schulz. No a kdo může za incident na Slavii? Lidé v průzkumu míní, že největší podíl mají fanoušci z tribuny Sever. Detaily nabídneme za chvíli, teď Dua Lipa, hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý, 107,1 FM a

posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Kdo podle vás může za incident na Slavii? Po incidentu na fotbalovém derby mezi Slaví a Spartou se řešilo, kdo nese za výtržnosti na stadionu odpovědnost. Největší podíl mají radikální fanoušci ze slavistické tribuny Sever. Alespoň podle 58% dotázaných z exkluzivního průzkumu agentury Median pro radiožurnál a web iRozhlas.cz. Většina dotázaných by se také smířila s využitím kamer s rozpoznáváním obličejů na zápasech. Ty ale dosud zakazuje zákon, používány mohou být jen na mezinárodních letištích v České

0: je to letiště Václava Havla. Konkrétní čísla z průzkumu najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte. No a připomínáme vážnou komplikaci v Záběhlicích v Chodovské ulici. U sjezdu z jižní spojky zasahují záchranáři u těžké nehody autobusu s tramvají. Na místě je několik desítek záchranářů a Chodovská ulice je teď neprůjezdná u jižní spojky obousměrně. A ucpává se celé širší okolí, nejlépe se Chodovské na pomezí Záběhlic a Spořilova úplně vyhnout. Nehoda překáží také v Evropské z centra na Pražský okruh. U Divoké Šárky narazilo auto do semaforu. Auto je převrácené na bok a provoz v Evropské směr letiště je zastavený. Komplikace i v Bělohorské z centra před Vypichem. Probíhá tam zásah záchranářů v pravém pruhu. Kolona od Kláštera asi na 10 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále. Na Nuselském mostě zdržení od Kongresového centra 10 minut. A 10 minut se stojí v koloně i ve Velzonově od Bulhara k muzeu. Kolony jsou i na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Kolony jsou od Modletic od sjezdu z D1 a přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Tedy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: It's týdne.
1: Další kolo zase v neděli večer.
3: Praha.rozhlas.cz.

0: Hit z roku 1986, Madonna a Open Your Heart. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Za okamžik bude 11:30 a krátké zprávy připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezké dopoledne. Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně střetla tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Na místě je 15 zraněných, řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně. Policisté upozorní řidiče, že kvůli zásahu je v okolí nehody omezený provoz a více podrobností nabídneme v dalších zprávách. Pražské služby úspěšně odrazily pokus o velmi sofistikovaný kybernetický útok, píše o tom Pražský deník. Podle společnosti se mu podařilo zabránit díky dobře nastaveným bezpečnostním mechanismům a rychlé reakci. Městská firma tvrdí, že všechny poskytované služby a klíčové činnosti po celou dobu fungují a citlivá data klientů prý neunikla. V Chile zemřel český diplomat a zaměstnanec tamního velvyslanectví Jan Náplava. Informovala o tom chilská média. Muž se zranil během túry v horách v oblasti Cerro Punta Damas v Andách. Před smrtí ještě stihl zavolat své ženě, která na místo poslala záchranáře. Ti ho po rozsáhlém pátrání našli mrtvého. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují. A nejdražší fotbalista světa Neymar je na soupisce brazilské reprezentace pro mistrovství světa. Italský trenér Carlo Ancelotti ho nominoval do národního týmu po necelých 3 letech. A v Praze dnes bude převážně oblačno a během odpoledne se mohou odněle vyskytnout přehánky. Teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a na pražské silnice ještě jednou, teď s Lukášem Millerem.
3: Hezké dopoledne, začneme kde jinde než Záběhlicích v Chodovské ulici u sjezdu z jižní spojky. Tam stále zasahují záchranáři u těžké nehody autobusu s tramvají. Na místě je aktuálně několik desítek záchranářů a Chodovská ulice zůstává neprůjezdná u jižní spojky, a to obousměrně. Uspává se pak celé širší okolí, nejlépe se tedy Chodovské na pomezí Záběhlic a Spořilova úplně vyhnout. A zdržení je kvůli tomu i na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Kolona je nesouvislá od Čestlic 8. kilometru až právě na jižní spojku ke sjezdu do Chodovské. Nehoda stále překáží i v Evropské z centra směr Pražský okruh a letiště u Divoké Šárky. Tam narazilo osobní auto do semaforu, je převrácené na bok. Provoz Evropské směr letiště tak zůstává zastavený. A kolony jsou v Praze na obvyklých místech, třeba na příjezdech do centra po magistrále na Nuselském mostě, zdržení od Kongresového centra 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. A silný provoz je pak i na Pražském okruhu směr z D1 na letiště. Kolony jsou od Modletic, od sjezdu z D1, přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3 minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Naše létající redaktorka Monika Doležalová se zašla podívat na jízdárnu u Václavského náměstí. Za chvíli se nám ozve do vysílání, do té doby třeba DJ Robin Schulz a nebo Bella Kai. Hezký poslech vám z Rádia Praha. Přeju těch přívětivý.

0: Minuta po 11:45, posloucháte Rádio Praha, děkujeme, že úterní dopoledne trávíte s Českým rozhlasem. V rámci festivalu Open House Praha, kromě naší budovy, otevře také bývalá jízdárna v centru Prahy své brány. Do rozsáhlého komplexu Savarin zavítala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Je to vlastně prostor, který vznikl a byl postaven v 17. století, tak jak se prostě jako jízdárny stavěly a byly prostě nějakými společenskými centry. Vlastně nebylo to nikdy centrum jenom vlastně jako jízdárna, jakože pro koně, ale skutečně se tady spořádaly společenské akce, plesy, aktivity a tak dále.
2: Představil mi jízdárnu Jan Kašpar, komunity manažer z firmy Krestil. Jízdárna je součástí rozsáhlého komplexu Savarin. Společně jsme do budovy bývalé jízdárny nahlédli. Prostor sice působí opuštěně, ale i v současné době je stále využíván.
1: Ten zub času a té doby z minulého století, vidíte vlastně, jak tu krásu proměnil na tady ten v tuto chvíli jako prostor, který opravdu čeká na to svoje vzkříšení. Ten strop, který vlastně tady vidíte, ten tuším, že vznikl v nějakých 70. letech při nějaké jako rekonstrukci. Nicméně my ten prostor vlastně nemáme teď uzavřený. Vidíte tady prostě nějaký rekvizity a tak dále. Sílí tady spolek Run Operun, který tady vlastně pořádá nějaké jakože performance, divadelní představení a tak dále.
2: Barokní budova se skrývá ve vnitrobloku za palácem v ulici Na Příkopě, který nedávno prošel významnou rekonstrukcí. Na obnovu čeká právě i jízdárna s přilehlým okolím. Britské studio Hedwig zde navrhlo nové veřejné prostranství.
1: Vlastně my propojíme 4 ulice, propojíme Jindřišskou, Příkopy, Václavský náměstí a Panskou. Vznikne tady takový jakože obchodně společenský centrum. Nestavíme pasáž, ale vlastně stavíme jako centrum, který bude mít zahradu, přírodní a tak dál. A právě stará jízdárna bude vlastně jakože tím srdcem. Vy když potom vstoupíte do té jízdárny v budoucnu, uvidíte několik pater pod sebou, to všechno bude propojeno, všechny ty budovy budou propojené pod zemí. A to z jednoduchého důvodu, protože jízdárna vlastně vždycky byla společenským centrem. Chceme tady ten odkaz vlastně jako navrátit a skutečně tu jízdárnu zase dát do centra vlastně toho společenského setkání. Mimochodem vlastně součástí toho celého areálu a to bude pod námi, to bude vlastně od toho třetího nádvoří, od toho plotu, kde jsme prošli až vlastně tady pod jízdárnu, tak budou výstavní sály, které budou připravované a určené pro slovanskou epopej.
2: V rámci Open House Praha dostanete jednu z posledních možností navštívit tento prostor, než se promění k nepoznání. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat na pražské silnice. V Praze stále velké komplikace v Záběhlicích v Chodovské ulici u sjezdu z jižní spojky. Zasahují záchranáři u těžké nehody autobusu s tramvajím. Na místě několik desítek záchranářů a Chodovská ulice je stále neprůjezdná u jižní spojky obousměrně. Utpává se celé širší okolí. Nejlépe se Chodovské na pomezí Záběhlic a Spořilova úplně vyhněte. Zdržení i na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Kolona je nesouvislá od Čestlic z 8 kilometrů až na jižní spojku ke sjezdu do Chodovské ulice. Nehoda překáží také v Evropské z centra na Pražský okruh. U Divoké Šárky narazilo auto do semaforu. Auto je převrácené na bok, provoz v Evropské směr letiště je zastavený. Plní se příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě, zdržení od kongresového centra 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i ve Velzonově od Bulhara k muzeu. Kolony jsou i na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Kolony jsou také od Modletic od sjezdu z D1 přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se

0: November Second dozněli chvilku po pravém poledni ve vysílání Rádia Praha. Připraveny jsou polední zprávy ve studiu s nimi kolegyně Štěpánka Martanová. Hezké poledne.
1: Hezké úterní poledne. Záchranáři po srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích ošetřili a do nemocnic odvezli 18 lidí, dva lidé utrpěli závažná poranění. Při výpravě v Chilských horách zahynul český diplomat. Souboj českých tenistek v úvodním kole ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková a v Praze bude převážně oblačno a během odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty maximálně 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Záchranáři následně ošetřili a do nemocnic rozvezli 18 lidí s tím, že dva lidé utrpěli závažná poranění. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili trauma plán druhého stupně, říká jejich mluvčí Karel Krsl.
3: Na místo jsme okamžitě vyslali 5 posádek záchranářů, 1 posádku s lékařem, inspektora, posádku zdravotnické dopravní služby a evakuační speciál EVA. Navíc na místo vyráží i krizový manažer.
1: Policisté upozorňují řidiče, že kvůli zásahu je v okolí nehody omezený provoz. Na místě je i náš reportér a kolem 12:30 se přihlásí živě. Pražský magistrát nechá za skoro 34 milionů korun zrekonstruovat ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Schválili to radní města. Dělníci opraví silnici, postaví nový chodník, vybudují odvodnění a zastávky pro autobusy. Nainstalují taky veřejné osvětlení. Skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík nechala radnice Prahy 5 z preventivních důvodů odstranit. Před 2 týdny se na ní vážně zranil 8-letý chlapec. Vedení městské části si zároveň nechalo zpracovat 2 znalecké posudky o bezpečnosti atrakce, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Aktuálně máme k dispozici první posudek, který říká, že skluzavka odpovídá normám. Nicméně byly zjištěny drobné závady, které ale neměly vliv na popisovaný úraz. Druhý posudek budeme mít k dispozici během tohoto týdne.
1: Do budoucna má skluzavku nahradit nová, která bude vhodná i pro mladší děti. V Chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čarge. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která upozornila záchranáře. Ti našli až jeho tělo. Čarge českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka v zahraničí.
5: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
1: Jan Náplava působil na chilském velvyslanectví od roku 2022 jako ataše a na starosti měl finančně hospodářskou agendu. Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuálně jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garros taky Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štrufem zvítězil 7-6 a 6-2. Dnes bude v Praze převážně oblačno a během odpoledne se mohou ojediněle vyskytovat přehánky. Teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá teď na silnicích, to sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké poledne, začínáme v Záběhlicích v Chodovské ulici. Tam stále přetrvávají výrazné komplikace u sjezdu z jižní spojky. Zasahují tam záchranáři u těžké dopolední nehody autobusu s tramvají. Je tam několik desítek záchranářů, také několik záchranných vozidel, hasiči, sanitky. Takže Chodovská ulice zůstává neprůjezdná právě u jižní spojky obou směrně. Ucpává se i celé širší okolí, provoz tam řídí policisté. Nejlépe tedy platí Chodovské na pomezí Záběhlic a Spořilova se úplně vyhnout. A kvůli této nehodě je ucpaná i dálnice D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Ta kolona je nesouvislá od Čestlic z 8. kilometru až na jižní spojku právě ke sjezdu do Chodovské ulice. Lepší situace je v Evropské. Z centra na Pražský okruh u Divoké Šárky už se kolem nehody dá projet jedním pruhem, ta kolona se dává do pohybu. Stále čekejte zdržení na příjezdech do centra po magistrále, jak na Nuselském mostě, před Legerovou je to na 10 minut, tak 10 minut se stojí v koloně i ve Wilsonově od Bulhara k muzeu. A velmi silný tranzitní provozy na pražském okruhu z D1 na letiště, a to od Modletic přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, necelých 6 minut po 12. hodině posloucháte vysílání Rádia Praha. No a jelikož odbylo pravé poledne, tak před studiem už čeká další speciální polední host. Shakespeare pod širým nebem, Pražský hrad, hvězdné obsazení a jedna z nejbláznivějších komedií světového dramatu. Letní shakespeareovské slavnosti letos zahájí komedie Omylů. A o tom, jak se takový festival připravuje, co s ním dělá počasí a proč Shakespeare pořád funguje, budu za chvíli mluvit s jejich umělec šéfem Liborem Grosem. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Na Pražském hradě se už za pár týdnů znovu rozsvítí letní scéna letních shakespeareovských slavností. Letošní ročník začne 24. června premiérou Komedie omylů. Shakespeareovou svěžnou fraškou o záměnách, dvojnicích a identitě. Hrát se bude tradičně nejen v Praze, ale také v Brně, Ostravě a Bratislavě. Hostem Rádia Praha je dnes umělecký šéf festivalu Libor Gross. Pane Grossi, vítejte, dobrý den.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Ten letošní ročník začíná 24. června komedií omylů, kterou vlastně na tom repertoáru budete mít nově. Bude to premiéra ve vašem podání. Proč právě tato hra jako otevírá k té nové sezóně?
2: No, tak z mého pohledu je to jedna z nejlepších Shakespeareových komedií. Neděláme ji poprvé, už jsme ji v minulosti inscenovali, ale pokud se nepletu, tak v Praze to bude možná více než 20 let, tak jsme si říkali, že je na čase zase ji inscenovat. Je to podle mě nejrychlejší Shakespeareova hra, dá se říct i nejkratší. Takže svižná, temperamentní, dalo by si říct i akční komedie.
1: Já jsem vlastně někde četl, že to je nejkratší komedie Shakespeare, a dokonce možná první Shakespeareova komedie, pokud se nepletu, to si teďka nejsem jistý.
2: Taky se nejsem jistý, abych se přiznal, omlouvám se, ale nejkratší určitě.
1: Nicméně, co je na ní podle vás dnes nejživější, co je na ní nejaktuálnější?
2: Ta témata se, dá se říct, trochu opakují, je to komedie ze života, je to komedie, která je nesmírně lidská, je my tam někde v tom podtitulu, který uvádíme, tak je to řečeno, že to je plejáda krásných dam, vychytralých mužů a spousty blbů. Situace, které zažívali lidé v minulosti, zažíváme dnes, a proto to téma je stále živé a aktuální, nejenom v komedii omylů, ale v dalších Shakespeareových hrách.
1: Režisér Vojtěch Štěpánek někde řekl, že fraška je přesná partitura, ve které se nedá nic skrýt. Říkám si, jestli pro Open Air Festival je vlastně komedie těžší žánr než tragédie.
2: Nevím, jestli těžší, určitě vděčnější, ale samozřejmě komedie a fraška je režijně, inscenačně možná o něco těžší disciplína, protože divák očekává, že se pobaví a nesmíte ho zklamat.
1: A myslíte, že nesklamete?
2: Jsem o tom přesvědčený.
1: V tom obsazení komedie omylů je spousta známých tváří, ostatně jako již tradičně, co se shakespeareovských slavností týče. Marek Adamček, Aneta Krejčíková, Sára Rychlíková, Marek Taclík, Jakub Kohák. Jak moc jsou ta hvězdná obsazení pro Shakespeareovky důležitá?
2: Nejdete prioritně po hvězdném obsazení, jdete po dobrých hercích, chcete obsadit ty jednotlivé postavy co nejlépe. Samozřejmě máte to štěstí, podaří se vám dohodnout se s kolegy, které jste před chvílí jmenoval, a divácky je to samozřejmě taky atraktivní záležitost, a pro nás to kritérium číslo jedna, aby to byl herec, který ten part, který jsme mu nabídli, tak aby ho skvěle zvládnul. Jsme přesvědčeni o tom, že i letos se nám to podaří a věříme v to.
1: Tak je pravda, že těmi hvězdami jsou právě díky tomu, jak skvělí herce to jsou. Jaký typ diváka podle vás letos může komedie omylů přitáhnout? Myslíte, že může přitáhnout někoho nového, třeba i díky tomu, že to je komedie?
2: Promiňte, ty jsem nerozuměl ještě jednou.
1: Jaký typ diváka podle vás letos může komedie omylů přitáhnout? A jestli si myslíte, že může přitáhnout

0: i úplně nové diváky právě díky tomu, že to je komedie.
1: Věřím tomu, my máme nějakou diváckou základnu, to jsou diváci, kteří se vrací, chodí k nám rádi opakovaně, dokonce na některé tituly se vrací a každý rok přichází diváci noví. A samozřejmě děláme všechno pro to, aby se to dělo opakovaně, takže předpokládám, že i komedie omylů zase zacílí jiným směrem. Je to komedie pro celou rodinu, necílíme na nějakou úzkou věkovou kategorii například, takže chceme věřit tomu, že a věříme, že nejenom ty naše diváky, ale i diváky nové přilákáme.
0: Říká umělecký šéf letních shakespeareovských slavností Libor Gross. Za chvíli budeme pokračovat. Teď se pojďme podívat na pražské silnice. V Praze působí stále velké potíže. Obousměrně uzavřená Chodovská poblíž jižní spojky. Po čelním střetu tramvaje s autobusem policie zastavila provoz. Na místě stále zasahuje množství záchranářů. Situaci pro vás dál sledujeme. Na místo teď míří náš reportér. Spojíme se s ním zhruba do 15 minut. Kvůli tomu nicméně zůstává a taky značně ucpaný příjezd do metropole brněnskou D1. Aktuálně se brzdí za sjezdem z okruhu okolo 9. kilometru. V evropské ve směru z centra na úrovni Divoké Šárky po nehodě průjezdní levý pruh, kolona se dává do pohybu. Před Vypichem trvá zdržení v Bělohorské, hlavně ve směru z centra, fronta popojíždí od Kláštera a plná je i Kukulova ze spod od Plzeňské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je umělecký šéf letních shakespearovských slavností Libor Gross. Libore, Shakespeare se hraje stovky let. Co podle vás způsobuje? To je taková trošku triviální otázka, ale mě to neuvěřitelně zajímá z vašich úst. Co podle vás způsobuje, že pořád není jenom tou povinnou četbou, ale že ho pořád lidé mají tak rádi a pořád ho vyhledávají, pořád na něj chodí?
1: Je to asi geniální nadčasovost těch her, ta neuvěřitelná aktuálnost, ty hry nestárnou a neustále lákají k novým a novým interpretacím, inscenacím, ale vlastně nějakým zázrakem to není archaismus prostě a jsou furt lákavé jak pro inscenátory, tak pro diváky. Tak máme tu radost, že můžeme být u toho.
0: Když přijde na shakespearovské slavnosti mladý divák, který třeba Shakespeara zná hlavně ze školy a třeba se ho trošku bojí, čím ho podle vás můžou shakespearovské slavnosti získat?
1: Musí ho zaujmout, nesmíme ho zklamat. Musí vidět akční podívanou, v uvozovkách akční, ale musí být vtažen do hry, musí být vtažen do děje, nesmí tam mít povinnosti. Musíme ho my nalákat, musíme ho my zaujmout. Řada těch našich inscenací si myslím, že to splňuje a jde naproti mladým lidem více než třeba některé klasičtější pojetí, ale chvíli, kdy se mladší divák rozhodne k nám jít, tak doporučuji, aby si prohlídnul naše stránky Shakespeare.cz, kde ke všem těm inscenacím první vodítko, kromě nějakého základního popisu, je i poměrně pestrá galerie fotografií a to už ten první vjem vám dopřeje a naláká, pomůže vám v tom výběru.
0: Máte někdy tendence Shakespeara, řekněme, chránit před příliš moderním výkladem a nebo naopak před nějakou až muzeálností?
1: No, tak někde pohybujete se mezi těmi dvěma mantinely. My spolupracujeme intenzivně s překladatelem panem profesorem Martinem Hilským, jehož překlady vlastně uvádíme a takový garant náš je u všech těch inscenací někdy i v pozici dramaturga a on samozřejmě trošičku brání to dílo jaksi úplným experimentům a my to ctíme, nechceme jít do jaksi úplných extravagancí, ale zároveň ani ta úplně úplně to klasické pojetí taky už vlastně dnes není pro diváka tak atraktivní. Takže pohybujete se někde mezi.
0: Říká umělecký šéf letních shakespearovských slavností Libor Gross.

0: Umělecký šéf letních shakespearovských slavností Libor Gross je dnes hostem Rádia Praha. Libore, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Libore, pojďme se vrátit trošku do minulosti na chvíli. Mě totiž velmi zajímá ten příběh, jak byste se k shakespearovkám vlastně dostal. Kdy a jak se to stalo?
1: Stalo se to kdy? Zhruba před 30 lety. Já jsem se hlásil na DAMU, na produkci, nedostal jsem se a ve škole mi bylo doporučeno, že jsem prošel tím přijímacím řízením celým, ale nestačilo to, ať se jdu podívat na nejvyšší pokrapství na Pražský hrad, kde se dodnes hraje, že se tam chystá nějaká letní divadelní věc. A tak jsem to udělal, přišel jsem na hrad, to bylo rok 94, připravoval se Roma a Julie. A já jsem se zeptal, jestli by tam neměli práci pro mě, jakoukoliv. No, začal jsem tam někde se stavěním židliček a pomoc v produkci. To byl můj první rok, kdy jsem aktivně se zapojil do Shakespeara na Pražském hradě. Ještě to nebyly v té době letní shakespearovské slavnosti.
0: A k šéfování uměleckému jste se dostal potom kdy?
1: Jak dlouho to trvalo řadu let, já jsem prošel vlastně u shakespearovských slavností jsem dlouho, ale s různými přestávkami a naplno a intenzivně v této pozici jsem od roku 2009. V tomto roce se dělali veselé paničky Vincorské, které jsou, je to neuvěřitelné, ale stále ještě na repertoáru a hrají se dodnes, takže to je, jestli se nepletu, asi 18 let.
0: A nelákal by vás třeba návrat k publikační činnosti? Já vám to vysvětlím.
1: Teď jste mě zaskočil, ano.
0: Vy jste totiž na DAMU s Vilémem Dubničkou vydával časopis jménem Vada. Můžete nám přiblížit, o co šlo?
1: Kamarádem Vilémem Dubničkou jsme dělali časopis, které jsme říkali Vada, a byly to kreslené vtipy a kvízy. A bavili jsme se tím řadu let, pak jsme to přerušili a vrátili jsme se k tomu, jestli se nepletu, před 10 lety jsme se k tomu vrátili na několik let a v tuto chvíli jako nepokračujeme.
0: Dobře, tak třeba někdy, možná?
1: Třeba někdy, ano.
0: Já se teda přiznám, že mi to na vás prásklo. Herec Filip Raimond moc vás pozdravuje.
1: Děkuju, taky Filipa moc pozdravuju.
0: Mým dnešním hostem je umělecký šéf letních shakespearovských slavností Libor Gross. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová.
3: Hezké odpoledne. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna po pojíždí kolona od Čestlic z 8. kilometru. Chvílemi se prodlužuje až na úroveň okruhu na 10. Příčinou dnes opravdu velmi dlouhého zdržení je vážná nehoda přímo v metropoli v Chodovské ulici. Za jižní spojkou se čelně střetl autobus s tramvají. Provoz v Chodovské tak zůstává obousměrně zastavený. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most se jede o něco pomaleji v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. V Českobrodské do centra naberete zdržení na příjezd do Běchovic z újezdu. V Novopatské od Černého mostu se plní sjezd do Kbelské směrem k D8. Fronta se rozjíždí až u sjezdu na Prosek. V Evropské ve směru z centra před odbočkou do Libocké odklízejí následky po nehodě. Projedete pouze levým pruhem. Fronta od Vokovické vozovny je maximálně na 5 minut. A v Bělohorské před Vypichem směrem z centra naberete 10 minut po pojížděním od Kláštera. Dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: No a zpátky na pražské silnice, jak už zaznělo, policisté, hasiči a záchranáři zasahují u nehody autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Zranilo se 18 lidí. Záchranná služba aktivovala traumaplán druhého stupně a z místa nehody se hlásí reportér Josef Beneda. Josefe, zdravím tě.
4: Dobrý den. Nehoda se stala v Chodovské ulici jen pár metrů za zastávkou Teplárna Michle. Je tady několik jednotek hasičů, záchranářů a speciální evakuační vozidlo EVA. Všech 15-18 zraněných je v tuto chvíli v péči zdravotníků. Jako první na místo dorazili policisté, kteří nyní zjišťují příčinu a viníka této dopravní nehody. Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že podle prvotních informací s největší pravděpodobností řidič autobusu z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a narazil do projíždějící tramvaje. Tu už technici dokázali odvést, nadále tady ale zůstává ten rozbitý autobus, který blokuje celý jeden jízdní pruh. Já jsem na místo dorazil náhradním autobusem, který krátce po nehodě zavedl pražský dopravní podnik. Provoz aut na místě řídí policisté. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
5: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha. Libor Gross, umělecký šéf letních shakespearovských slavností, je dnes mým poledním hostem. Libore, letní shakespearovské slavnosti jsou vlastně pro diváka podle mě obrovsky romantická věc, protože je večer, vy jste na Pražském hradě, svítí ty hvězdy, ale organizačně je to vlastně z té produkční stránky asi dost náročná záležitost. Co je na tom nejtěžší?
1: Možná nejtěžší je řešit, jestli, když se úplně večer nepovede počasí, jestli se nepovedlo už jako hodně a váháte, jestli to představení vůbec lze hrát, a nebo jestli to je ještě snesitelné a herci i diváci mají chuť a zvládnou to. To je podle mě jedna z nejtěžších vůbec věcí, která ale k tomu patří a každý večer přináší určité napětí, i jak to dopadne, protože i když máte krásné sluneční dny,
0: a předpověď velmi optimistická, tak se
1: prostě odpoledne najednou začnou objevovat mráčky. Dneska máme všichni v telefonech radary, pozorujeme to, všichni tomu rozumíme, víme přesně, co se bude dít. Tak kdybych měl říct, co je nejtěžší, tak možná řešení těchto krizových situací, kdy to počasí se nepovede. Ale i propršené představení je obrovský zážitek, takže je vždycky doporučujeme divákům, aby se na to připravili, že i když je přes den hezky, tak to večer nemusí dopadnout. A ať se vybavějí dostatečně, dobře se oblíknou, protože samozřejmě, když hrajete Bouři nebo Macbetha a hřmí, tak co víc si přát, přesně tak. Ale jako za mě, já mám radši, když je hezky a začne pršet, tak od půlnoci dál.
0: Samozřejmě. A kolik představení vám to takhle během toho léta dokáže zrušit?
1: Tak je to několik, je to v řádech jednotek, ale je to tak, že my v určitým typu ne úplně pohodovýho počasí hrajeme. Jo? Jestli se nepletu, loni to bylo třeba 7 představení za tu sezónu, někdy je to méně.
0: A herci u vlastně zkoušení na shakespearovky často zmiňují to, že se zkouší po večerech a v noci. Jak specifická je práce na inscenacích, které se reálně zkouší vlastně dost jinak než v kamenném divadle, protože ono to prostě je specifické.
1: Je to tak, my tu první etapu máme, řekněme, v tom klasičtějším divadelním režimu, to znamená, jsme na zkušebně
0: pod střechou,
1: je tam teplo, většinou tam na ně moc neprší a to je, řekněme, taková větší polovina, a pak tu druhou část se přesuneme už na Pražský hrad, na nejvyšší půlkrabství, kde se hraje, a vzhledem k provozu a režimu hradu tam lze zkoušet až od 18 hodin dál.
0: Aha.
1: Ale většina kolegů ještě hraje ve svých divadlech.
0: Do 10.
1: To znamená například.
0: Jasně.
1: To znamená, že se scházíme až po tom, co dohrají, a ty zkoušky začínají ve 22, ve 23 hodin. No a trvají třeba 4 hodiny. Takže umí být i velká zima, ale ta atmosféra je úžasná. Je to fascinující, ale je to úplně něco jiného. Ve chvíli, kdy může herec druhý den dopoledne spát,
0: jasně,
1: tak je to super. Ale ve chvíli, kdy jde zkoušet nějaký další projekt nebo něco točí, často se stává, že ve 3, ve 4 hodiny skončí zkoušku a pod hradem už jsou připravený ty auta těch filmových štábů a vezuje na natáčení.
0: Já si pamatuju, že mi to vyprávěl Vašek Matějovský, myslím, že vlastně ten takhle zkoušel do 3 do 4 do rána a potom jel rovnou na vysílání v rádiu na raní.
1: Ale naskoušel to výborně, jak se vám líbí, se pořád hraje, a Vašek je v tom výborný.
0: Ten festival je podle mě dost specifický i tím, že vy s tou letní scénou, kterou mají většina divadel opravdu jenom na jednom místě, jezdíte ještě na zájezdy. Protože festival se hraje nejenom v Praze, ale i v Brně, v Ostravě, v Bratislavě a v dalších městech. Asi i to je pěkně náročné.
1: Tam je nejnáročnější asi vůbec nakreslit ten hrací plán, postavit to.
0: Právě.
1: A to stavím já. Začnu to dělat někdy v létě, prostě na tu příští sezónu.
0: Jasně.
1: a udělám si nějakou ideální variantu, no a z tý pak jako postupně ukrajuju a řeším kombinace různý kompromisy. A ve chvíli, kdy to máte postavený, tak jste z nejhoršího venku, ale toho pavouka poskládat, že je to víc jak 150 představení, nakoncentrováno do, řekněme, 2 měsíců.
0: S nejobsazovanějšími českými herci.
1: Ano, ano, tak jako je to dobrodružný, ale stojí to za to a jsme rádi, že dokážeme toho Shakespeara dovést i do dalších destinací.
0: To jsme samozřejmě rádi i my. Mým dnešním hostem je umělecký šéf letních shakespearovských slavností Libor Gross. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: Chodovském s Bohdalcem a jižní spojkou pokračují s odklízením následků po vážné nehodě tramvaje a autobusu. Provoz zůstává v obou směrech zastavený. Dopravu na místě odklání několik policejních hlídek. Kvůli tomu dnes extrémně ucpaný příjezd do hlavního města brněnskou D1 zpomaluje se u Čestlic na 8. kilometru. Výrazně se brzdí za průhonicemi na kilometru 5. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most se zdržíte v úseku mezi Hradeckou dálnicí D11 a Průmyslovou. V Evropské vesměru z centra před odbočkou do Libocké odklízejí následky po nehodě, projedete pouze levým pruhem, fronta od Vokovické vozovny je maximálně na 5 minut. A v Bělohorské před Vypichem směrem z centra naberete 10 minut v koloně od Kláštera. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Pražský update. To nejdůležitější

0: Libor Gross, umělecký šéf letních shakespearovských slavností, je dnes hostem Rádia Praha. Libore, hraní na Pražském hradě má podle mě obrovskou atmosféru, určitě nejen podle mě, ale zároveň to není úplně neutrální prostor. Já si dokážu představit, že Macbeth se na Pražském hradě hraje skvěle, ale třeba Otelo, ten mi do těch kulis tak nesedí. Tak jak moc místo podle vás ovlivňuje samotné inscenace?
1: Já si myslím, že tam sedí i Otelo. Ten prostor je úžasný, už jenom tou atmosférou, když vlastně přicházíte na hrad a jste stržen těmi paláci kolem vás, katedrálou. Je to nádherný, přijete na Purkrabství, zadíváte se na tu nádhernou zeď, před kterou se hraje, a vlastně každý tvůrce, každý výtvarník přemýšlí, nakolik třeba tu přirozenost, tu zeď, která tam je a je nádherná, využít. Někdo ji má tendenci potlačit a pomáhá si různými typy scénografií. Každá inscenace má odlišnou scénografii, jinak ta výprava vypadá, je jinak barevná, jinak se do ní svítí, ale to, co se odehrává kolem vás, je natolik magické, že za mě rozhodně všechny inscenace tam jako skvěle zapadnou a hodí se tam.
0: Každá hra má vlastní scénografii, má i vlastního scénografa?
1: Ano, jo? Ano. Jo. Každá hra má svůj inscenační tým, výtvarník kostýmů, scénograf, muzikant, když se projdete vlastně, některá ta jména se vrací, opakují, ty týmy se mění, prolínají, ale třeba v letošním roce, když děláme komedii Omylu, tak i výtvarník, i muzikant, i autor scény, ti všichni vlastně u nás dělají poprvé. Režisér Štěpánek už po několikáté.
0: Jasně. Festival má za sebou premiéry Hamleta, Macbetha, Otela, Romea a Julie samozřejmě. Existuje nějaký Shakespeareův titul, po kterém už dlouho pokukujete a ještě na něj stále nedošlo?
1: Ano.
0: Nebudu se doptávat, samozřejmě necháme se překvapit v dalších sezónách. A ještě mi na závěr, Libore, řekněte, co byste chtěl, aby se divák z letošních slavností odnesl kromě toho hezkého večera?
1: No, pohodu, zážitek, aby jsme ho přivedli na jiné myšlenky, aby si užil večer, aby se chtěl vrátit a aby jsme ho pobavili, rozveselili, možná i trochu edukovali, vzdělali, ale hlavně naší ambicí je diváka potěšit a udělat mu radost a udělat to tak nejlíp, jak jen to jde.
0: Letošní ročník letních shakespearovských slavností začíná už 24. června, a to premiérou komedie Omylu. Mým dnešním hostem byl umělecký šéf letních shakespearovských slavností Libor Gross. Děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání a těším se s vámi i diváky v létě u nás v divadle.

0: Je tady čas na zprávy ve 13 hodin, které přinesla Štěpánka Martanová. Vítej, Štěpánko.
1: Hezké odpoledne. Po čelní srážce autobusu s tramvají v Praze skončilo v nemocnici 18 lidí. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích, obsahuje podle něj řadu problémů. Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny a v Praze bude převážně oblačno a během odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po čelní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích skončilo v nemocnici 18 lidí. Dva jsou zranění těžce, napsali záchranáři na síti X. Traumaplán byl podle nich ukončen a záchranné složky už na místě nezasahují. Pražský dopravní podnik z místa odtáhl tramvaj a dál pracuje na poškozeném autobusu, říká mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
3: Na místě dále platí uzávěra toho vlastně tramvajového pásu, ale co se týká osobní automobilové dopravy a městské hromadné dopravy autobusové, tak ta už je kývadlově řízena policií a je to opět průjezdné.
1: Podle prvotních zjištění policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčina zatím není známá. Policisté nevyloučili zdravotní problémy řidiče autobusu. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
4: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiná ministerstva. Třeba vnitro upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Rezort práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
5: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Nejdražší fotbalista světa Neymar se na soupisce brazilské reprezentace pro mistrovství světa objeví. Italský trenér Carlo Antocelli ho nominoval do národního týmu po necelých 3 letech. O světový šampionát naopak přijde kvůli zranění španělský záložník Barcelony Fermín López, který se v nedělním utkání španělské ligy proti Betisu Sevilla zlomil nohu. Dnes bude v Praze převážně oblačno a během odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ani po 13. hodině se kola nezastaví, jenom občas někde přibrzdí. A přesně kde to ví Katka Jelenová, která sleduje dopravu. Káťo, víte a povíde, jak je to po 13.
6: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvá velmi silný provoz, převážně kamionů. Pravým pruhem se sunou od Česlic z 8. kilometru, osobní auta v levém brzdí na úrovni Opatova okolo 2. kilometru. Dlouhá kolona popojíždí kvůli velmi špatně průjezdné Chodovské ulici v Záběhlicích. Stále tam odklízejí následky po těžké nehodě tramvaje a autobusu. Aktuální informace směr na Bohdalec. Provoz stále uzavřený. Směrem od Bohdalce, tedy z centra, už policie občas sem tam nějaké auto pustí. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den v úterý 19. května, které je, no můžeme říct, také příjemně letní, protože je až 22 stupňů. Svátek má Ivo, takže všem Ivošům všechno nejlepší. No a kdo nás bude bavit v téhleté hodině, například Rihanna společně s Paul McCartney?
8: Ahoj.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 13 hodin a 16 minut. Hlasovali jste už pro vinyl na pondělní večer? No, je pravdou, že je teprve úterý a že ty vinily jsme tam dali teprve před několika hodinami. Ale kdo je ve hře? 90ková alba, a to z počátku 90. let. Konkrétně jedno, které vyšlo v roce 1992, a to konkrétně v červenci. Je na něm celkem 6 singlů, 6 hitů. Drive, Man on the Moon, také Everybody Hurts, Night Swimming, a vy už určitě tušíte, že je to slavné album skupiny R.E.M. Automatic for the People, takže pro něj můžete hlasovat. No ale proti ním stojí také těžká váha, a to sice album, které má hned 9 singlů. Black or White, Remember the Time, In the Closet, Who is it, Heal the World, Give it to me, Will you be there, a další skvělé hity. Ano, Michael Jackson a Dangerous, album, které vyšlo o rok dříve, tedy v roce 1991. Kdo bude tedy v pondělí večer po 21. hodině? Michael Jackson nebo R.E.M.? Bude záležet už jen a jen na vás. A na Facebooku už se teď hlasuje, a pokud se podívám na průběžné hlasování, tak zatím lehce vedou R.E.M. Teď je tu také aktuální doprava. Aktualizované informace z Chodovské ulice říkají, že po těžké nehodě tramvaje a autobusu se stále nedá sjíždět z jižní spojky. Na místě stojí policejní hlídka a provoz odklání. Chodovskou už se dá projet ve směru z Bohdalce, oproti tomu směr na Bohdalec zůstává nadále uzavřený. Na místě stále zasahuje několik vozidel hasičů, kvůli tomu zůstává ucpaný i příjezd do Prahy brněnskou D1. Kamiony se sunou pravým pruhem téměř z okruhu z 10. kilometru. Osobní auta brzdí kousek před sjezdem do Spořilovské. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
3: Praha žije.
4: Simple Minds. Life in the City of Angels.
3: Simple Minds.
4: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
3: Simple Minds.
4: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
3: Na Praze.
1: Praha žije.
3: Hit

0: Bittersweet Symphony, Verve s námi na rádiu Praha. Teď jsou tu zprávy ve 13.30 a Štěpánka Martanová.
1: Hezké úterní odpoledne. V pražských záběhlicích se v Chodovské ulici dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho 2 lidi vážně. Záchranáři je převezli do nemocnic. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu vyšetřují, nevyloučili zdravotní problémy řidiče autobusu. Toho museli hasiči po nehodě vyprostit. Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Letenský tunel v Praze. Musí provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek, který propojuje centrum města s Letnou, nebude průjezdný od 23. hodiny do zítřejší 5. ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici. Stíhačka NATO se střelila nad Estonskem dron, který narušil vzdušný prostor této pobaltské země. Podle ministra obrany Pevkura zasáhla rumunská stíhačka NATO a nejsou žádné škody. Pravděpodobně šlo o ukrajinský bezpilotní stroj útočící na cíle v Rusku. A český brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistu Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou. Praze bude dnes převážně oblačno a během odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě také doprava s Káťou Jelenovou.
3: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá velmi silný provoz od okruhu z 10. kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, sunou se až k jižní spojce směrem na Černý most. V Chodovské ulici je po nehodě tramvaje a autobusu stále uzavřený směr na Bohdalec. Od Bohdalce už se projíždí alespoň jedním pruhem. Pozor, z jižní spojky na Chodovskou stále nesjedete, týká se to směru od Černého mostu. Komplikace čekejte na D7 na příjezdu do metropole směrem od Slaného. Kolona od jezdu na Tuchoměřice z 3. kilometru popojíždí 10 minut a to k nehodě u letiště. Jeden pruh tam blokují následky střetu nákladního a osobního vozidla. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut, s vámi Rádio Praha. Úředníci dnes kontrolovali nelegální zoopark ve Zvoli u Prahy. Dvě pumy musí majitel odvést do konce června. Za pár minut si k tomu řekneme mnohem víc. Teď Leny.

0: I saved the world today. Eurythmics s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 46 minut. V nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z Městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dřív nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle vedoucího ochrany přírody z Černošické radnice Zdeňka Vyskočila to musí udělat do konce června. Přímo na místě je teď náš kolega Radek Duchoň. Vítej, Radku.
1: Dobrý den, dneska tady byl na kontrole zooparku vedoucí ochrany přírody na Městském úřadě v Černošicích Zdeněk Vyskočil a s ním dvě paní z krajské veterinární správy pro Středočeský kraj. Pan Vyskočil mi řekl, že na místě už jsou jen dvě pumy americké a želva, koza a nějaký menší ještěr. Celý případ se ale týká jen dvou pum, které majitel musí podle úřadu odvést do konce června na jiné místo. Dvě pumy totiž vyžadují zvláštní zákonnou péči, nebo jinak řečeno péči podle mezinárodní úmluvy CITES. Majitel zooparku Tomáš Machač zopakoval, že s úřady komunikuje a že je připravený zvířata odvést. Veterináři dneska po kontrole řekli, že kvůli nelegálnímu chovu dochází k porušování zákona o týrání zvířat a doplnili úředníka, že na místě je ještě jeden z hadů, který potřebuje právě speciální péči.
0: V Černošicích tedy úředníci rozhodují, jestli šlo o přestupek nebo ne, jak jsou zatím daleko.
1: Na případu stále pracují, ten má dvě větve. Za prvé kvůli neschválenému chovu a dřívějšímu zjištění veterinářů kvůli porušení zákona právě na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli zooparku pokuty od nuly do několika desítek tisíc korun. No a druhá větev případu se týká loňského srpnového útěku lva, který zranil majitele a policisté ho museli následně zastřelit. Tady může Černošický úřad opět v přestupkovém řízení uložit pokutu také ve výši až několika desítek tisíc korun.
0: Mluvíme o pokutách, ale funguje zoopark ve Zvoli a jsou v něm nějaká další zvířata?
1: Zoopark ve Zvoli nefunguje, je zavřený, jsou tam už jen ty zmíněné dvě pumy, želva, koza a nějaký ten menší ještěr a had. A já ještě doplním, že srpnový útěk lva nebyl prvním incidentem. V roce 2018 policisté řešili útěk pumy, zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé ho našli ve Vraném nad Vltavou, sedmiměsíční zvíře specialista uspal a majitel si ho potom odvezl.
0: Od nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy se přihlásil kolega Radek Duchoň. Mluvili jsme o kontrole zařízení veterináři a úředníky. Radku, díky a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A jdeme se podívat také na aktuální dopravu, kde to vás neví, je Katka Jelenová.
2: Provoz v Chorovské je po několika hodinách v obou směrech obnovený. V okolí se ale ještě stále pohybují silničáři a provádějí úklid vozovky. Zůstává i policejní hlídka a pomáhá usměrňovat silný provoz. Na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most stojí v připojovacím pruhu od průmyslové nepojízdné vozidlo. Průmyslová se zaplnila téměř od sjezdu do Českobrodské. Fronta se sune i štěrboholskou spojkou od Běchovic. Magistrálou od Holešovic popojíždí kolona mezi Florencí a muzeem. Z druhé strany od Pankrát je plný zhruba z poloviny Nuselský most a Věčné naberete zdržení od Karlova náměstí k Legerově. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.
6: I had a dream.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha. Právě jsme dospěli ke 14. hodině a do studia přišel Mirek Kasan. Máme tady zprávy. Mirku, vítej.
1: Za Oldou vždycky rád. Hezké odpoledne. Za dopolední srážkou tramvaje a autobusu v záběhlicích mohla být zdravotní indispozice jednoho z řidičů, tvrdí policie. Vedení hlavního města dnes spustí web s informacemi k metropolitnímu plánu. Protidrogový koordinátor Pavel Bem na konci června skončí, nahradí ho Dita Protopopová. A bude převážně oblačno, ojediněle zaprší a naměříme nejvýš 22 stupňů. Zítra čekáme víc oblačnosti a výjimečně i boušku.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zranění 18 lidí, z toho dvou vážně, má na kontě dopolední srážka tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Autobus jedoucí na lince 213 v Chodovské ulici ze zatím nezjištěné příčiny vybočil z jízdního pruhu a srazil se s projíždějící tramvají. Podle policie může za nehodou stát zdravotní indispozice 67-letého řidiče autobusu, kterého museli ze zdemolované kabiny vyprošťovat hasiči. Více se z našeho vysílání dozvíte prostřednictvím živého vstupu z místa nehody zhruba za čtvrt hodiny. Od dneška bude možné si podrobně prohlédnout metropolitní plán. Vedení Prahy zprovozní speciální internetové stránky s informacemi k jednotlivým oblastem. Přesný čas spuštění magistrát nezveřejnil. Chce tak předejít počátečnímu přetížení webu. Podle dokumentu se bude řídit rozvoj města zhruba dalších 25 let. Radní začali metropolitní plán projednávat včera. Kvůli jeho obsáhlosti o něm budou hlasovat zítra na mimořádném jednání. Pokračuje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
3: Všichni vlastně mají řádně podklady v systému, který mu se říká TED, a můžou si je prostě otevřít a ve středu ten materiál bude úplně kompletní a doprojednáme ho a pan primátor ho dá hlasovat.
1: Pokud radní plán schválí, bude o něm jednat příští týden zastupitelstvo hlavního města. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Stíhačka NATO se střelila nad Estonskem dron, který narušil vzdušný prostor této pobaltské země. Podle ministra obrany Hanna Pevkura zasáhla rumunská stíhačka Aliance a nejsou žádné škody. Pravděpodobně šlo o ukrajinský bezpilotní stroj útočící na cíle v Rusku. To při obraně před dronovými útoky využívá metody elektronického boje, které matou navigaci bezpilotních letounů. Drony pak mohou narušit vzdušný prostor jiného státu a zřídit se na jeho území. Čeští hokejisté mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku druhý volný den. Zítra je čeká odpolední zápas proti Itálii. Národní tým včera večer odčinil historickou porážku se Slovinskem, když porazil Švédsko 4-3. Češi rychle vedli 3-0. Švédové ještě v první třetině utkání zdramatizovali dvěma góly v přesilovce. Obránce Tomáš Cibulka popsal, jak je vítězství nad obhájci bronzu důležité.
4: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
1: Odpoledne bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a nejvyššími teplotami mezi 20 a 22 stupni Celsia. Zítřejší teploty mají být stejné, bude oblačno, až zataženo k večeru místě zaprší, výjimečně se vyskytne i bouřka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tady Katka Jelenová a to znamená, že se podíváme na dopravu po 14. hodině. Káťo, co vidíš?
5: Na D1 před Prahou směrem z Brna přetrvává silnější provoz, hlavně kamionů po pojíždí od Čestlic z 8. kilometru a pokračují s Pořilovskou i jižní spojkou směrem na Černý most. Na jižní spojce v opačném směru, tedy z Černého na Barandovský most, velmi opatrně kousek za Průmyslovou. V připojovacím pruhu překáží nepojízdné vozidlo, v Průmyslové tak čekejte zdržení od spalovny, nesouvisle se po pojíždí i Štěrboholskou spojkou, předtím i východní částí okruhu od sjezdu z Hradecké dálnice D11. Na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti dle potřeby stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nesouvislá fronta nákladních vozidel popojíždí téměř od sjezdu z dálnice. Osobní auta přibrzdí za sjezdem na Vestec okolo 3. kilometru. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině, s vámi Rádio Praha a s námi Marshmello a Jonas Brothers. Taky trojice David Guetta, Teddy Swims a Tone Senai. A další vynikající jména pro toto odpoledne, ať se vám daří.
2: Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 14 hodin a 16 minut. Počelní strážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva utrpěli závažná poranění. Nehoda se dopoledne stala v Chodovské ulici, její následky stále uklízejí hasiči. My máme na místě kolegu Josefa Benedu a jsme s ním ve spojení. Vítej, Pepo, ve vysílání.
1: Dobrý den. Technici krátce po poledni odvezli poškozenou tramvaj a pomocí odtahového vozidla pražského dopravního podniku také vyzdvihli autobus, který se jim krátce před 1:30 hodinou odpoledne podařilo odvést. Zároveň také odklidili roztříštěné střepy a úlomky, aby mohli opět obnovit provoz. Nehoda se stala dopoledne v Chodovské ulici jen pár metrů od zastávky Teplárna Michle. Záchranáři ošetřovali 12 lehce zraněných lidí, 4 byli ve středně závažném stavu a 2 ve vážném stavu, včetně řidiče autobusu, kterého museli hasiči vyprošťovat jeho sedačky. Tramvaje kvůli nehodě nejezdily mezi náměstím Bratří Sinků a Spořilovem a dočasně proto byla zavedená náhradní autobusová doprava.
0: Příčinu téhle nehody stále vyšetřuje policie. Víme už třeba něco nového, nějaký nový poznatek?
1: Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že řidič autobusu pravděpodobně z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a čelně narazil do projíždějící tramvaje. Zároveň podle ní nelze vyloučit, že řidič měl před nehodou zdravotní problémy. Okolnosti srážky ale policisté nadále vyšetřují. Kvůli nehodě byly uzavřené oba jízdní pruhy ve směru do Prahy do centra Prahy. V opačném směru dopravu řídili policisté. Celou situaci navíc komplikovalo to, že jen kousek od nehody je vjezd na sběrný dvůr, takže tudy musí projíždět nákladní auto s materiálem. Silnice už ale v tuto chvíli plně průjezdná. Kolejnice ještě uklízelo čistící vozidlo a pohotovostní služba, postupně tudy ale začínají opět projíždět první tramvaje a autobusy.
0: Kolega Josef Beneda, který sleduje odklízení následků nehody tramvaje a autobusu v pražských Záběhlicích. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A my se jdeme aktuálně podívat na pražskou dopravu. Na hlavní části okruhu zde jedničky na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se tam srazil kamion s nákladním autem. Na silnici se navíc vysypal náklad. Průjezdný je pouze levý pruh. Fronta kamionu se sune už od sjezdu z dálnice. Osobní auta brzdí za Jesenicí. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most trvá silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Nepojízdné auto z připojovacího pruhu od průmyslové už se podařilo odstranit. Před Vypichem se popojíždí v Bělohorské.

0: Směrem z centra plná je i magistrála před muzeem. Od Holešovic zastavíte před Bulharem. Od Pankráce čekejte kolonu na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hity, doprava, informace a teď také zprávy na Rádiu Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, zítra znovu vzroste. U benzínu o 28 haléřů, u nafty o 15 haléřů oproti dnešku. Benzín budou moci zítra čerpací stanice prodávat nejvýš za 4,40 korun 71 haléř za litr. Naftu za 44 koruny 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Policisté při nedělní kontrole na tržišti v Pražských Vysočanech odhalili 4 cizince bez oprávnění k pobytu a uložili 65 pokut. Pátrali taky po hledaných osobách nebo po věcech pocházejících z trestné činnosti. Zajistili i 2 prodejce podezřelé z prodeje ukradených věcí. Dnes to sdělil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jestli Hynka Kmoníčka někdo nahradí na stávajícím postu a případně kdo by to byl, zatím premiér neví. Britská televizní stanice Channel 4 stáhla z platform všechny série reality show Svatba na první pohled. A to poté, co BBC zveřejnila reportáž popisující obvinění ze 2 znásilnění během natáčení a jednoho nedobrovolného sexuálního aktu. Všechny 3 ženy se shodly na tom, že štáb ani stanice neudělali nic pro jejich ochranu. Obvinění muži vinu popírají. Basketbalisty Opavy a mistrovského Nymburka dnes čeká 3. semifinále ligového play-off. Středočeši jako úřadující šampioni soutěže vedou v sérii hrané na 4 vítězství 2-0 na zápasy. Ten dnešní začne v Opavě v 18 hodin. Po zbytek odpoledne bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a nejvyššími teplotami do 22 stupňů Celsia. Zítřejší teploty mají být stejné, má být oblačno až zataženo. K večeru místy zaprší, výjimečně se může vyskytnout i bouřka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu čas na aktuální dopravu, půjdeme na D1, také od Barandovského na Černý most a na další problematická místa s Katkou Jelenovou.
3: Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna se sunou kamiony stále od Česlic z 8. kilometru. Pokračují dál i s Pořilovskou až na jižní spojku směr Černý most. Spojka od Barandovského na Černý most se plní od sjezdu na Pankrác. Pomaleji se jede ke sjezdu na magistrálu, pak zpomalíte i mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti teď velké potíže mezi sjezdy na Vestec a Písnici. Na kilometru 4,5 těžká nehoda kamionu a nákladního vozidla. Na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Provoz směrem na letiště je teď dočasně zastavený. Kolona osobních aut narostla před Jesenici, kamiony brzdí už za sjezdem z dálnice. Dobře dojďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne ve 14:33 už za chviličku se podíváme také na to, co přinesl dnešek, konkrétně 19. květen s Petrem Jungmanem. Do té doby třeba Eva Farná nebo R.E.M., kteří jsou ve hře o pondělní vinyl. Yeah.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek před 490 lety v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů. Rozhledna na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí byla oficiálně zpřístupněna před 30 lety v roce 1996. Ze stříbrné krasavice jsou za pěkného počasí vidět Orlické hory, Krkonoše, Českomoravská vrchovina nebo Králický sněžník jako na dlani.
3: Ukrývá se pod růží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Íránský prezident Ebrahim Raisi zahynul na palubě vrtulníku před 2 lety. S ním zahynul i jeho azerbajdžánský protějšek Ilham Aliyev. Letěli slavnostně otevřít novou přehradu mezi oběma zeměmi. Helikoptéra se státníky havarovala v hustém dešti a mlze. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale vynikne to.
5: Dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou 2 českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. 65 je sportovnímu komentátorovi Stanislavovi Bartuškovi. Na den přesně, ale o 10 let mladší je jeho kolega Michal Dusík. Dneska je mu 55. A já přeju pěkný den.
7: Jdeme se podívat také na dopravu. Začneme hlavní částí Pražského okruhu směrem z D1 k letišti. Tam je za sjezdem na Vestec po vážné nehodě neprůjezdno. Na 4,5 kilometru přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Kamiony zastavují kousek za sjezdem z dálnice. Osobní auta zpomalují před Jesenicí. Na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most čekejte zdržení ve 2 úsecích. Nejprve mezi sjezdem na Pankrác a odbočkou na magistrálu, poté mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Provoz sílí v tunelovém komplexu Blanka ve směru z Břevnova do Troje. Velmi pomalu se jede v úseku mezi Prašným mostem a Novou Povltavskou. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si viny.
8: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
9: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
10: R.E.M.
9: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia.

0: Walking on the Milky Way a orchestrální manévry v tmách OMD z Velké Británie u nás na rádiu Praha. V srpnu se můžeme těšit na jejich živý koncert tady v Praze v Olešovicích. Mirku, jdeš?
1: Nejdu.
0: A to já zase, jo, já si tu radost
1: udělám.
0: Já vím,
1: ty jsi chtěl pochlubit.
0: Tak 13 hodin není, už je 15 hodin a půjdeme na zprávy. Pojďme na to.
1: Hezké odpoledne. V kauze dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Radnice Prahy 5 nechala preventivně odstranit skluzavku, na které se nedávno zranil chlapec. Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. A zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. K večeru místy zaprší, výjimečně počítejte i s bouřkou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. A jak dnes u soudu vysvětloval, výhrady měl například velkému počtu vlastníků pozemků.
3: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
1: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík nechal radnice Prahy 5 z preventivních důvodů odstranit. Před dvěma týdny se na ní vážně zranil 8letý chlapec. Vedení městské části si zároveň nechalo zpracovat dva znalecké posudky o bezpečnosti skluzavky, uvedla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Aktuálně máme k dispozici první posudek, který říká, že skluzavka odpovídá normám. Nicméně byly zjištěny drobné závady, které ale neměly vliv na popisovaný úraz. Druhý posudek budeme mít k dispozici během tohoto týdne.
1: Do budoucna má starou skluzavku nahradit nová, která bude vhodná i pro mladší děti. Cenový strop na pohonné hmoty zítra znovu vzroste. Jeden litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra vzroste o 15 haléřů na 42 koruny a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. O případném prodloužení i na červen vláda zatím nerozhodla. V chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svoji polohu manželce, která upozornila záchranáře. Ti ale našli už jen jeho tělo. Mluvčí Čerge českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka v zahraničí.
5: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
1: Jan Náplava působil na chilské ambasádě od roku 2022 jako ataše. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. K vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení přispěl v rozhodujícím sedmém utkání série 37 zákroky, díky kterým si připsal úspěšnost skoro 95%. Montreal v semifinále čeká Carolina. Na západě se o finále utkají dva čeští útočníci Martin Nečas s Kolorádem a Tomáš Hartl s Vegas. Večer a v noci bude v Praze převážně oblačno, později až zataženo. Ojediněle s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A Káťa Jelenová pro nás má aktuální dopravu. Jdeme na Pražský okruh.
8: Hlavní část Pražského okruhu směrem z D1 k letiště za sjezdem na Vestec po vážné nehodě byla docela dlouho neprůjezdná. Teď už se jede alespoň levým pruhem. Na kilometru 4,5 odklízejí následky po střetu kamionu s nákladním vozidlem. Vrtulník letecké záchranné služby už odletěl. Kamiony i osobní auta zastavují už těsně za sjezdem z dálnice. Na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most trvá zdržení ve dvou úsecích. Nejprve mezi sjezdem na Pankrác a magistrálou. Kus dál pojedete pomaleji mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Spojka se začíná plnit i na trase k Barandovskému mostu, výrazně se brzdí u sjezdu na Pankrác. Jedete-li od Černého mostu, zdržení naberete na Štěrboholské spojce, a to mezi Běchovicemi a Europarkem. A na Břevnově čekejte kolony jak v Bělohorské před Vypichem směrem z centra, téměř od Kajetánky ztratíte 20 minut a o něco kratší fronta se sune i v Patočkově před tunely. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pěkné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 6 minut, s vámi Rádio Praha, dnes 19. května. Venku příjemné počasí, už skoro letní, protože je přes 20 stupňů, a s námi například Avicii. Taky Calvin Harris. A nebo Dido. Tak ať si dnešní odpoledne vyloženě užíváte.
6: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Zítra mám Reddy Kirken s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 16 minut, což už je dnes vlastně také retro. Ale my pro vás máme ještě větší retro, protože je úterý a dnes večer, tedy tenhle pořad je. Vždy po 9. hodině se vracíme s retrem do 80. let. No a co nás čeká dnes? Fokus na skupinu Guns N' Roses a jejich debutové album Appetite for Destruction. Český příspěvek bude pravý a nefalšovaný pražský house. Vzpomenete na něj? No a Peter Gabriel dneska slaví 40 let od vydání nejúspěšnějšího svého LPčka. Jmenovalo se So. K tomu dál Michael Jackson, Cock Rubin, Spandau Ballet, Errol Smith z Run DMC. Dejte si tedy s námi retro dnes na rádiu Praha po 21. hodině s Petrem Jungmanem. A teď je tady také čas na aktuální dopravu a s ní je tu Káťa Jelenová.
1: Hlavní část okruhu z D1 k letišti za sjezdem na Vestec na kilometru 4,5 je opět neprůjezdná. Policie stále řeší následky vážného střetu kamionu a nákladního vozidla. Chvíli se jelo levým pruhem, teď provoz opět stojí. Kolona v obou pruzích začíná už ve sjezdu z dálnice. V průmyslové směrem z Hloubětína do Hostivaře opatrně kousek za Spalovnou. Zasahují tam u srážky dodávky s osobním autem. Fronta popojíždí téměř od sjezdu do Českobrodské. Následně je hodně plný i sjezd z průmyslové na jižní spojku. Spojka směrem k Barandovskému mostu se ucpává od nájezdu z Vídeňské. A v Bělohorské směrem z centra čekejte velmi dlouhé zdržení. Kolona se vleče od Kajetánky přes Vypich až k Bílé hoře. Uvedená trasa je na více než 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne. 4 novinky změnily podobu nejlepší desítky na

0: nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: It's týdne.
0: Další kolo zase v neděli večer.
3: Praha.rozhlas.cz.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, 15.30, zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Srážka kamionu a dodávky dnes odpoledne výrazně zkomplikovala dopravu na Pražském okruhu. Stalo se to na 5. kilometru mezi exity Vestec a Zbraslav ve směru na letiště. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden z řidičů zůstal zaklíněn ve vozidle. Zemědělci zvažují, že kvůli zdražování omezí hnojení. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud bude tento stav přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Znamenalo by to nižší výnosy plodin a zvýšení cen potravin. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Německo přejme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se při práci v nemocnici v africkém Kongu nakazil ebolou. Není ale známo, ve kterém zařízení se o něj budou lékaři starat. Uvedlo to německé ministerstvo zdravotnictví. Epidemie eboly se z Konga rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. Pětinásobný držitel zlatého míče nechybí v nominaci portugalského národního týmu na blížící se mistrovství světa, které se bude konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V Praze bude večer a v noci převážně oblačno, později až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 22 stupňů, má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu také Káťa Jelenová a doprava, Káťo.
3: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti čekejte dlouhé zdržení v koloně už od sjezdu z dálnice. Bezmála hodinu se sune k nehodě za sjezdem na Vestec na kilometr 4,5. Komunikace tam byla kvůli zásahu záchranářského vrtulníku uzavřená. Teď se jede alespoň levým pruhem. V koloně před Jesenicí teď ale další kolize. Na 77. kilometru bourala dvě nákladní vozidla s osobním. Na jižní spojce od podjezdu magistrály popojíždí kolony v obou směrech. Plno je jak na trase k Barandovskému, tak k Lanovému mostu. A Kbelská Sloubětína do Letňan se zaplnila v celé délce od křížení s Poděbradskou až ke sjezdu do Cínovecké. Průmyslovou Sloubětína do Hostivaře se vleče fronta od Českobrodské až k jižní spojce. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hity, doprava, informace, za chviličku činasky a nebo síl. A také se budeme věnovat stavbě dálnice D7 ve Středočeském kraji. Hotová má být příští rok. Tak jak to vlastně je? Řekneme si za 10 minut.

0: 15 hodin 46 minut, s vámi Rádio Praha. No a my se teď podíváme na D7, kde dělníci stále pracují, a to na středočeském úseku. Na některých místech je například hotový asfaltový povrch. Práce mají skončit v roce 2027. Na stavbě se byl podívat také náš kolega Richard Webs. Takže Ríšo, vítej ve vysílání.
1: Hezký den, stavba dálnice D7 má momentálně tři úseky. Je to zhruba od Knovíze na Kladensku po Panenský Týnec na Lounsku v Ústeckém kraji. Já jsem se byl podívat na tom posledním směrem z Prahy do Chomutova, který má zhruba 6,5 kilometru. Bavil jsem se tam mimo jiné se stavby vedoucím Pavlem Aksamitem. Ten mi řekl, že na tomto úseku je zhruba od 80 do 100 kusů techniky, jde například o jeřáby nebo nákladní auta a pracuje tam asi 200 dělníků. Byli jsme se podívat také například na jednom z mostů, které jsou součástí dálnice. Tam pracovníci opravují například mostní římsy, byla tam tedy takzvaná míchačka, ze které tekl beton, a dělníci tam také třeba rozebírali kovovou konstrukci, kterou právě při tom betonování používali.
0: Stavbu dnes navštívil také ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Co říkal?
1: Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD se byl podívat na několika středočeských úsecích dálnice D7 a mimo jiné kritizoval zdržení, které stavební firmy při pracích nabraly. Co se týče toho posledního úseku, kde jsem byl, tam se práce zdržely asi o 3 měsíce. Bylo to kvůli archeologickému nálezu. Ze všech tří úseků, na kterých dělníci pracují, jde o nejkratší prodlevu. Na prvním úseku ze směru od Prahy je zpoždění asi 0,5 roku a nejdelší je na prostředním úseku, jde o zhruba rok. Ministr Bednárik řekl, že podle jeho názoru by se na některých úsecích s pracemi dalo zrychlit. Stavební společnosti a ředitelství silnic a dálnic se podle svých zástupců snaží dalšímu zdržení předejít a stavbu co nejdříve dokončit.
0: A kdy se po novém úseku dálnice D7 poprvé svezeme?
1: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla začnou řidiči na stavěných úsecích jezdit postupně mezi červnem a říjnem příštího roku. Kompletně hotová pak má být stavba na podzim 2027. To se týká ale jen části ve středočeském kraji. ŘSD začne příští rok ještě se stavbou úseku u Postoloprt v Ústeckém kraji. Práce tam mají začít příští rok a hotovo by mělo být v roce 2029.
0: Říká náš kolega Richard Webs. Ríšo, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Pojďme se teď aktuálně podívat také na to, co se děje na silnicích. Začneme Kbelskou a budeme pokračovat i na okruh s Káťou Jelenovou.
2: Ve Kbelské směrem z Loubětína do Letňan těsně za sjezdem do Novopatské se srazila, dvě osobní auta blokují levý pruh. Od křižovatky s Poděbradskou pojedete 10 minut a Kbelská je plnější i dál až ke sjezdu do Cínovecké. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka a kolony od Hradecké dálnice D11 až za Europark. Dál k Barandovskému mostu zpomalíte i za podjezdem magistrály a sunout se budete 15 až 20 minut. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kamiony už ve sjezdu z dálnice, jak směrem z Prahy, tak od Brna. Přes hodinu jedou krokem k nehodě za sjezdem na Vestec na kilometr 4,5. Už se tam jede dvěma pruhy, ale pozor, na trase je ještě jedna nehoda na kilometru 77 u Jesenice, tam se projíždí pouze levým pruhem. A na D1 před Prahou směrem z Brna od Čestlic z 8. kilometru nabírají zdržení jak kamiony, tak osobní auta, vyhýbají se ucpanému okruhu. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede, a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem.

0: Non-stop Disco 2016 hodin s vámi Rádio Praha a s námi také Mirek Kasan, protože přinesl zprávy do studia Rádia Praha. Vítej, Mirku.
1: Hezké slunečné odpoledne. Přihlášku na střední školu ve druhém kole podalo zatím 1700 uchazečů. Praha 2 letos rozdělí bezmála 6 milionů korun na kulturní, vzdělávací a sportovní projekty. I ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a chce ho nechat přepracovat. A zítra má být oblačno až zataženo, k večeru místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou, a naměříme až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zatím 1700 zájemců si podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, které mají volná místa po prvním kole přijímaček. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízejí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do příštího pondělí 25. května. Praha 2 letos podpoří bezmála 140 komunitních projektů. Vyčlenila na to skoro 6 milionů korun, které rozdělí organizátorům kulturních a vzdělávacích akcí. Část peněz má jít také na volnočasové aktivity dětí a mládeže, říká mluvčí druhé městské části Andrea Zoulova.
3: Podporu získalo celkem 137 projektů napříč různými oblastmi. Největší objem prostředků směřuje jako vždy do kultury, prevence kriminality, sociálně patologických jevů a do sociálních a zdravotních programů.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. A návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Uvedla to mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
4: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
1: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o víc než 250 miliardy korun ročně. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěné jejich další fungování. Izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 40 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom propalestinští aktivisté, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Další desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministerstvo zahraničí plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v pondělí večer izraelskou intervenci odsoudil a vyzval mezinárodní společenství, aby zakročilo. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na zítřejší zápas s Itálií. Kvůli náročnému pondělnímu duelu se Švédy byl dnešní trénink dobrovolný a platí to i o tom zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse se i tak dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi se s Italy utkají ve Friburgu zítra od 16.20. Večer a v noci bude v Praze převážně oblačno, později až zataženo, ojediněle s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také Káťa Jelinová s určitými brzdami, které jsou na silnicích.
7: A že je jich spousta. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kamiony už ve sjezdu z dálnice, jak směrem z Prahy, tak od Brna. Přes hodinu jedou krokem k nehodě za sjezdem na Vestec na kilometr 4,5, tam už se jede dvěma pruhy. Na trase pozor je nehoda i u Jesenice, docela velká nehoda na 77. kilometru. S velkými obtížemi projedete pouze levým pruhem. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna narostla kolona téměř k okruhu, brzdí se na 9. kilometru. A zpoždění nabírají jak kamiony, tak osobní auta. Řidiči se vyhýbají ucpanému okruhu a jedou po jižní spojce. Ta je ale ve směru k Barrandovskému mostu také značně ucpaná. Od magistrály k mostu se jede bezmála půl hodiny. K Belskou z Hloubětína do Letňan od Poděbradské jedete přes 20 minut. Těsně za sjezdem do Novopatské nabít stále v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné slunečné odpoledne po 16. hodině. Přímo to láká výjet ven, dát si třeba procházku, brusle a nebo kolo někde v parku. Proč ne, pokud je čas? No a pokud je či není, může být ve sluchátkách například Olivia Rodrigo. Filmový klasici Men in Black, Will Smith. A nebo Felix Jen. Ve spolupráci se Sophie Elix Backstore. Tak ať se vám líbí a ať máte báječné odpoledne.
6: Radio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Men in Black z filmu z roku 1997. Teď je 16 hodin a 18 minut. S vámi je Rádio Praha. Mimochodem, stihli jste se přijít podívat na den otevřených dveří minulou sobotu? Pokud ne, je tady druhá a třetí šance. Už tuto sobotu a tuto neděli. Teď tedy o víkendu 23. a 24. května. Těšíme se na vás. Vidět můžete nejen vysílací studia, ale třeba i slavné studio a odpočinout se v zahrádce a věnovat se i jiným věcem. Jakým, to se dozvíte třeba na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Určitě se tam podívejte.
1: Praha je nej. V centru Starého města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách. Historie stavby sahá až do 11.

0: Máme tady čas také na aktuální dopravu. Není toho málo. Káťa Jelenová je tu.
1: Na hlavní části okruhu zde jednak letišti výrazně brzdí provoz následky nehody před Jesenicí na 77. kilometru. Po srážce dvou nákladních vozidel s osobním se dost obtížně projíždí pouze levým pruhem. Kolona se vleče oběma sjezdy z dálnice, plní se jak směr z Prahy, tak od Brna. Následky nehody za sjezdem na Vestec na kilometru 4,5 už se podařilo odklidit mimo jízdní pruhy, tam už se kolona téměř celá rozjela. D1 na příjezdu do metropole totálně ucpaná od Čestlic ze 7. kilometru až ke sjezdu na jižní spojku. Kamiony se sunou směrem na Černý most, osobní auta pokračují k Barandovskému. Hodně plno je ale i na trase k Lanovému mostu. Kolona se posouvá od podjezdu magistrály okolo 15 až 20 minut. K Belskou z Hloubětína do Letňan od Poděbradské budete popojíždět přes 20 minut. Těsně za sjezdem do Novopatské navíc stále v levém pruhu překáží dvě

0: a nový problém i dál. Připojovací pruh z Novopatské teď blokují následky střetu nákladního a osobního vozidla. V Novopatské se proto brzdí už za sjezdem na Satalice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
3: Praha žije.
5: Simple Minds. Life in the City of Angels.
3: Simple Minds.
4: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
5: Simple Minds.
3: Simple Minds.
5: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
3: Na Praze.
1: Praha žije.

0: Felix Jen a Sophie Alix Baxter, s vámi je Rádio Praha 16.31, zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty zítra znovu vzroste. U benzínu o 28 haléřů, u nafty o 15 haléřů oproti dnešku. Benzín budou moci zítra čerpací stanice prodávat nejvýš za 4,40 korun a 1,70 haléřů za litr. Naftu za 4,40 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. V Chodovské ulici v pražských Záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranění utrpělo 18 lidí, z toho dva vážná. Záchranáři aktivovali takzvaný traumaplán. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu vyšetřují, přičemž nevyloučili zdravotní problémy 76-letého řidiče autobusu. Toho museli hasiči po nehodě vyprostit. Silničáři dnes v noci kvůli údržbě technologií krátkodobě uzavřou Letenský tunel v Praze. Nebude průjezdný od 23. hodiny do 5. hodiny ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici nebo přes Špejchar. Stíhačka NATO se střelila nad Estonskem dron, který narušil vzdušný prostor této pobaltské země. Podle ministra obrany Pevkura zasáhla rumunská stíhačka NATO a nejsou žádné škody. Pravděpodobně šlo o ukrajinský dron útočící na cíle v Rusku, který zmátlo elektronické rušení. Basketbalisty Opavy a mistrovského Nymburka dnes se čeká třetí semifinále ligového play-off. Středočeši jako úřadující šampioni soutěže vedou v sérii hrané na 4 výhry 2-0 na zápasy. Ten dnešní začne v Opavě v 18 hodin. V Praze má být zítra oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také čas na dopravu a tu sleduje Káťa Jelenová.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna první část kolony začíná už za sjezdem na Velké Popovice v okolí 14. kilometru. Sune se jak směrem k okruhu a dál k letišti, tak i k Praze. Po druhé se výrazně brzdí za Čestlicemi na 7. kilometru a popojíždí se až k jižní spojce. Před sjezdem na Opatov na kilometru 2,5 teď navíc v pravém pruhu zastavil porouchaný kamion. Jižní spojka a fronty z úrovně magistrály jak k Barandovskému, tak k Lanovému mostu. Směrem od Černého mostu zůstává hodně plná východní část okruhu i navazující Štěrboholská spojka. V Novopatské od Černého mostu naberete zdržení okolo 15 minut v koloně od sjezdu na Satalice. Pomalu se pokračuje až k nehodě ve Gbelské. V připojení od Novopatské v pravém pruhu havarované nákladní a osobní vozidlo. Kvůli tomu se popojíždí i Gbelskou od Hloubětína, brzdí se před Kolbenovou. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné a pohodové odpoledne, 16.34, tady Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+, a také Bruno Mars, Anastasia a nebo Leony a také Jirka Štefl, který přinese už za chvilku pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin 45 minut a my otevíráme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Praha 3 ve svých ulicích opět přivítá cyklus koncertů. Akce s názvem Pražský Montmartre nabídne v průběhu jarních a letních měsíců hudební vystoupení na několika náměstích. I v letošním roce se můžete těšit na pestrou škálu hudebních žánrů od klasické hudby přes blues, country, rock, filmovou hudbu i pop. Žižkovo náměstí ve středu v podvečer rozezní jazzové a bluesové tóny. Začátek akce je v 17.30. A v Letňanech odstartovala tradiční výstava stanů. To je největší akce svého druhu ve střední Evropě. Jediné místo, kde si můžete prolézt postavené stany, zachumlat se do spacáků, na různých podkladech vyzkoušet rozbalené karimatky, ale i prošlápnout boty a opravdu si osahat hromadu vybavení, se kterým můžete klidně rovnou vyrazit na výlet. Na výstavu stanů se vydejte na výstaviště do Letňan. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A jdeme se podívat na silnice do Novopatské anebo na D1 s Káťou Jelenovou.
2: V Novopatské směrem od Černého mostu kolona narůstá. Brzdí se už před sjezdem na Satelice a 15 až 20 minut se popojíždí k nehodě ve Kbelské. Přesněji v připojení od Novopatské v pravém pruhu překáží nabourané nákladní a osobní vozidlo. Kvůli tomu nabíráte zdržení i ve Kbelské z Hloubětína, brzdí se před Kolbenovou. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte první část kolony už za sjezdem na Popovice okolo 14. kilometru. Sune se jak směrem k okruhu a dál na letiště, tak i k Praze jako takové. Po druhé se výrazně brzdí za Čestlicemi na 7. kilometru a popojíždí se až ke sjezdu na jižní spojku. Pozor, před sjezdem na Opatov okolo kilometru 2,5 stále v pravém pruhu stojí porouchaný kamion. A ještě se podíváme na dálnici D5 na příjezd do Prahy ve směru z Plzně. Provoz vázne za Rudnou. Jsou to hlavně nákladní soupravy, ty zpomalují na 3. kilometru a v pravém pruhu se sunou až na okruh za Uřech na 18. kilometr. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Tak to byl Ed Sheeran na rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 17. hodinu. Ve studiu už je Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: A Oldu Burdu vystřídal Petr Zajíček. Petře, ahoj, hezké odpoledne všem. Praha 1 vybírá nájemce do nových startovacích bytů. Praha sjednotila vizuální styl pro volnočasový i obchodní turismus. Muž ze Slovenska podezřelý z otrávení dětských přesnídávek zůstane ve vyšetřovací vazbě. Zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. K večeru místě zaprší, výjimečně počítejte i s bouřkou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 vybírá nájemce do 8 nových startovacích bytů v Samcově ulici. Jsou určené především pro mladé lidi a mají jim pomoci na začátku dospělého života s řešením otázky bydlení. Odborná komise vybírala ze 200 žádostí. Vítěze musí ještě potvrdit radní. Uvedla to mluvčí první městské části Karolina Šnejdarová.
3: Konečné rozhodnutí o uzavření jednotlivých nájemních smluv přísluší radě městské části Praha 1. Termín nastěhování bude záviset na dokončení administrativního procesu, rozhodnutí rady a následném podpisu nájemních smluv.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy internetových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější. Pokračuje Klára Janderová, mluvčí společnosti Praxity Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
4: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně.
1: Pracovníci Židovského muzea v Praze připravují výstavu v Národním muzeu. Lidé ji budou moci navštívit od 12. listopadu. Historické fotografie, videa a předměty související s judaismem v Česku připomenou 120 let od založení Židovského muzea. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové to bude první taková expozice v Národním muzeu.
5: Je to taková symbolika toho, že židovské dějiny jsou součástí těch českých dějin a pokusíme se tam těch 120 let toho Židovského muzea popsat. Budou tam předměty, které dosud nebyly vystaveny, takže intenzivně restaurujeme.
1: Vedení Židovského muzea k příležitosti z tého 20. výročí představilo taky památník 161 pracovníků ze druhé světové války. K vidění bude na starém židovském hřbitově. Slovák podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. V dopise vyděrač hrozil možnými útoky v dalších zemích. Vinu popírá. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít londýnský klub před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně až zataženo, zpočátku výjimečně s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Katka Jelenová.
6: D1 před Prahou dnes extrémně ucpaná kvůli dřívějším nehodám na okruhu směr letiště. Brzdí se za sjezdem na Čestlice na 7. kilometru a téměř půl hodiny se popojíždí až ke sjezdu na jižní spojku. Dál ve směru do centra zpomalíte i před Nuselským mostem a k omezení u muzea pojedete okolo 15:15. V Legerově u křižovatky s Rumunskou navíc v prostředním pruhu bourala dvě osobní auta. Na jižní spojce trvá silný provoz jak ve směru k Barandovskému, tak k Lanovému mostu. A ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňan působily značné potíže následky nehody těsně za sjezdem z Novopatské. V pravém připojovacím pruhu stálo nabourané nákladní a osobní vozidlo. Teď už jsou pryč, kolona se ale stále vleče Novopatskou od sjezdu na Satalice i Průmyslovou od Hostivaře. V ní se brzdí před křižovatkou s Poděbradskou. Přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka po 17. hodině. Budou tady Rudimental, Macklemore a Jess Glynn. Dermot Kennedy. A nebo Lost Frequencies a Zonderling. A Petr Zajíček ze studia Rádia Praha přeje hezké odpoledne.

Tak to byla skvělá spolupráce Robbieho Williams a kytaristy Tonyho Iommiho. No teď už ve čtvrt na šest doprava, než se k ní propracujeme, tak připomínám nové hlasování na Facebooku Rádia Praha. Ano, včera v pondělí večer jsme tady měli odehraný vinyl v pořadu vinyl, takže ode dneška startuje nové hlasování o tom, co budeme hrát příští pondělí, tedy v tomto případě 25. května večer po 9. hodině. A tentokrát se podíváme do 90. let, vlastně dá se říct konkretizuji na počátek 90. a vybral náš hudební dramaturg Petr Jungmann dvě zásadní alba té doby. Z roku 1992 osmé album kapely R.E.M. Automatic for the People. To je opravdu skvělá deska, kde jsou věci jako Drive, Everybody Hurts, asi nejslavnější, nebo taková velice příjemná Night Swimming. No a nebo si dáme krále popu Michaela Jacksona, to je rok 91, ještě o pár měsíců dřív to album vyšlo, ono vyšlo na sklonku roku 91. Michael Jackson ho nazval Dangerous, no a tam je ještě více hitů. Black or White, Will You Be There, Held the World, Remember the Time a další. Jam třeba, nebo titulní Dangerous. Takže tady bych opravdu nevěděl, je to jenom a jenom na vás, abyste rozhodli. R.E.M., Automatic for the People nebo Michael Jackson a Dangerous, počátek 90. Každopádně příští týden v pondělí si budeme hrát právě z této doby jedno z těchto dvou alb. Takže hlasování už začalo, takže se podívejte na Facebook Rádia Praha. A jak to tedy vypadá teď v dopravě, to nám řekne Katka Jelenová.

0: kolona na 10 až 15 minut až do Legerovy. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Topíte se v reklamách.

0: Je právě 17:30, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Policisté při nedělní kontrole na tržišti v Pražských Vysočanech odhalili 4 cizince bez oprávnění k pobytu a uložili 65 pokut. Pátrali také po hledaných osobách nebo po věcech pocházejících z trestné činnosti. Zajistili 2 prodejce podezřelé z prodeje ukradených věcí. Dnes to sdělil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Podle poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jestli Hynka Kmoníčka někdo nahradí na stávajícím postu, případně kdo by to byl, zatím premiér neví. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Britská televizní stanice Channel 4 stáhla z platform všechny série reality show Svatba na první pohled. A to poté, co BBC zveřejnila reportáž popisující obvinění ze 2 znásilnění během natáčení a jednoho nedobrovolného sexuálního aktu. Všechny 3 ženy se shodly na tom, že štáb ani stanice neudělali nic pro jejich ochranu. Obvinění muži vinu popírají. Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. 5násobný držitel zlatého míče nechybí v nominaci portugalského národního týmu na blížící se mistrovství světa, které se bude konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V Praze bude večer a v noci oblačno, postupně až zataženo, zpočátku výjimečně s přehánkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně s bouřkou, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
3: Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna po pojíždí nesouvislá kolona od průhonice z 6. kilometru. Jak kamiony, tak osobní auta pokračují v pomalejším tempu až na chodov ke sjezdu na jižní spojku. Spojka zůstává plná jak na trase k Barandovskému, tak k Lanovému mostu. Od Černého mostu budete popojíždět i Štěrboholskou spojkou, předtím i východní částí okruhu z úrovně D11 až k Průmyslové. V Legerově u křižovatky s Rumunskou zasahují policisté u nehody 2 osobních aut. Blokovaný stále prostřední pruh, kolona z Nuselského mostu zhruba na 10 minut, pokračuje pak i dál až k omezení u Vinohradské. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti už sice veškeré následky po nehodách odklidily, silný provoz však stále přetrvává, s tím i spojená regulace vjezdu do obou tunelů. Kolona popojíždí od sjezdu z dálnice. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A my se už za chvilku vypravíme na prohlídku pivovaru v Braníku. I sem totiž můžete zavítat na komentované prohlídky v rámci celotýdenní akce Open House Praha, takže už za pár minut řekneme víc.

0: devadesátky Blaze of Glory a John Bon Jovi. A teď už míříme, jak jsem slíbil, do pražského Braníku. Od 19. století se tady vařilo pivo celkem téměř 130 let. V době své největší slávy, těsně před uzavřením v roce 2007, vyprodukoval branický pivovar až 600 000 hektolitrů piva denně. To je 10 velkých cisteren. Dnes už se tu pivo nevaří, za to slouží opravený areál k úplně jiným účelům. Jednu z budov využívá třeba Taneční centrum Praha.
1: Takhle to vypadalo v roce 1899.
2: Tady vidíme i původní dlažbu. Schody jsou taky původní.
1: Schody jsou všechno je původní, to ty památkáři jako ocenili, že jsme nechali úplně všechno takhle.
2: Ukazuje mi původní dobové schodiště zakladatel Tanečního centra Praha Antonín Schneider.
1: Oni psali v novinách tenkrát, že daleko za Prahou v divočině vznikl zámeček. A on to není zámeček, on je to vlastně pivovar, který vytvořili a zaplatili čeští sládci.
2: Výstavbu pivovaru tehdy iniciovalo celkem 13 sládků z malých pražských pivovarů, které koncem 19. století ztratily schopnost konkurovat průmyslovým provozům. Pivovar patřil mezi největší v zemi a zásoboval i dvůr císaře Františka Josefa I. Ten v roce 1907 dokonce pivovar osobně navštívil.
1: Když jsme sem my tenkrát přišli, tak vlastně už byly ty základní stavební prvky dokončené. Ale byly tady holí podlahy, z kterých koukaly dráty, různě počítačový kabely všude natažený. Ty oni původně mysleli, že to zaplní nějakýma počítačovýma firmama. Že? No a oni pak během covidu ty firmy většinou přišly na to, že ten home office je vlastně docela příjemný, že? Povinný. Takže my jsme přišli přesně v ten okamžik, kdy ty majitele trošku vlastně jako váhali, co s tím zrekonstruovaným udělal. Že? A toho právě ty památkáři nebo ty architekti si hrozně vážejí, protože spousta prostorů v České republice, samozřejmě kor u nás, že? Různých zámeckých a klášterních a i technologických, že? Podnikových, se dá zrekonstruovat a je zrekonstruovaný nádherně. Že? No ale teď co vevnitř? Tady se podařilo prostě úplně náhodně využít těch prostorů, které sloužily něčemu úplně jinému a ten tanec potřebuje taky velký haly, velký vlastně cvičný jeviště.
2: Kromě tanečního centra sídlí v areálu dnes už bývalého pivovaru taky řada dalších institucí a firem, které využívají nejen samotné budovy, ale taky podzemní sklepní prostory. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A já jenom připomínám, že i naše budova v pražském Karlíně Hybešova 10 se otevře o víkendu. Veřejnosti můžete se přijít podívat nejenom na budovu samotnou, ale i na práci moderátorů, redaktorů a dalších zaměstnanců Českého rozhlasu. Jak v sobotu, tak v neděli v rámci Open House Praha.
3: Pražské informace.
0: A přidáme dopravní informace s Katkou Jelenovou.
4: Ve Kbelské z Hloubětína nahoru do Letňan trvá silnější provoz téměř v celé délce od křižovatky s Poděbradskou až ke sjezdu do Cínovecké. Směrem do Hloubětína se sune už jen kratší fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. Pomaleji se jede i Novopatskou od Černého mostu, brzdí se kus za sjezdem na Satalice. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce čekejte nesouvisle se sunoucí frontu od sjezdu z dálnice D11 až za Europark. Dál k Barandovskému mostu vázne doprava od jezdu magistrály a plno je i

0: Kově se zdržíte před tunely ve frontě od Kajetánky. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Michal Šulte na Rádiu Praha. Teď máme 18 hodin a to znamená jediné, už je tady další zpravodajská relace a ve studiu Mirek Kasan. Mirko, příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer přeji. Kauzy Dozimetr dnes u obvodního soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Po dopolední čelní srážce autobusu s tramvají v Praze skončilo v nemocnici 18 lidí. Ukrajina se omluvila pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru. A zítra má být oblačno až zataženo, k večeru místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. A jak dnes u soudu vysvětloval, výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků.
3: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
1: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva podle nich utrpěli závažná poranění. Nehoda se stala dopoledne v Chodovské ulici. Tramvaj s autobusem se střetli čelně. 76-letého řidiče autobusu museli z kabiny vyprostit hasiči. Autobus z dosud neznámých důvodů vybočil z jízdního pruhu, kde narazil do projíždějící tramvaje. Policisté na síti X napsali, že nelze vyloučit zdravotní dispozici řidiče. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje na ruském okupovaný Krym. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Rumunská stíhačka střežící v rámci NATO vzdušný prostor nad Estonskem sestřelila ukrajinský dron. Oznámilo to ministerstvo obrany v Tallinnu s tím, že padající trosky pravděpodobně nezpůsobily žádné škody.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociální síti X napsal, že Ukrajina se Estonsku a všem pobaltským přátelům za nechtěné incidenty tohoto typu omlouvá. Rusko podle Tichého dál záměrně používá prostředky radioelektronického boje k odklonění ukrajinských nepilotovaných letadel do Pobaltí. Mluvčí ukrajinské diplomacie zdůraznil, že Kyjev nevyužívá vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska ani Estonska k úderům na Rusko a Ukrajina o to ani nežádá. Moskva tvrdí, že ukrajinské drony létají přes Pobaltí se souhlasem a podporou těchto států. Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Nejdražší fotbalista světa Neymar je na soupisce brazilské reprezentace pro světový šampionát. Italský trenér Carlo Ancelotti ho nominoval do národního týmu po skoro 3 letech. V nominaci Portugalska nechybí pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo. O mistrovství naopak přijde kvůli zranění španělský záložník Barcelony Fermín López, který si v nedělním utkání španělské ligy proti Betisu Sevilla zlomil nohu. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně až zataženo, zpočátku výjimečně s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes na 20 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Katka Jelenová.
6: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most trvá zdržení mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Z druhé strany se popojíždí na Štěrboholské spojce mezi Bychovicemi a Průmyslovou. Ve Kbelské z Hloubětína nahoru do Letňan se sune nesouvislá fronta od křižovatky s Kolbenovou až ke sjezdu do Cínovecké. Směrem do Hloubětína se sune už jen kratší mezi Novopatskou a Poděbradskou. Pomaleji se stále jede i Novopatskou od Černého mostu, brzdí se za sjezdem na Satalice. Na Břevnově čekejte kolonu v Bělohorské směrem z centra na cestě k Vypichu, sune se od Kláštera, a na magistrále směrem z Pankráce popojíždí fronta na výjezdu z Nusalského mostu směrem od Holešovic pak mezi Florencí a Muzeem. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu opět navštívíme nelegální zoo Park ve Zvoli u Prahy. Stále sledujeme dění kolem něj. Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo nový památník věnovaný svým zaměstnancům za druhé světové války. Podrobnosti už zhruba za 15 minut. A za chvilku se vydáme na zahájení výstavy Czech Nature Photo, která se i letos koná na Pražském hradě. Přihlásí se nám naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný úterní večer.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
8: Pražský update.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Téměř 200 snímků živé přírody z celého světa pořízených českými a slovenskými fotografy. Tak to je výstava Czech Nature Photo 2026, která dnes začíná v areálu Pražského hradu. A na místě máme naší létající redaktorku Sabinu Voseckou. Hezký večer ti přeji.
1: Hezký večer, také ti přeji zpátky do studia.
0: Tak Sabi, výstava dnes začala tradiční vernisáží, už se jí stihla projít?
1: Stihla a dokonce ještě předtím, než samotná vernisáž vůbec začala, takže jsem byla úplně první návštěvnice, mohla jsem si obě ta patra toho Terezianského paláce tady na Pražském hradě projít a v klidu si fotografie prohlédnout. Je to opravdu více než 200 snímků, takže je na co koukat. Ten letošní ročník má 13 soutěžních kategorií, jsou tu fotky zvířat, krajin i dokumentární série. Jinak autoři zachycovali přírodu napříč kontinenty, taky i ročními obdobími, a to od makrozáběrů hmyzu až k náročné podvodní fotografii. Ty expozice taky doplňují videosmyčky, ve kterých mluví nejrůznější slavné osobnosti, které se fotografii věnují. Je to třeba herec Hynek Čermák nebo Petr Bruckner, kteří se kromě herectví právě fotografii věnují.
0: Prozraď, co tebe nejvíce zaujalo a také dokdy výstava potrvá?
1: Tak já musím říct, že skutečně všechny fotografie jsou velmi povedené a je těžké vybrat tu nejlepší, ale mně se moc líbil snímek Martina Procházky, který získal 2. místo v kategorii zvířata ve svém prostředí a kterému se taky podařilo vyfotit lachtana. Já to trošku popíšu, protože zachytil polovinu toho snímku, která zobrazuje prostředí nad hladinou a ta druhá polovina pod vodou, kde lachtan nahání hejno sardinek. Ale opravdu celá ta výstava je krásná, navíc v tomhle prostředí právě Pražského hradu to získává úplně jiný rozměr. Já teď třeba koukám na celou Prahu z vyhlídky, která je hned vedle toho Terezianského křídla starého královského paláce, kde se právě výstava koná. Ještě doplním jednu takovou technickou věc a pomůcku. Nejlépe se sem dostanete z jižních zahrad nebo býčím schodištěm ze 3. nádvoří, no a čas máte do 13. září, kdy výstava končí.
0: Tolik z výstavy Czech Nature Photo 2026 z Pražského hradu naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme za pozvánku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A ještě informace z pražské dopravy. Tady má slovo Katka Jelenová.

0: Kalamity brzdí kousek před Jesenicí, pak za sjezdem na Vestec i na výjezdu z Lohkovského tunelu. Všem šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Nový památník můžete navštívit na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná zaměstnance a spolupracovníky židovského muzea, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Nacisté nutili shromažďovat předměty ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu pracovníků muzea potom zavraždili v koncentračních táborech.
2: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války.
3: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a různí údržbáři.
2: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
3: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně z Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
2: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
4: Kolega, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo a nebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
2: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update.

0: Posloucháte úterní pražský update a v rámci něj už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Zranění 18 lidí, z toho u dvou vážná, má na kontě dopolední čelní srážka tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Záchranka aktivovala tzv. Traumaplán. Autobus v Chodovské ulici ze zatím nezjištěné příčiny vybočil z jízdního pruhu a srazil se s projíždějící tramvají. Podle policie mohla za nehodou stát zdravotní indispozice 76-letého řidiče autobusu, kterého museli vyprošťovat hasiči. Pražský magistrát nechá za skoro 34 milionů korun zrekonstruovat ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Schválili to radní hlavního města. Dělníci opraví silnici, postaví nový chodník, vybudují odvodnění a zastávky pro autobusy. Nainstalují taky veřejné osvětlení. Praha 2 letos podpoří bezmála 140 komunitních projektů. Vyčlenila na to skoro 6 milionů korun, které rozdělí organizátorům hlavně kulturních a vzdělávacích akcí. Část peněz má jít také na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík nechala radnice Prahy 5 z preventivních důvodů odstranit. Před 2 týdny se na ní vážně zranil 8letý chlapec. Vedení městské části si zároveň nechalo zpracovat 2 znalecké posudky o bezpečnosti skluzavky. Podle jednoho dětská atrakce odpovídá normám, druhý bude mít k dispozici koncem týdne. Židovské muzeum v Praze připravuje ke 120. výročí svého založení výstavu v Národním muzeu. Otevřít se má 12. listopadu a návštěvníkům představí historické fotografie, videa a předměty související s judaismem v Česku. Herečka Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Večer vystoupí na jevišti Národního divadla v roli Hany v Erbenově Kytici a v pátek odehraje další reprízu úspěšné inscenace Audience u královny. Zítra má být v Praze oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pražskou dopravu stále sleduje Katka Jelenová.
3: Na jižní spojce z Barandovského na Černý most před Lanovým překáží nepojízdné vozidlo v jízdním pruhu. Kolona od Spořilova je na 10 až 15 minut. Popojíždí se i Spořilovskou od Chodova. Na Štěrboholské spojce od Černého mostu už se fronta výrazně zkrátila. Aktuálně se sune už jen od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Na magistrále směrem z Pankráce čekejte zdržení na výjezdu z Nuselského mostu. Kolona se sune až k omezení u Vinohradské. Dál směrem na Holešovice se krátce zpomaluje i před Hlávkovým mostem. Jedete-li magistrálou směrem z Holešovic na Pankrác, připravte se na zdržení mezi Bulharem a Muzeem, dost plný je i sjezd do Seifertovy ulice. A před omezením na Ohradě se popojíždí v ulici pod Krejcárkem z odbočky na Palmovku, krátce i v Hartikově od vozovny. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Máme 19. května a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungman, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek před 490 lety v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů. Rozhledna na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí byla oficiálně zpřístupněna před 30 lety v roce 1996. Ze stříbrné krasavice jsou za pěkného počasí vidět Orlické hory, Krkonoše, Českomoravská vrchovina nebo Králický sněžník jako na dlani.
4: Ukrývá se pod růží.
3: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
4: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
3: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
4: Pokrevní linie.
3: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Íránský prezident Ebrahim Raisi zahynul na palubě vrtulníku před 2 lety. S ním zahynul i jeho azerbajdžánský protějšek Ilham Aliyev. Letěli slavnostně otevřít novou přehradu mezi oběma zeměmi. Helikoptéra se státníky havarovala v hustém dešti a mlze. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
5: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
3: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
6: Zavři oči v rouku.
7: Ale proměkujeme.
6: Dobré.
3: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou 2 českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. 65 je sportovnímu komentátorovi Stanislavovi Bartuškovi. Na den přesně, ale o 10 let mladší je jeho kolega Michal Dusík. Dneska je mu 55. A já přeju pěkný den.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při kontrole to zjistili veterináři a úředníci z Městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dříve nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle úředníků musí zvířata převést maximálně do konce června.
1: Kontrola v zooparku trvala za zavřenými dveřmi asi 40 minut. Veterináři na místě zjistili dvě pumy americké. Pokračuje zástupce tiskového mluvčího státní veterinární správy Petr Majer.
2: Při kontrole bylo zjištěno pokračující porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, počívající pokračujícím chovu několika jedinců patřících mezi druhy vyžadující zvláštní péči, a to bez povolení krajské veterinární správy a také v nevyhovujících podmínkách.
1: Petr Majer upřesnil, že na místě zůstává ještě další zvíře vyžadující zvláštní zákonnou péči.
2: V současné době se v zařízení nachází jeden plas korovec.
1: Za Černošický městský úřad, který věc řeší v přestupkovém řízení, byl na místě vedoucí ochrany přírody na radnici Zdeněk Vyskočil.
3: V místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází už žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemisťovat.
1: Majitel zooparku Tomáš Machač byl osobně při kontrole, vyjádřil se ale pouze po telefonu s tím, že s úřady komunikuje a že je připravený zvířata odvést. Podrobnosti komentovat nechtěl.
4: Protože tam samozřejmě je spousta lidí, kteří tam chodí, kteří se snaží třeba přes plot nějakým způsobem se tam dostat, něco tam hodit a tak.
1: Úřad v Černošicích případ řeší ve dvou záležitostech. Za neschválený chov a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli zooparku pokuta od 0 do několika desítek tisíc korun. Druhá ve stejné výši pak za loňský útěk lva, který zranil majitele a policisté ho museli následně zastřelit. Ze Zvole Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A podíváme se na pražskou dopravu před 19. hodinou s Katkou Jelenovou.
6: Na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most před Lanovým stále překáží nepojízdné vozidlo v jízdním pruhu. Kolona od Spořilova je na 10 až 15 minut. Zdržení trvá i ve Spořilovské z úrovně Chodova. Na magistrále z Pankráce čekejte zdržení na výjezdu z Nuselského mostu. Kolona se sune až k omezení u Vinohradské. Z druhé strany od Holešovic na Pankrác zpomalíte v úseku mezi Bulharem a Muzeem. Ucpaný stále zůstává i sjezd do Seifertovy ulice. Věčné přetrvává kolona od Karlova náměstí až k IP Pavlova a v Horních Počernicích opatrně v ulici Ve Žlípku směrem z Radonic. Před křižovatkou s Náchodskou vyšetřují nehodu dodávky a osobního auta. Tvoří se tam kratší fronta. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: A ještě počasí v pražském updateu. V noci i zítra bude oblačno až zataženo, ale teploty se budou postupně zvyšovat. V noci 11 až 9, zítra přes den 20 až 22 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Pražský update.
1: Číslo 2.

0: 19 hodin jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný úterní večer.
1: Hezký večer přeji. Praha 1 vybírá nájemce do nových startovacích bytů, hlavně pro mladé. Kvůli kontrole technologií neprojedou v noci řidiči letenským tunelem. Muž ze Slovenska podezřelý z otrávení dětských přesnídávek zůstane ve vyšetřovací vazbě. A zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. K večeru místy zaprší, výjimečně počítejte i s bouřkou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 vybírá nájemce do 8 nových startovacích bytů v Samcově ulici. Jsou určené především pro mladé lidi a mají jim pomoci na začátku dospělého života s řešením otázky bydlení. Odborná komise vybírala ze 200 žádostí. Kdo rozhodne o vítězích, říká mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
3: Konečné rozhodnutí o uzavření jednotlivých nájemních smluv přísluší radě městské části Praha 1. Termín nastěhování bude záviset na dokončení administrativního procesu, rozhodnutí rady a následném podpisu nájemních smluv.
1: Silničáři dnes v noci uzavřou letenský tunel v Praze. Musí v něm provést pravidelnou údržbu technologií. Tunel spojující centrum města s Letnou nebude průjezdný od 23. hodiny do 5. hodiny ranní. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici nebo přes Chodkovu ulici a Špejchar. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců a podle zjištění serveru iRozhlas.cz končí kvůli sporům s vedením taky klíčový sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala.
4: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifrová.
5: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
4: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat, Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž chce proti tomu podat stížnost. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. V dopise vyděrač hrozil možnými útoky v dalších zemích. Vinu popírá. Česká hokejová reprezentace se na světovém šampionátu ve Švýcarsku chystá na zítřejší zápas. V přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Itálii, která dnes odpoledne ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Večer bude Slovensko hrát se Slovinskem. Ve skupině v Curychu Lotyšsko prohrálo s Rakouskem 1-3. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Maďarsko proti Velké Británii. Druhý tenista světového žebříčku ATP, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně až zataženo, zpočátku výjimečně s přehánkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace a Katka Jelenová.
6: A v Praze teď už je jediná výraznější komplikace, a to na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před Lanovým mostem stále překáží v jízdním pruhu nepojízdné vozidlo. Zhruba desetiminutová fronta po pojíždí od Spořilova. Brzdí se i v ulici 5. Května směrem z D1 na úrovni OC Chodov. Pomaleji se jede i Spořilovskou k jižní spojce. A v Bělohorské směrem z centra se stále po pojíždí od Kláštera k Vypichu, pak přibrzdíte i mezi Kauflandem a Bílou horou. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 19. hodině. Alex Warren. Pak třeba Medusa, James Carter, Ellie Due a Fastboy. A bude tady Pink. A právě dnes slaví ikona českého filmu i divadla paní Iva Janžurová 85. narozeniny. A taky bude patřit naše další reportáž už za pár minut, počkejte si na to. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prdech Národního divadla si právě teď večer zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejenom na naší

0: pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
1: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
2: Začni svůj den.
1: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
3: Sedni si.
4: Já sedím.
3: Ona sedí.
1: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale, vyníky leče.
1: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
4: Proč se u nás někdy nezastavíš?
7: Nechodím po návštěvách.
4: U nás to přece není žádná návštěva.
1: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě.
8: Děkujeme.
1: Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
0: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
4: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
4: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
4: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
1: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Dejte si Vinny.
11: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
12: Na Rádiu Praha.
10: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the People.
12: R.E.M.
10: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Posloucháte Rádio Praha, no a my tady v budově Českého rozhlasu v pražském Karlíně Hybešová 10 jsme se o uplynulém víkendu v sobotu otevřeli veřejnosti. Měli jsme v rámci Českého rozhlasu den otevřených dveří a to nebyla jediná šance nás navštívit. Teď budete mít opět i o tomto následujícím víkendu, a to dokonce po oba dva dny, jak v sobotu, tak v neděli, protože se opět připojujeme k akci, k festivalu Open House Praha. Takže se přijďte podívat, ať už v sobotu nebo neděli 23. nebo 24. května, odkud pro vás vysíláme, a to jak samozřejmě vysílací studia Rádia Praha, a vedle nás jsou tady kolegové Český rozhlas Střední Čechy, tak o patro výš je legendární studio A, kde se v 60. letech natáčela prakticky veškerá populární muzika. To Suprafon ještě neměl vlastní studia, takže vše se natáčelo tady v Ačku, tak to je určitě velký prostor, který je třeba vidět. No a zpřístupníme i juniorní studio B a také naší krásně revitalizovanou zahradu. Stojí to za návštěvu, určitě přijďte v sobotu, v neděli v rámci Open House Praha. Rádi vás uvidíme.

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me, tak to byly One Republic. Už za měsíc budou v Praze 27. června přesně. One Republic odehrají svůj koncert v pražských Letňanech. Teď ale aktuální pražské tipy a Jirka Štefl.
2: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Praha 3 ve svých ulicích opět přivítá cyklus koncertů. Akce s názvem Pražský Montmartre nabídne v průběhu jarních a letních měsíců hudební vystoupení na několika náměstích. I v letošním roce se můžete těšit na pestrou škálu hudebních žánrů od klasické hudby přes blues, country, rock, filmovou hudbu i pop. Žižkovo náměstí ve středu v podvečer rozezní jazzové a bluesové tóny. Začátek akce je v 17.30. A v Letňanech odstartovala tradiční výstava stanů. To je největší akce svého druhu ve střední Evropě. Jediné místo, kde si můžete prolézt postavené stany, zachumlat se do spacáků, na různých podkladech vyzkoušet rozbalené karimatky, ale i prošlápnout boty a opravdu si osahat hromadu vybavení, se kterým můžete klidně rovnou vyrazit na výlet. Na výstavu stanů se vydejte na výstaviště do Letňan. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
3: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Tak to byly Black Eyed Peas na Rádio Praha. Máme 20. hodinu, jsou tady další dnešní zprávy a Mirek Kasanuše ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: I ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a chce ho nechat přepracovat. Maximální povolené ceny nafty a benzínu zítra znovu vzrostou. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v Praze, mají volat linku 158. A zítra má být oblačno až zataženo, k večeru místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou, a naměříme nejvýš 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Uvedla to mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
2: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o víc než 250 milionů korun ročně. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěné jejich další fungování. Cenový strop na pohonné hmoty zítra znovu vzroste. 1 litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. O případném prodloužení i na červen vláda zatím nerozhodla. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. V podvečer to uvedla na síti X. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě utrpělo zranění 18 lidí, z toho 2 vážná. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a čelně se srazil s projíždějícím tramvají. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili přitom, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. Na letišti v Pekingu ho přivítal čínský ministr zahraničí Wang Yi, čestná stráž a skupina mladých lidí s vlaječkami obou zemí. Zítra bude Putin jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Podle Kremlu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. Putin do Pekingu přiletěl necelý týden po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Poradce šéfa Kremlu Yuri Ušakov ale tvrdí, že mezi návštěvou Trumpa a Putina neexistuje žádná souvislost. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Burnmouthu, bude mít londýnský klub před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Pokud Tottenham s brankářem Antonínem Kinským vyhraje na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně až zataženo, zpočátku výjimečně s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
4: A ještě krátce z dopravy. Jižní spojka směr Černý most před Lanovým mostem před sjezdem na Švehlovou ulici překáží porouchané vozidlo. Kolona je od Spořilovské do 10 minut v osobním autě. Kamiony si sunou déle, takže tady se zdrží určitě už od dojezdu po D1 do Prahy a Spořilovskou ulicí až na spojku. Na Pražském okruhu tam už je lepší situace. Byla tam na 18. kilometru nehoda. Je to ve směru z D1 na letiště u Ořechu. Nehoda už je pryč, takže kolony se tam dávají pomalu do pohybu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Baby, won't
4: you stay for a minute, stay for the... Po 20. hodině tady budou Leony a Callum Scott. Sabrina Carpenter. A třeba Nico Santos. A kromě muziky vás už za chvilku seznámíme se soutěží, která nese název Každý může být umělcem. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi potom rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak a je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla

0: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
0: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeum Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
0: Do domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
0: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
3: Praha žije.
4: Simple Minds. Life in the City of Angels.
3: Simple Minds.
4: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
3: Simple Minds.
4: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
3: Na Praze.
2: Praha žije.

Tak to byly YouTube na Rádiu Praha. Každý úterý večer jsme retro. Vždycky po 9. hodině se vracíme do 80. let minulého století. Ani dnes neuděláme výjimku, takže co nabídneme už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině. Dnešní fokus bude na album Guns N' Roses, jejich debutové album s názvem Appetite for Destruction. Z něhož si zahrajeme ty zcela jistě nejzásadnější věci. Takže Welcome to the Jungle, Paradise City a Sweet Child on Mine. Neboli Axl Rose, Slash a další ve vynikající formě. Potom Peter Gabriel, který právě dneska slaví 40 let od vydání jeho nejúspěšnějšího LPčka Sow, na kterém najdeme mnoho krásných a zásadních věcí. Připomínám, že celé album podle kritiku posunulo tehdejší mainstream a i díky MTV se z něj stal fenomén. No a v Praze ho před 13 lety Peter Gabriel celé přehrál od začátku do konce na svém koncertu v O2 aréně. A kolega Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, který vybral z tohoto skvělého alba Red Rain. K tomu si dáme ještě krále popu Michaela Jacksona a jeho Smooth Criminal, budou tady Spandau Ballet a jejich skvělá záležitost True a třeba spolupráce Aerosmith s Randy MC. Ano, Walk This Way. A konečně také český příspěvek, tak to bude pravý a nefalšovaný pražský house, neboli Petr Kotwald a Hypodrom Jindřicha Parmy, tehdejší česká odpověď na styl house music. Tak to jde v náznaku dnešní retro po 21. hodině, bude toho samozřejmě více, takže pokud máte rádi osmdesátky, poslouchejte Rádio Praha.

0: Tak to byl na Rádiu Praha Sir Elton John. Přes půl století představuje lidem vesmírné úkazy na noční obloze a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan se dnes dožívá 70 let. Možná ho znáte i z našeho vysílání.
1: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězd nebo popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
2: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách Radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
1: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli. To už se dneska ve vědě nedělá. Astronom v té kopuli vlastně není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku.
2: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal.
1: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení k nám, je velká spousta v průběhu roku.
2: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
3: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie na všech úrovních, stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
2: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. Společně s přírodovědci a technologi vysvětluje i obyčejným lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
4: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci si svítíme pro sebe, ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
2: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
4: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
2: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37 788. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Topíte se v reklamách.

0: Tak to byl na rádiu Praha George Ezra. Je 21 hodin, další dnešní zprávy už jsou připravené a s nimi kolega Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Neúspěšní uchazeči o studium můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Praha sjednotila vizuální styl pro volnočasový i obchodní turismus. A zítra má být oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. K večeru místy zaprší, výjimečně počítejte i s bouřkou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webech jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
3: Ty poptávané školy vesměs, je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do pondělí 25. května. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. A jak dnes u soudu vysvětloval, výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků.
4: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
1: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy internetových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější. Pokračuje Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
5: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně.
1: Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se při práci v nemocnici v africkém Kongu nakazil ebolou a postará se taky o 6 lidí, se kterými přišel do kontaktu. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Česká hokejová reprezentace se na světovém šampionátu ve Švýcarsku chystá na zítřejší zápas. V přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Itálii, která dnes odpoledne ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Ve skupině v Curychu Lotyšsko prohrálo s Rakouskem 1-3. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně až zataženo, zpočátku výjimečně s přehánkami. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, k večeru místy s přehánkami, výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Reach out. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
6: Úterní večer na Praze, to je čas na retro. Vraťme se až do 10. do 80. let. Jestli jste zažili, zavzpomínejte. Jestli ne, objevujte. Dneska bude ve fokusu nejúspěšnější debutové album všech dob. Měli ho Guns N' Roses a jmenovalo se Appetite for Destruction. V 80. jsme měli dokonce pražský house, to bude český příspěvek. Teď dvakrát Spojené státy americké. House z Detroit. Od legendárních Inner City bude jejich největší hit Good Life. A teď kontroverzní král popu Michael Jackson. Nedávný film vrátil do chartu jeho alba i songy. Dneska sáhneme na album Bad z roku 1987 a vylovíme z něj tučnou rybu Smooth Criminal. Jinak pro Jacksona můžete hlasovat i do vinilu. Je tam jeho další album Dangerous. Retro začíná. Tady je Petr Jungmann, pěkný večer. A teď král popu.

0: Další famózní postava nejen 80. let, Peter Gabriel, Red Rain. Jinak zrovna dneska, je tomu přesně 40 let, co vyšlo jeho legendární album Soul, 19. května 1986. S ním si hrál rock a producent Daniel Lanois prý občas musel použít i drsnější prostředky, aby Gabriela donudil makat. Dělal to asi nejlíp, jak mohl. Tady je Rádio Praha a Retro. Dnešní fokus bude na album, které je jen o něco víc než půl roku mladší. Vyšlo v lednu 1987 a dnes je 23. nejprodávanějším albem všech dob, když se ho prodalo přes 30 milionů kusů. S ním se přímo zjevila skupina z Los Angeles Guns N' Roses. Mladou kapelu vzali i hned za svou v té době i tradiční rockeři a vůbec jim nevadilo, že s deskou se vytáhli divocí kluci kousek nad 20. V jejich muzice prostě bylo všechno, co do té doby rock mohl nabídnout. Skvělé songy, výtečné výkony muzikantů a samozřejmě signifikantní siréna Axla Rose. Guns N' Roses se ihned zařadili do první světové hardrockové ligy a dodnes je LP Appetite for Destruction fandové hýčkají na nejčestnějších místech domácích diskoték. Dneska na Praze znějí tři legendární singly. Otvírá kalba Welcome to the Jungle, pak rajské město, kde tráva je zelená a ženský proklatě krásný, bude Paradise City. A nakonec ani nemůže být nic jiného než Sweet Child O' Mine. Do dneška jsou kytarové party, jak pro solovku či basovku, docela tvrdý oříšek pro spousty muzikantů. V Itálii jsem to od jedné jazzové skupiny slyšel na klarinet a housle. A bylo to blaho. Dolce Vita. Ale vítejte v džungli. Appetite for Destruction a třikrát Guns N' Roses na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.

Your Heart is Weak. A další nádherná osmdesátka v dnešním retru. To byly Cock Robin. Ten Caruso, od nich se jmenoval Peter Kingsbury. A ten jeho uplakaný hlas, to bylo tehdy něco. Britský house, detroitský house, francouzský house, ale co, pražský house taky byl. V době, kdy se house dostával ke slovu, tak náš popový mák Jindřich Parma s projektem Hypodrom vytvořil českou odpověď. Single vyšel začátkem roku 1989 a byl senzační. Hlavní mužský hlas zpíval Petr Kotwald. Retro.

Pointer Sisters a Jump for My Love, pak nabušená verze klasiky rockových Aerosmith, o ní se postarali Run DMC a rázem z toho byl úplně jiný song. Teď ještě jeden z nejkrásnějších modrokých pomláčů 80. let a budeme na konci. Další retro zase za týden. Teď londýnský New Wave Band Spandau Ballet, nádherný hlas Tonyho Headleyho, rok 1983 a True. Pěkný zbytek úterního večera s rádiem Praha. Retro.

0: 4 novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Tedy Swims je 9. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na 2. místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. A 2. jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: It's týdne.
0: Další kolo zase v neděli večer.
2: praha.rozhlas.cz.
3: Je 22 hodin. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Cenové stropy u nafty a benzínu stále stoupají. Bude tomu tak i zítra. Kvůli kontrole technologií neprojedou v noci řidiči Letenským tunelem. A zítra má být oblačno až zataženo. K večeru místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou a naměříme nejvýš 22 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to v podvečer uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě utrpělo zranění 18 lidí, z toho 2 vážná. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a čelně se srazil s projíždějící tramvají. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, zítra znovu vzroste. U benzínu o 28 haléřů, u nafty o 15 haléřů oproti dnešku. Benzín budou moci zítra čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 71 haléř za litr, naftu za 44 koruny a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Silničáři dnes v noci uzavřou Letenský tunel v Praze. Musí v něm provést pravidelnou údržbu technologií. Tunel spojující centrum města s Letnou nebude průjezdný od 23. hodiny do 5. hodiny ranní. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes Bubenskou a Veletržní ulici nebo přes Chodkovu ulici a Špejchar. Knihovna Václava Havla čelí problémům. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz se rozhodli odejít všichni zaměstnanci, a to po neshodách s vedením instituce v čele s jejím ředitelem, ekonomem Tomášem Sedláčkem. Končí taky skoro celá správní rada, ze které odešli i zástupci klíčových sponzorů, miliardářů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Zdeněk Bakala už oznámil, že knihovnu nebude dál finančně podporovat. Nadace Karel Komárek Family Foundation zváží, jestli podporu zachová i příští rok. Pokračuje i její mluvčí Lukáš Pauzer.
5: My situaci v knihovně, kde tady aktuálně dochází ke změnám ve strukturálním uspořádání, pozorně a se znepokojením sledujeme. A ta naše další podpora bude záviset na vývoji na straně příjemce. Stejně jako u dalších našich projektů je fundaci klíčové, aby byl příjemce schopen řádně plnit závazky, které vyplývají ze smlouvy o nadační podpoře.
3: Zakladatelka instituce Dagmar Havlová Českému rozhlasu řekla, že ukončení finanční podpory Bakalova fondu může být pro knihovnu Václava Havla fatální. Rumunská stíhačka střežící v rámci NATO vzdušný prostor nad Estonskem sestřelila ukrajinský dron. Oznámilo to ministerstvo obrany v Tallinu s tím, že jeho trosky pravděpodobně nespůsobily žádné škody. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na síti X napsal, že Ukrajina se Estonsku a všem pobaltským přátelům za nechtěné incidenty tohoto typu omlouvá. Rusko podle něj používá prostředky radioelektronického boje k odklánění ukrajinských dronů do Pobaltí. Evropská fotbalová unie zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu uložila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Večer a v noci bude v Praze oblačno, postupně až zataženo. Zpočátku výjimečně s přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou. Praha je nej. Radio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

na Rádio Praha. Pražákům, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
2: Přijela jsem tramvají, mám jí s orhem na blikačkou. Ne.
1: Zaplatila jste parkovné.
2: Jsem tady autem.
1: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
2: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, no poloviční, v muzeu MHD. Mm-hmm. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
1: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
2: Já jsem tak vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
1: Ono to zní trošku jako takovéto klišé, hodně se to používá. Ty věci s příběhem.
2: Ano, ano.
1: Ale když je ten příběh poutavý, tak, ono, tak to dýchá úplně jinak, ta
2: ano,
1: věc.
2: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
1: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
2: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je, jakoby, ne že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba a právě pamětníci, co pamatujou ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ježiš, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
1: A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, ta tramvaj.
2: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na tyhle ty muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem si vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
1: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
2: Mám tam svoje berušky.
1: Berušky?
2: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluju, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
1: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
2: Ano.
1: Je tam některá, které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
2: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
1: Takže vy jste se minuli.
2: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
1: Říká Karolína Hubková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
2: Nevadí mi, přijímám je. Chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak. Ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré. Ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
1: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
2: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teďkon čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si jdu dodělat.
1: To jsem se dobře trefila. Jdu dodělávat
2: právě oprávnění na tu Škodu 52T.
1: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný.
2: Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
1: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
2: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
1: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
2: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
1: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
2: Ne, to většinou v dnešní době už si toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se najdou třeba v lese po letech.
1: V lese?
2: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to byl Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
1: No, nebo si to někdo postavil jako chatičku tam?
2: Je to dost možné.
1: To by byly taky věci s příběhem.
2: To jsou věci s příběhem.
1: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
2: Ano.
1: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se tam říká?
2: Takhle, když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš byl dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u trati většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolína Hubková.
0: Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people.
4: R.E.M.
0: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia.

0: na dřeň.
1: Jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii, ta mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě, takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním ano. A tvořením na těch sociálních sítích.
2: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělat?
2: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti. A zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme štílenejma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal se z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, vy jste jich vyzkoušela, X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo
2: ano.
1: A co vás trošku třeba otlouklo.
2: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
2: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let. Takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je. Ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít

se svojí rodinou, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. Hmm. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit, s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojíčka, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi rána takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet? A nebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si?
2: Tohleto dětské období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska. Mm-hmm. Jo? Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo? Tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný, už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
2: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
2: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
2: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela. On si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho zbudilo nějakou žárlivost třeba, a nebo se k němu dostali nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazdil a už se to nedá narovnat.
1: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
2: Ne, vůbec.
1: Jakoby nejde.
2: Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
1: To je se život stává. A já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
2: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.

0: na dřeň.
1: Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, víte, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd. Ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
2: Stopňuje se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned? Ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje a uklidňuje.
2: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor. Tady už musíme zpozornět
2: tak těch,
1: a odejít.
2: Třeba těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře. A to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevydal nádobí zmyčky nebo to. To, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
2: Oh. Cesta za Jozívkem to byla. Když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to pravý. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám, ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko. A já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký. Rád.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: na dřeň.
1: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám, vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná. Známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teďko na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět. Protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už, jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Plus tu otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do ní nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny, vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jak jí řídit, když byl Josífek malý a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuji, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám moc krát děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současnici svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře. Bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečko Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
1: A byla už ve své době?
0: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda, a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, o ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
1: Janem Pavlem II.
0: Přesně tak.
2: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátý.
0: Takže dnes je ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
2: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
0: Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost, kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
1: To letos tak ani nevypadá.
0: Bohužel.
1: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů.
0: Na to mi založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město a pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
1: A už tomu rozumím.
0: To platí obecně.
1: Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
0: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
1: v Jablonem.
0: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
1: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
0: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím, promiňte trochu, to musím říct, že roka 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží je do oltáře. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. To znamená, jsou v nebi, u Hospodina. To je jedna hlavní existence. A druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je, jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímo

0: mé číslo na hospodina a ty tam přijdete s konkrétním problémem, řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to jako kdybyste telefonoval tomu hospodinovi. Teď se to zlehčuju.
1: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
0: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika, tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie, to znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiální učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
1: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
0: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé, hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Assisi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené. A u té ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře, ale aby někdo byl vystaven celoročně.
1: No je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
0: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
1: Papež má kousek Zdislavy.
0: Jo, to se to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal, to znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jako opravdu přítomen. Jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
1: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
0: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si jí s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to jako není.
1: No ale vidíte, že se kradou, že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví, kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
0: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech
1: se kradlo všechno jiné.
0: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím, ale hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo. Jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
1: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
0: Ne, no tak ne, tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikví.
1: U sebe doma.
0: Přesně tak.
1: Aby byli v kontaktu
0: s hospodinem, přesně tak.
1: Že by někdo ukradl relikví a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
0: U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
1: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
2: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
3: Zloděj při krádeži část lebky poničil.
1: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
4: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření v bazilice.
1: Myslíte si, že teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
0: Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele, vidíte nějaké...
1: Lepka, holení kost.
0: Přesně tak, v těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvané katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě... 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem méně a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale, tam se prostě normální smrtelník nedostane, to je v pokladu a to je jako v korunovační komoře, byť to, tam to přímo není, je to v jiné komoře.
1: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány nebo že by se neměly stát trezory.
5: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
1: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty nebo ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
5: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
0: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrát a ještě během mše za bílého dne, tak že určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimlouval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
1: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
0: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych...
1: Schovali do katakomb a...
0: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba až za rok.
1: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
0: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny, a konec konců je to česká světice, takže jako pro nás, pro všechny by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
1: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonném v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na svět knihy, vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.

0: Otevřela vláda rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti stavidla dalšímu obrovskému zadlužování státu. Stanou se v příštích letech normou 100 miliardové schodky veřejných financí, které budeme draze splácet další desítky let, anebo je to dobrý plán, jak se přes vyšší investice dostaneme k rychlejšímu růstu ekonomiky. Podíváme se také na dopady chystané další důchodové reformy. Hlavním hostem bude Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. U nového dílu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Český stát se zadlužuje třetím nejrychlejším tempem v Evropské unii. Dluh ale zatím roste z nízkého základu a tak ještě stále patříme s jeho výší přes 44% vůči HDP k těm lepším státům. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je tedy prostor dluh zvýšit a ministryně financí Alena Schillerová také už k většímu dluhu otevřela dveře, když prosadila ve sněmovně změny v rozpočtové legislativě. Navzdory varování opozice i ekonomů, že z dalších vysokých dluhů se budeme jen těžko dostávat. Alena Schillerová úpravy ale označila za nezbytné, protože minulá vláda Petra Fialy podle ní nastavila po dohodě s Evropskou komisí před 2 lety natolik přísná pravidla pro snižování rozpočtových schodků, že by jejich dodržení skončilo paralýzou základních funkcí státu.
1: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialu v kabinet.
0: Svůj podíl na této situaci má podle ní i Národní rozpočtová rada, konkrétně její předseda, liberálně pravicový ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, který měl blízko k exministru financí bývalé vlády Zbyňku Stanjurovi z ODS, připomněla ve sněmovně před schvalováním rozvolnění nových pravidel pro sestavování rozpočtu.
1: Kde byl Mojmír Hampl, když Zbyněk Stanjura, se kterým byl jinak vždy na horké lince, napsal do svého posledního fiskálního výhledu, že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8 HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9, respektive 0,5 HDP? Proč vám ten rozpor nestál alespoň za desetinu vašeho současného mediálního povyku, pane předsedo Národní rozpočtové rady? Na co jste čekal? A kde je tíha odpovědnosti vašeho úřadu? To ji cítíte jenom tehdy, když vládne hnutí ANO? Bohužel to tak vypadá. Vlastně co vypadá? Je to tak.
0: Uvedla Alena Schillerová. Koaliční vláda Andreje Babiše už na letošní rok naplánovala schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun, což je víc než loni i víc než kolik povoloval zákon. Podle Aleny Schillerové to jinak ale nešlo a rozpočty by prý nešly s původními limity deficitů sestavit ani v dalších letech, aniž by to ekonomiku poslalo do recese. Opozice však tvrdí, že vláda si hlavně otevřela cestu pro plnění svých rozsáhlých předvolebních slibů na úkor dluhu státu. Nejde totiž jen o financování vyšších investic, ale i sliby, jako jsou vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody a nižší věk odchodu do důchodu, úlevy pro podnikatele či snížení cen energií. Nová rozpočtová pravidla podle poslance a šéfa ODS Martina Kupky navíc oslabují kontrolní roli sněmovny.
2: Já se tady nebojím říct, že se ve výsledku jedná o ústavní převrat na splátky.
0: Opozice rozporuje hlavně vyjmutí investic do dálnic, železnic nebo vodních přehrad z limitů výdajů státu, nebo to, že kabinet může v případě zhoršení bezpečnostní situace státu zvýšit výdaje až o 10% bez souhlasu zákonodárců. Vláda také za určitých okolností může bez sněmovny upravit rozpočty nezávislých úřadů, třeba NKÚ, Ústavního soudu nebo zmíněné rozpočtové rady. Naším hostem je ekonom, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak Alena Schillerová vás osobně kritizuje za to, že jste neprotestoval proti očekávání bývalé vlády mít v příštích 2 letech 2- až 3násobně vyšší schodky proti vlastnímu plánu z roku 2024. Podcenili jste vy i celá rada situaci veřejných financí?
3: Já musím říct, že tuhle kritiku nejenom, že nechápu, já ji považuji za úplně absurdní. A zdá se mi, že někdo nedával dobře pozor v poslanecké sněmovně poslední 3 roky, protože...
0: No nicméně, ta realita ale taková je?
3: No pozor. Dráha snižování schodku byla schválena v konsolidačním balíčku v roce 2023 před téměř 3 lety. Nikdo proti tomu neprotestoval, z tehdejší opozice nebyl proti tomu jediný pozměňovací návrh, ani jediné slovo diskuze na plénu. Fiskálně strukturální plán, který je teď platný, je zveřejněn a visí na hlavní stránce ministerstva financí rok a půl od října roku 2024. Všechna ta čísla jsou známá veřejná a byla známa dlouho před termínem konání voleb. Nikoho nemůže překvapit, že ta dráha znamenala, že v roce 2027 bude potřeba další konsolidace. Já považuji za úplně úsměvné komentáře směrem k nám, protože jestli tady byla nějaká instituce, která systematicky od roku 25 ve svých stanoviscích říká a opakuje, že pro ten rok 27 je rozpočet nesestavitelný, pokud se neudělá konsolidace, tak je to Národní rozpočtová rada. A já bych skoro věřil, že paní doktorka Schillerová, když byla v opozici jako věrná čtenářka všech našich stanovisek, si toho musela všimnout, pokud četla ta stanoviska od začátku až do konce.
4: Rozumím, a tam šlo asi konkrétně o ta čísla, jestli jste upozornili vlastně na to, že ještě ta bývalá vláda vlastně sama uvedla v tom výhledu, že ty schodky budou dvojnásobné proti tomu plánu.
3: Ne, ten problém je jeden jediný a to, že ta dráha snižování strukturálního salda podle našeho zákona, podle zatím platného zákona, by prostě a jednoduše znamenala, že pro rok 2027 by to saldo muselo být okolo 150 miliard korun a se započtením mimořádných výdajů nadukovaný okolo 190 miliard korun. A to, že jsme věděli, vědělo to i ministerstvo financí za bývalého ministra, i za stávající ministrině, že bez pokračování konsolidačního opatření, které mimochodem největší vládní strana stávající slibovala v předvolební kampani a nechce tento slib doručit, že bez pokračování té konsolidace ten rok 2027 bude obtížně sestavitelný, to všichni ví. Pokud je tím paní doktorka Schillerová teď překvapená, tak musím říct, že buď je to z její strany neznalost, anebo neupřímnost. Nevím, co z toho je horší.
4: Každopádně budete chtít nějak uklidnit tu situaci, která teď je, aby to třeba neohrozilo nezávislost vaší rady, která je ze zákona má být nezávislá a teď má takovou nálepku pomocníka současné opozice. Taky faktem je, přiznejme to, že určitě máte názorově blíž bývalé vládě než té současné.
3: Já musím říct, že...
4: Neuvažujete o nějaké rezignaci nebo prostě něco takové?
3: Já musím říct, že tohle je ještě úsměvnější, protože nikdo nemá radši naše stanoviska než opozice, ať už je v ní kdokoliv, a nikdo se proti tím tak nevymezuje jako vláda, ať už je v ní kdokoliv. Vždycky je to tak, že opozice mává našimi stanovisky, dokud nevládne, a velmi nevyhovují, když začne vládnout. Je to prostě úplně normální kolorit toho politického provozu a folklor. Jediný rozdíl teď je v tom, že ta předchozí vláda konsolidovala méně, než my bychom si představili, že je optimální, zatímco ta nastupující ta konsolidaci slibovala, ale místo toho, co říkala v předvolební kampani, že bude pokračovat ve snižování salda zhruba o půl procentního bodu HDP ročně, tak úplně otáčí a ona to o zhruba půl procentního bodu ročně bude zhoršovat. Jo? A tím pádem jsou ty naše komentáře proto pro ní bolestnější asi, ale to je prostě naše role. Zákonodárci nám ji svěřili a shodou okolností byl ten zákon přijat, když ministrem financí byl Andrej Babiš a říká, že máme hlídat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a soulad fiskální politiky s existujícími pravidly. To děláme, děláme to nestranně. Pokud se to někomu nelíbí, tak jeho problém, řekl bych.
4: Čili zůstává za nás nezávislou
3: za nás,
4: radou.
3: No, tak samozřejmě, že ano.
4: Já se ještě zeptám na ty limity schodky, které byly podle té původní úpravy zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Oni skutečně byli velmi přísné, to si můžeme říct, a byli přísnější než třeba co dovoluje Evropská unie. Takže není to svým způsobem správné, že se ta současná vláda snaží ty schodky nějak zreálnit?
3: Za nás ale nebyla extrémně přísná. Naopak bylo to méně přísné, než by vyžadoval návrat veřejných financí k úplnému zdraví po tom covidovém rozvratu. Takže ta pravidla byla přísná než ta základní evropská, ale správně přísná v tom slova smyslu, že měla zajistit to, co byl široká shoda politické elity, že se ke zdravým veřejným financím máme vrátit na horizontu roku 2028. A znovu říkám, když se tato pravidla přijímala, tak proti tomu nikdo neprotestoval. My jsme to v tu chvíli samozřejmě brali, že je to tím pádem shoda celé politické elity. A to, že v mezičase od roku 2024 začala platit upravená evropská pravidla, to samozřejmě v roce 2023 nikdo nemohl vědět, že mezi tím přijdou nová evropská pravidla, která budou mírně volnější než ta platná do té chvíle.
4: Vy už jste předtím několikrát zmínil, že aby se ty schodky dodržely hlavně v těch dalších letech, které v roce 2020 27-28, že by vláda musela přijít s dalším konsolidačním
3: ano.
4: balíčkem.
3: A říkáme to od roku 25.
4: Podobným, jako byl tedy v roce 2023. Když se ale podívám na ten balíček platný od roku 24, tak on fakticky zvýšil daně.
3: Konsolidace, ano.
4: Ano, což současná vláda absolutně odmítá, ostatně ona to odmítala i ta minulá, nakonec k tomu musela přistoupit, ale a škrtly se výdaje, ale tam největší část dělali dotace, které podle mě stejně se potom úplně v takové výši neškrtli, protože část toho byly dotace na obnovitelné zdroje a ukázalo se, že ten zákon není v podstatě možné změnit. Čili bylo by podle vás pro kohokoliv, nejenom pro tu bývalou, ale pro tu současnou vládu přijít během už tedy od příštího roku vůbec s nějakým konsolidačním balíčkem?
3: No samozřejmě, že by to bylo možné. Během roku se změny v daňových a jiných zákonech dají udělat. Konec konců převedení poplatku za OZE na stát není nic jiného než faktické snížení daní. U živnostníků totéž, plánované snížení korporátní daně je pořád ve hře.
4: 2%
3: a zároveň k tomu se mají dál zvyšovat výdaje. Tak to je jasné, že pak nevychází rovnice, chci nižší daně, vyšší výdaje a zároveň nižší deficit. A končí to tak, jak to končí, to znamená tlakem na výrazné rozvolnění fiskálních pravidel. Čili samozřejmě šlo by to.
4: A vy vidíte osobně jako na straně těch výdajů nějakou vatu, kde by se dal udělat nějaký velký škrt? A nebo vy jako liberální ekonom vlastně říkáte, že bez zvýšení daní to prostě nepůjde?
3: Minimálně by se nemuselo zatápět pod kotlem, tak v okamžiku, kdy plánujeme například další velmi výrazné nalití peněz do systému zdravotního pojištění a ten systém, který byl přijat minulou vládou, to znamená automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, tak ho chceme ještě zesílit, no tak to samozřejmě vytváří pro veřejné finance další problém. Pokud budeme přenášet některé poplatky, které neplatil státní rozpočet na státní rozpočet, například placení poplatků za veřejnoprávní rozhlas a televizi, je to další díra. A tak dále, a tak dále. Prostě samozřejmě, že by spousta věcí šla udělat, nicméně ty věci by nebyly populární. To je ten problém. Vy se ptáte na to, je možné udělat populární konsolidaci, to znamená populární zvýšení příjmu a populární úpravy ve výdajích, no taková neexistuje.
4: Abyste neutekl z otázky, ano. Čili bez zvýšení daní, i vy jako liberální ekonom uznáváte, že by to asi nešlo?
3: My to říkáme opakovaně, zažili jsme v této zemi období velmi výrazného snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, následovalo zrušení silniční daně, zrušení daně z převodu nemovitosti, zvýšení prahu pro registraci k DPH, úpravy zdanění živnostníků. Teď zažíváme další vlnu převedení poplatku za OZE na stát, snížení nebo převedení poplatku za veřejnoprávní média. To je taky fakticky snížení daní, protože tyto poplatky se chovají z hlediska statistiky veřejných rozpočtů jako daně a tak dál. Když mě se zeptáte, jestli si umím představit řešení podstatné části veřejných financí, ano, umím a říkám to i veřejně, museli bychom se vrátit v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní před COVID. A podstatná část toho problému by byla vyřešena.
4: Naším hostem je ekonom, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já bych se ještě zeptala na ty změny v té rozpočtové legislativě, s kterými přišla Alena Schillerová. K těm hodně kontroverzním patří třeba vyvedení investic podle liniového zákona mimo ten rozpočet. Jak vy jako Národní rozpočtová rada se na tohle budete dívat, když vláda řekne, že vlastně do schodku se nebude započítávat výdaje na dálnice, silnice?
3: No to ve schodku bude, ale nebude to v tom výdajovém limitu.
4: Přesně no. Tak. Vy to tedy budete posuzovat, když to bude v zákoně, jako že to je v pořádku?
3: No, my už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost, to musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná, a naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. Že používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
4: A třeba bavíme se na ty dálnice.
3: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun. A ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už s tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
4: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
3: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu se smyslem toho zákona, s podstatou toho zákona, to bylo jasné. A konec konců to bylo pak předmětem velmi silné politické debaty, jakým způsobem se teda utratily ty dodatečné výdaje, které měly být alokovány na povodně. A to jsme se bavili o desítkách miliard korun. My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko a jestli chcete vědět, jak moc nás to tíží, tak tíží do té míry, že vidíme, že ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
4: Pokud tam hrozí takovéhle navýšení výdajů, souhlasíte s těmi obavami, které má opozice, že třeba už příští rok může být schodek ne 310 miliard jako letos, ale třeba 400 miliard nebo ještě více? Je to podle vás reálná představa?
3: Já jsem to říkal transparentně, veřejně i za přítomnosti ministryně financí v rozpočtovém výboru. Protože jsou ty únikové doložky formulovány takto vágně, dávají takhle velký prostor, tak v zásadě nelze ani v tuto chvíli odhadnout, jak velký ten schodek může být. My můžeme si udělat jenom nějakou základní kalkulaci, co by se stalo, kdyby třeba Státní fond dopravní infrastruktury chtěl využít tu výjimku maximálně a to, co má ve svém výhledu, by financoval dluhem. A pak samozřejmě se dostáváme na sumy nad 400 miliard korun, ale jak to bude, to záleží na tom, jak vláda bude chtít takovéhle únikové doložky reálně využít a to nevíme. Já jenom chci říct, když mám tu příležitost, že nepovažuji z hlediska sestavování rozpočtu na rok 2027 za úplně moudré a chytré, když vláda už teď avizuje celému veřejnému sektoru, že ty schodky budou vysoké, protože to jenom podporuje motivaci jednotlivých jednotlivých rezortů mít velké požadavky.
4: Opozice říká, že má obavy, že to je třeba dokonce protiústavní, že tam posilují práva vlády na úkor sněmovny, kdy třeba vláda může rozhodnout, že se zhoršila bezpečnostní situace a zvýšit výdaje rozpočtu o 10% bez souhlasu sněmovny, nebo když se vrátí rozpočet, tak vlastně vláda se tam může schválit, jaký chce limit toho schodku. Vy máte jako rada třeba nějaké obavy, že to překračuje buď evropská nebo ústavní pravidla?
3: Nejsme právníci, nebudu si hrát na to, že rozumíme ústavnímu právu. Pokud to chápu správně, tak ta debata v poslanecké sněmovně se specificky týká toho, kdo by měl mít právo stanovovat rozpočty těch nezávislých institucí. Tady já jsem v konfliktu zájmu, protože se to týká i nás a nechám to na posouzení jiných. Ty únikové doložky sami o sobě, já myslím, že vláda nebo většina v poslanecké sněmovně prostě udělat může. My jenom říkáme, že by to nemělo nastat, že to je ekonomicky a fiskálně chybné, zejména ta kombinace jich všech dohromady, to, že je sčítáme všechny dohromady a vytváříme tak neproniknutelný prostor výjimek, ve kterém bude možné se pohybovat i velmi netransparentním způsobem. Ale myslíme si, že to nejspíš nějaká vládní většina udělat může. Tady ta část, na kterou vy se ptáte, je prostě debatou pro právníky, ne pro nás.
4: Vláda už oznámila také záměr zrušit ve dvou krocích důchodovou reformu Fialovy vlády. Ten první krok je, že současným důchodcům se mají už od roku 2028 zvyšovat penze, tak jako před reformou, tedy o inflaci a půlku růstu reálných mest, ne o třetinu, jak to upravil ten minulý kabinet. Také se má více valorizovat ve větším věku a zvyšovat se má penze u pracujících důchodců. Podle vládního materiálu už příští rok to bude navíc 2,6 miliardy ze státního rozpočtu a do roku 2060 navíc 164 miliard. Odbory to podporují a říkají, na důchody vždycky bude. Jaký je váš názor?
3: My k tomu dokonce budeme vydávat formální stanovisko, protože zákon vyžaduje, abychom před schválením takovýchto významných změn v penzijním systému informovali speciálním stanoviskem vládu i poslaneckou sněmovnu o tom, co o tom soudíme jako rozpočtová rada a jaké jsou ty očekávané důsledky, čili máme být nějakým korektivem vlády. A už teď vám můžu říct, že naše stanovisko k tomu bude významně negativní, protože tyhle úpravy určitě znamenají dlouhodobou destabilizaci penzijního systému. To vás od Národní rozpočtové rady nepřekvapí, ale ty dopady jsou velké. A pokud se ptáte, tak tím lidovým tónem,
4: jestli bude na důchody.
3: To není...
4: Říkal Vladimír Špidla, zdroje jsou.
3: To není ale podstata té otázky. Důchod nebo důchody, penze, to je druhá nejvýznamnější výdajová položka z hlediska mandatorních výdajů po obsluze dluhu. Obsluha dluhu předbíhá všechno ostatní. A penze nějaké se budou vyplácet. Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
4: Předpokládám, že to stanovisko, které bude negativní, se bude týkat i toho druhého kroku, který vláda plánuje od ledna 2028, že zpátky zastropuje věk důchodů na 65.
3: Ale to asi bude dělat zase speciální změnou zákona, takže
4: ano,
3: k tomu bude...
4: to budou dva kroky.
3: Speciální vyjádření.
4: Když jsme se bavili o rostoucím dluhu České republiky, Alena Schillerová teď spustila program dluhopisů republiky s tím, že je to výhodné, aby se domácnosti podílely na dluzích Česka, že vlastně na tom budou vydělávat. Jak vy se stavíte jako ekonom a šéf Národní rozpočtové rady k dluhopisům republiky?
3: Základ je, aby to nebylo dražší, než jakým způsobem se je stát schopen financovat běžně na finančním trhu.
4: Tak ministerstvo financí tvrdí, že to za stejných podmínek.
3: Tak, jak je to zatím naceněno, tak to vypadá, že to zhruba odpovídá a musím říct, že je to v tomto ohledu jiné než ty protiinflační dluhopisy v minulosti, které muselo ministerstvo financí zrušit a zrušilo je správně, protože byly jako financování dluhu České republiky extrémně drahé, extrémně nevýhodné. Mám k tomu vlastně jenom dva komentáře. Překvapuje mě, že v téhle situaci ministerstvo financí chce vydávat protiinflační dluhopisy. Nevím zase, jestli je to jako dobrý signál veřejnosti teď říkat, že se připravujeme na vyšší inflaci, to číslo jedna. A číslo dva, když se podíváte na to, jak je to zkonstruováno, tak vlastně Fakticky nejvýhodnější je ten nejkrátkodobější
4: flexible,
3: ten tříměsíční dluhopis, protože vlastně garantuje, že ten, kdo si koupí tento cenný papír, tak bude vždycky dostávat alespoň reposazbu centrální banky a pozor, bez srážkové daně, protože tyto dluhopisy, na ně není aplikovaná srážková daň, takže tady zase bych měl otázku, proč nejvýhodnější je to financování u toho úplně krátkého konce, když vláda zároveň říká úpravou těch pravidel, že chce dělat velmi dlouhodobé investice na mnoho, mnoho let nebo desítek let, tak to by možná chtělo nějaké vysvětlení. Ale jinak v principu si myslím, že to nacenění není mimo.
4: Na úrovni ministrů energetiky Evropské unie se opět diskutovalo o windfall tax vzhledem k ropnému šoku, že by vlastně Evropská unie doporučila třeba nebo umožnila znova mimořádně danit ropné firmy. Vy jste byl otcem, dá se říci, windfall tax, která zavedla minulá vláda.
3: Myšlenky nikoli té konkrétní realizace.
4: Ano, bankovní instituce. Bylo to velmi kritizované, vlastně skončilo to počínaje letošním rokem. Byl byste po těch zkušenostech, co my máme tady z windfall tax, znovu pro windfall tax?
3: Jenom připomenu, že v době té energetické krize jsme měli vlastně dva typy windfall tax, tu evropskou, které se říkalo odvod z cen energií, a pak tu národní.
4: Tedy zdanění mimořádných zisků.
3: Všechny v součtu nakonec vynesly asi 130 miliard korun, o které by se jinak zvýšil deficit a dluh. Takže já to i zpětně pořád považuji za správnou myšlenku. Jiná věc je konkrétní realizace a tady by hrozně záleželo na detailech a na tom, jak by to bylo zkonstruováno. Že bych to principiálně odmítal, to určitě ne.
4: Děkuji za rozhovor.
3: Já děkuji, nashledanou.
0: Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Probrali jsme nová rozpočtová pravidla a nezávislost Národní rozpočtové rady. Její předseda Mojmír Hampl byl naším hostem. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Hezký den přeje Jana Klímová.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Čistá hra Martina Procházky, první během letošního hokejového šampionátu. Vítáme vás u ní a vítáme taky Martina Procházku, hokejového experta Radiožurnálu Sport. Vítej, Martine, dobrý den.
2: Hezký den.
1: Je tady taky Adam Weidenthaler, dramaturg dnešního pořadu a taky kolega. Adame, dobrý den.
3: Je to až příliš nadsazené, hezký den.
1: Ano, Adame, já ti trošku zesílím mikrofon, doufám, že budem fungovat. A vítám ve vysílání taky našeho kolegu, kterého zdravím přímo do švýcarského Friburgu, kde Češi už odehráli 3 utkání světového šampionátu. Je to komentátor, reportér Petr Kadeřábek, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak já myslím, že na to můžeme jít, pánové, stáhnu si tady jingle. Martin Procházka, jak zatím vidí vystoupení českých hokejistů na šampionátu? Jednoduše to řeknu, Dány porazili Češi 4-1, se Slovinci padli 2-3 v prodloužení, Švédy porazili včera 4-3.
4: Tři úplně odlišné utkání. Myslím si, že s přehledem vyhrané první utkání, důležité utkání z Dány, 4-1, dvě třetiny jednoznačně pod kontrolou. Pak to nepovedené utkání se Slovinskem, tam si to nesedlo prostě od nikoho. Nedá se říct, že to byl dobrý výkon. Prostě ani brankář Dominik Pavlát, prostě ani obránci, ani útočníci. Nakonec jsme to utkání nezvládli, ztratili jsme zbytečně 2 body. Ale včera naprosto parádní výkon, hlavně v první třetině, ale pak i celkově během celého zápasu. Za Švédy 4-3 vítězství až do konce utkání. Myslím si, že to bylo skvělý, že všichni fanoušci si to užívali. A mně se na hokej líbil moc. Zaslouženě jsme vyhráli 4-3.
3: Říká, že fanoušci si to užívali, mně přijde, že ta česká nálada je na začátku šampionátu jako na houpačce. Nejdřív bylo těšení, pak to spadlo se Slovinskem a teď zase vidím nadšení třeba na sociálních sítích, nebo když má člověk možnost se bavit s českými příznivci, vidíš to taky tak?
4: Jo, úplně stejně. Ale jo, tak se asi nedá nic ani jako tak jako reagovat, že jo. Tak těšně přece nebudeme nadšení z toho, že prohrajeme se Slovinskem. I když prostě tam si to nesedlo, já říkám, nebylo to dobrý, ale včera prostě naprosto parádní výkon, takový, jaký jsme si asi představili a čekali jsme, že náš národák bude takhle hrát na mistrovství světa, že to bude týmový bojovný výkon a to se včera potvrdilo právě v tom zápase ze Švédy.
3: První 3 zápasy hodnotí přímo aktéři světového šampionátu ve Friburgu. Jak, Petře Kadeřábku, když jsi měl možnost se bavit ať už s hráči, trenéry, anebo třeba s novináři?
5: Dobré bylo sledovat tváře hráčů, když procházeli mikzónou po zápase se Slovinskem a pak střih, když procházeli po zápase se Švédy. To je jako když si vedle sebe postavíte takové ty malé figurky, co jedna pláče a druhá je rozesmátá, až se za břicho popadá. Prostě ta nálada byla jasně viditelná. Ten zápas se Švédskem byl odehraný výborně a tam byl hlavní zlom v té produktivitě, protože těch střel, které vystřelili Češi proti Slovincům na branku, tak těch bylo nepočítaně a proti Švédsku opravdu stačilo vlastně 7 střeleckých pokusů na 4 branky. To je prostě neskutečné. To takovouhle procentuální úspěšnost střelby neměl ani Martin Procházka.
1: Martine, počkej, ne jo.
4: Ne, určitě, já tím souhlasím. Ale ono to bylo, ono to celkově to, ten vstup do toho utkání, já bych řekl, že naši skill, jak to ještě řeknu, překvapili Švédy tou aktivitou, tím napadáním, tím vytvářením si těch dobrých pozic, ale zbytečně jsme nestříleli. To bylo právě to, že jsme zbytečně se nezbavovali kotouče, což nám právě možná někdy v tom utkání se Slovinskem chybělo, protože tam jsme pak jako panikařili, stříleli ze všeho a nemělo to ten efekt. Tady prostě najednou to bylo úplně jiný hokej a využili jsme právě z toho minima, jsme využili maximum.
1: Chci pozvat taky vás posluchače, pokud nás tedy slyšíte, tak číslo do studia se neměnilo 221-552-222, funguje nám to tady, tak zavolejte, pokud sledujete mistrovství světa třeba i na Radiožurnálu Sport, budeme za to rádi s nějakým dotazem na Martina nebo třeba na Petra Kadeřábka, který je přímo v dějišti. Co se týče toho utkání se Slovinskem, trenér Rulík mluvil o tom, že chtěl dostat do hry ve 2 dnech vlastně další útočník.

0: výpadku a rozdali jsme si to, když to řeknu jednoduše, o první místo ve skupině s Kanadou, potom příští týden v úterý.
1: Vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Dobré dopoledne, Petr Vervák, já vás zdravím do studia.
1: My vás taky, dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Mám rychlý dotaz, než vedu do práce, zase vás bohužel neuslyším celý, ale jde mi o to, jestli si myslíte, že se projevou i výkony hráčů z extraligy, jakoby rozdílně ty, co v playoff skončili dřív, právě jako třeba Beránek Černoch, protože ty se mi zdají neskutečný, kontra vlastně finalisty z Pardubic, Červenka, Sedlák, ty Roman Červenka se mi zná jako standardní výkon, ten je fakt jako neuvěřitelný ve svém věku a mám pocit trošku, že na Lukášovi Sedlákovi doléhá ta únava. Nemáte taky ten pocit? Děkuju.
1: Děkujeme za dotaz, tady přeposílám na Martina Procházku nejprve.
0: Je pravda, že Ondra Beránek s Jirkou Černochem včera odehráli fantastické utkání ve obrovské rychlosti, byli vynikající, vybojovali spoustu kotoučů, bylo jich plný led, pak se k ním přidali další kluci, kteří včera prostě sevřeli, ať to byl Oženílek, ať to byl Kuba Flek, prostě výborně, je pravda, že možná tady ten dopad samozřejmě toho finálové série se může lehce objevit, protože bylo vidět opravdu, že chvilkama tam nebyla taková ta dravost, takový ten drive, takže může to být samozřejmě, ale jak říkám, celkově to potom ten tým zvládl, ty útoky byly nasazovány celkem pravidelně, nebylo tam nějaké prostřídání rychle, prostě trenéři se snažili rozložit to na celý tým a to se mi líbilo, že tam chodili vlastně všichni hráči, kteří byli na soupisce.
3: Martin Procházka pravidelně hodnotí každé utkání na Radiožurnálu Sport, každé utkání českého týmu i třeba na našich sociálních sítích, ty si právě Jiřího Černocha vyhlásil jako hráče utkání, pokud jsem se správně díval. Jenom taková drobná aktualita, statistik. Roman Červenka poslední extraligové utkání 28. dubna, Jiří Černoch ten 11. dubna, takže tam je rozdíl více než dvou týdnů, ale samozřejmě se v tom daném čase Jiří Černoch hrál přípravné zápasy a byl na Eurohockey Tour, takže v tomto ohledu to není tak, že by měl úplný odpočinek, že by nic nedělal.
0: Odpočinek určitě neměl, ale ta příprava je samozřejmě úplně v jiné jakoby fázi, nebo je tam spousty odpočinků mimo, nejsou ty zápasy, když to řeknu v úzkách, tak důležité, jako když hrajete v finále, kde opravdu jdete na doraz, je na vás obrovský tlak. Tady byla příprava, kde, já jsem to říkal, jsou to zápasy, kde není to úplně ti hráči tam nejdou, jak se říká, na doraz, takže je v tom velký rozdíl.
1: Další z posluchačů, který se dovolal, dobrý den. Dobrý den, slyšíme vás, teda ještě neslyšíme.
4: Dobrý den, tady posluchač, fanoušek Jura, studio Freiburg.
3: Dobrý den.
4: A reaguji na výzvu, že se máme prý údajně fanoušci ozvat. Mám tady konkrétní dotaz na moderátora, komentátora Petra Kadeřábka.
1: Vy máte konkrétní dotaz na Petra Kadeřábka, ano, tak povídejte.
4: No jasně, zajímalo, když se staví na pivko, na panáka, na základnu naši tady ve Freiburgu.
1: Dobře, tak prozradíte, kde to je?
4: On to ví velmi přesně.
1: Dobře, tak Petře, tak kdy se stavíš? Děkujeme za dotaz.
5: No, já už jsem Jurovi odpovídal včera mezi první a druhou třetinou. Je to těžké najít čas a to požití asi vůbec nepůjde k dispozici, nebude možné, protože se dopravujeme autem na zápasy, ale rozhodně se zastavíme u Čundrbody, která je zaparkovaná kousek vedle haly a Jura včera také fandil. Myslím si, že se divím, že ještě mluví, protože včera křičel na Čechy a povzbuzoval také, tak no, určitě se zastavíme, ale bez požití.
3: Tohle je tedy fanouškovská skupina z Brna, pokud se nemýlím, tak kolik vás tam, pane Juro, je? Vím, že vy vyrážíte pravidelně na světové šampionáty, myslím si, že i minulý rok jsme se bavili před jedním z zápasů takhle v našem předzápasovém studiu, tak jak to vypadá tentokrát? Oslabila nebo posílila vaše sestava?
4: No, tak my tradičně s mou hokejovou fanatičkou, manželkou, jsme tady a posilí nás ještě zítra synovec, který dorazí, mladý to junek, který dorazí z Brna, tak nás tady posílí na zápas Itálii, ale jinak jako tady o kontakty a různé družby, buď i v našem táboře nebo napříč týmy, není problém, jo, takže my tady kempujeme na takovém štelplace vyčleněném pro fanoušky, takže před, po zápase se tady potkáme s fanoušky z různých stran a tady člověk jako nikdy není sám.
3: Pro českého fanouška

0: A to jsou relativně drahé destinace, ty poslední, ať už to bylo Finsko, Dánsko, Švédsko, teď tedy Švýcarsko. Je tam pro našince draho, nebo se dá nějak zajistit jídlo, pití?
1: Dá se, jako určitě, jako něco se dá. Jo, když člověk vezme, tady vykoupí nějaký supermarkety a udělá si vlastní pikniky, občas nějaká restaurace a určitě se to dá zvládnout, jako, jo, to.
2: No rozumíme, do čutory si prostě člověk něco vezme a pak to doplňuje postupně ze zásob, které tam mají. Juro, tak si užijte šampionát, fanděte a snad vás kolegové Kadeř Řábek s Kůrou poctí návštěvou tedy.
1: Jasně, budeme se rádi těšit a zdravím do republiky.
3: Čistá hra Martina Procházky.
2: Tak, krásná stopa českých fanoušků ve Friburgu, snad budou mít co nejvíc radosti. Já myslím, že teď to bylo naprosto zřetelné, že ten zápas se Švédy udělal velkou radost. Pojďme přímo k tomu, co se teď stalo v posledních hodinách. Ten velmi rychlý nástup jsme nějakým způsobem okomentovali. Martine, přece jenom si říkám, ale jako na čem to všechno závisí? Víš, že to takhle jako napadá? Možná i třeba špatný výkon švédského golmana?
4: No, nepřišel mi úplně včera takový nějaký velký výkon z jeho strany. Měl tam potom i další fáze, nejenom
2: po těch... kulantně teda.
4: No, já jsem ho sledoval potom i kolikrát při rozehrávce Kotouče, jo, takže nebyl si vůbec jistý. Je vidět, že prostě ty tři rychlé branky s ním taky zamávaly pěkně.
0: Říkáš velký výkon, on má asi 2 metry nebo kolik.
4: No, je hodně vysoký.
0: Tak ale... proto velký výkon, Honzo.
4: Ale... No, nebylo to úplně dání, no, každopádně my jsme skvěle, když to řeknu, i ty kluci to potvrdili, říkali, že vlétli, že chtěli, že to byl jejich cíl, vlétnout prostě na Švédy, okamžitě je dostat pod tlak a to se jim povedlo, samozřejmě vám, když dáte hned tu první branku, to vás obrovsky nakopne, potom následně, když tam přišla ta druhá při přesilovce, tak konečně padla při přesilovce branka, říkali jsme to, to vám taky ten tým obrovsky pozvedne, ale hlavně to bylo pořád v jednom, jakoby, když to řeknu, v jedné fázi, pořád jsme jako drtili Švédy, ty to nějak způsobem vůbec nekousali, byli z toho právě extrémně podrážení, proto tam docházelo tady k těm potyčkám, nakonec se to vyvrcholilo u té třetí branky. No.
0: Petr Kadeř Řábek a úvod do zápasu, vy jste nám už zmiňovali během dnešního vysílání ranního běžného, že jste taky nečekali takhle rychlý nástup a ostatně podobně mluvil i Radim Rulík, že Petře?
5: No ano, tak ten rychlý, takhle, Radim Rulík ho chtěl a on přišel, ten rychlý nástup, hlavně co ho potěšilo, co si myslím, že potěšilo všech, celý ten realizační tým i vlastně hráče, že se plnilo to, co nefungovalo proti Slovincům, tak teď se tam zařadilo a to byla ta clona před brankářem. Já třeba jsem byl také překvapen, že chytal Helberka, že do branky nenastoupil jeho kolega Söderblom, který jinak chytá normálně NHL, že ho, za Chicago, takže tenhle ten golman Gordonu, mně se také připadal mi trošičku nejistější, ale ta česká clona byla výtečná. Vemte si jenom tu přesilovkovou ránu, která tady byla pěkná od Dominika Kubalíka, ale přejezd Daniela Voženílka přesně ve chvíli, kdy ten puk zasahuje Dominik Kubalík před brankářem Švédska, tak to je přesně to, po čem Češi nebo čeští trenéři volali po zápase se Slovenskem, že tam chybělo. A teď to tam bylo, v tom úvodu to tam bylo a vlastně pak už ty góly byly, dejme tomu, z nějakých přečíslení, ale ty první dva góly prostě vyústily z toho, že Češi dodržovali tu taktiku, kterou měli dodržovat už proti Slovinsku. A tam s tím golman, myslím si, že i kdyby tam byl v tu chvíli Söderblom, tak by to prostě chytit nemohl. Ani Kubalíkovu ránu, ani vlastně tu první parádní teč Matěje Blimla po střele Filipa Hronka.
2: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, pokračujeme s posluchačem, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, Novák Ivo ze Stochova, já vás všichni zdravím do studia.
2: Ivo, počkejte, tak všechno nejlepších svátků máte ho dneska.
6: Perfektní, děkuju, ano. To je dobře, on to, že jste si vzpomněl, jsem myslel, že na mě zapomene.
2: Nezapomenu, jenom se chci zeptat češtinářsky, jak se skloňuje to vaše jméno, abychom to měli úplně korektní.
6: Iva, Ivovi, ko vidí Iva, Ivo, patipát, oslovujeme, voláme a tak dál.
2: Dobře, no tak ano. Všechno nejlepší, děkujeme, že jste zavolal. A s čím jste zavolal?
6: Ano, jenom krátce, než položím 3 telegrafické, opravdu krátké dotazy. Moc děkuju taky, protože jsem nevědomý za reportáže pana Kuny a pana Kadeřábka, vynikající, perfektní, to nemá chybu, rychlé postřehy z ledu, perfektní opět jako každý rok, za to teda já moc děkuju. Další otázka krátká by byla, včera jsem nezaznamenal vlastně z té reportáže, kteří hlavní rozhodčí, z jakých zemí to vlastně získali. Nejde mi o jména, spíš jenom z jakých zemí. Druhý dotaz by byl, bylo dost omluvenek z NHL, mě zajímají jména jako Šapovalov, Šalé a tak dále z Brna. Jak to s ním je vlastně, že oni se teď vyskytují, to byli tahouní té nedávné dvacítky, proč taková jména moc v té reprezentaci teďka neslyšíme? To by byl třeba Šalé, Eda, byl asi výborný tahoun a další ti hráči, kteří tam pálili góly a měli obrovské nasazení, to všichni víme. A sedí otázka, včera byl vyloučený Jan Štotka a mě zajímá, v tu chvíli by se hrál, nebo se hrál na 6 bránců, což je v podstatě tak se dneska může hrát i v první lize a tak dále. A já si pamatuju třeba z 80. let, když bylo třeba doplnit, já vím, že ty soupisce dělali tenkrát jinak, tak třeba František Procházka z Litvínova, nevím, byl schopen hrát na pozici útočníka i obránce. Jestli třeba, kdyby se dal na 6 a jeden se zranil, jestli třeba 13. útočník nebo někdo jiný z těch napsaných útočníků by byl dneska schopen hrát na pozici obránce, tak by doplnil ty dvojice, aby nebyli přetížení. Třeba v takových těžkých zápasech, jako je proti Švédu nebo Kanaďanu. Já moc děkuju za ty tři odpovědi a přeju krásný den. Naschledanou.
2: Mám také krásný sváteční den, Ivo. A zdravíme do Stochova. První otázka se týkala, odkud byli hlavní rozhodčí. Poprosím Petra Kadeřábka.
5: Finsko, Německo. Brander z Finska a Schrader z Německa. To byli hlavní rozhodčí, na čerách jim asistovali Američan Gustafsson a Schliegel ze Švýcarska. Já myslím, že to v tom přenosu zaznělo, ale nejsem si úplně jistý, jestli to na začátku, protože většinou tyhle ty věci říkáme na začátku každého přenosu.
2: Ano, děkujeme. Další otázka, ta bude směřovaná na Adama, která se týkala Šapovaliva a Šalého.
0: Ano, jde o to, a měli jsme podobný dotaz i minulý týden ohledně Davida Jiříčka, respektive Davida Špačka, že někteří hráči jsou stále vázaní klubovými povinnostmi. Eduard Šalé, to je hráč draftovaný Seattlem, který aktuálně působí na farmě Seattlu v Coachella Valley a Coachella Valley má stále rozehranou sezónu, takže Eduard Šalé má své klubové povinnosti. A Matyáš Šapovaliv, ten sice na farmě už nemá své povinnosti, tenhle tým vypadl Henderson Silver Knights, ale problém je v tom, nebo fór je v tom, že Vegas Golden Knights, ten hlavní tým, stále ještě sezónu má, takže kdyby bylo potřeba, tak Matyáš Šapovaliv může teoreticky být povolán.
2: Takže práci. Takhle vlastně jednoduše, ale zároveň je to složité pro ty hráče. Děkujeme, Adame. No a chci se ta Martina na tu tematiku, zda by teoreticky mohl z útoku někdo nastoupit v obraně, kdyby se nedostávalo beku.
4: Já bych řekl, že z fleku, teď nemyslím Jakuba Fleka, ale z fleku by mohl nastoupit Tomáš Galvas. To mi přijde, že takový útočník, obránce útočník, to, co předvádí a ve svém věku a jakým způsobem je schopen přejít klidně hráč na jednoho, jeden na jednoho, kolikrát tam točí obránce nebo útočníky, prostě je mu to jedno, takže ten si myslím, že by opravdu mohl hrát hned v útoku.
2: Dobře, a z útoku do obrany tam bys viděl třeba Voženilka někoho, nebo?
4: Jo, tam si myslím, že taky byly pár takových těch hráčů. Já myslím si, že i jako Jirka Černoch by v klidu, úplně v pohodě mohl se dostat do té pozice obránce, takže Jirka Černoch klidně.
2: No, můžeme se dostat k tomu momentu, který vzbudil emoce a vážně možná i mezi českými fanoušky. Jan Štotka, který se vlastně nechal vyloučit po té, co dohrál jednoho ze Švedů. Adame, nevím, jestli to můžeš ještě rozvést, nebo spíš na Petra Kadeřábka se chci dotázat, z čeho podle tebe plynulo to, že Štotka zasáhl soupeře tou vysokou holí.
5: No, vyplnul to z toho, že šel bránit svého spoluhráče, kterým byl Daniel Voženile, který byl faulován po té, co vstřelil gól. A radoval se, dostal ze zadu krosček, padl, myslím, že to bylo Ekmana Larsona, a pak ho Johansson ještě minimálně 4x udeřil krosčekem, když Daniel Voženílek ležel na ledě. A v tu chvíli, kdy se vlastně kousek od nich radovali tři čeští hráči a Jan Štotka jel za nimi slavit, tak tohle to viděl a okamžitě chtěl strestat Johanssona. On ho tedy trefil prostě hokejkou do obličeje, někam do krku, tohle je to, za co dostal těch 5 minut. To, proč tam najel, to je úplně jasné. Prostě jel bránit Daniela Voženílka. I proto mu to vlastně nikdo nevyčítal. Jediný Radim Rulík říkal, že neudržel emoce a že to přehnal. A s tím zase musím souhlasit, že ta ochrana toho hráče tam měla přijít, ale bohužel to dopadlo. Kdyby ho trefil na ramena, povalil ho a pak mu prostě, já nevím, dal nějakou 1, 2, 3, 17 ran, tak by to bylo něco jiného, kdyby se s ním popral prostě. Ale tam bylo to, že ho trefil prostě hokejkou do obličeje a tohle to rozhodčí trestají. A já, když jsem viděl potom i ty zpomalené záběry, tak se mohli rozhodnout samozřejmě hlavní sudí, jestli udělí 2minutový nebo ten 5minutový plus do konce utkání. Mimochodem právě po tomhletom trestu se Češi stali dosud nejtrestanějším týmem na celém světovém šampionátu a to je při 50% úspěšnosti soupeřů při jejich přesilovkách proti Čechům, tak je to ten největší problém asi zatím.
0: Petře, ty jsi nám i připravil k tomuto tématu jeden zvuk a to hlas Matěje Blimela, je to tak?
5: Je to tak.
0: Tak se ho pojďme pustit, Honzo.
7: Tam prostě bylo nešťastné vyloučení na těch 5 minut, ale prostě, když tam mužů dostává 5-6 krosčeků do hlavy, tak prostě někdo tam fakt musí přijet a musí se za něj postavit, takže prostě to se fakt dá pochopit a tam jenom je prostě škoda, že Švédi to tam dvakrát neskutečně trefili a dostali se tím do zápasu, no, ale my jsme prostě to pak výborně obránili. A jak říkám, jsem moc rád, že jsme prostě týmovým výkonem zvládli tady ten zápas.
2: Přichází vůbec na přetřes diskuze, zda to byla velká chyba Ščotky, že takhle oslabil tým, protože jsem četl opravdu názory, je to buď nejužitečnější hráč Čechů, anebo že by měl skončit na šampionátu. To jsou dost jako jiné varianty.
4: Já to řeknu teďka z pozice hráče bývalého. Za mě to udělal samozřejmě dobře. Šel, už to říkali, Petr Kržářevík, šel prostě se pomstit to, co tam předváděli Švédové. To bylo nechutné, co tam na něho předváděl, na Daniela Oženílka. To prostě tohle to bylo jasné, že se musí potrestat. To, že mu jí dal ten kroček, že mu jí dal prostě na tu stranu hlavy, na ten krk, jako... Za mě dobře.
2: Dobře.
4: Abych to řekl, za mě dobře, ať si to pamatuje. To, že potom oslabil ten tým, ano, to je pak už další věc, Radim Rulík to řekl, nemělo to být až takové razanci, ale to, že ho šel potrestat, s tím také souhlasil, takže to je vidět, že to tam je. No, kluci to obránili, teď už se to nestane, myslím si, že to teďka už bude dál v pohodě.
0: Na druhou stranu je to taková role Jana Ščotky v té reprezentaci, těžko můžeme chtít po, nevím, Tomáši Galvasovi nebo Jiřím Ticháčkovi, že se tam půjdou v roli 22-letých frajerů prát?
4: Určitě. Na druhou stranu bylo dobré, že teda byl vyloučený Švéd, že to přesilovka byla, dejme tomu jenom 3minutová. Mm-hmm. Ono, pokud by byla 5minutová a víme, jak to hráli ty Švédové fakt opravdu dobře. A nemyslím si, že to bylo jenom, že to trefili dvakrát. Oni dál pokračovali prostě v takových dobrých pozicích, měli tam dobré střelecké další. To utkání se samozřejmě mohlo úplně tím otočit, mohli jsme ho prohrát. Nestalo se, kluci to odbojovali, nikdo nikomu nic nevyčítá a je to hotové.
2: Možná tvá slova vzbudila zájem posluchačů, protože nám teď začaly hodně drnčet telefony. Vítáme prvního nebo dalšího z posluchačů. Dobrý den.
8: Dobrý den. Slyšíme se?
2: Slyšíme se báječně, jestli byste prosím řekl své ctěné jméno a s čím voláte.
8: Je Robert a já teda budu reagovat prvně na to aktuální, to znamená na to Ščotku. Já běžně teda souhlasím s panem Procházkou, teď nemůžu úplně přesně souhlasit, protože zkusme si vzpomenout na to, jak Radetko Gudas, jak reagoval tenkrát u naší brány, tušíme to 2 roky zpátky v Praze, kde vzal zezadu protihráče, vyloženě ho chtěl sejmout, ale když viděl, že tam přijíždí, nebo že je sleduje rozhodčí, dal ruce dolů a dělal jakoby nic. On ne, že by ho chtěl sejmout, on ho trochu sejmul, ale prostě dělal jakoby nic, jeho ruce od sebe a nenechal se vyloučit, i když taky trestal, nenechal se vyloučit. To bylo naprosto úžasný. Já jsem říkal, kde se to v něm bere, jo? Zrovna v Radko Gudasovi. Takže to je takový první, kde mohlo nás to stát zápas, jo? A potom další. Co se týkalo zápasu Česko-Slovinsko, už jste to tam říkali, ale kdo se díval odpoledne na Kanada-Itálie, a pak sledoval Československo, ten musel vyloženě trpět jako já. Já jsem teda u toho opravdu hodně trpěl. Jo, to takováhle obrovská převaha, ale zase ten styl hry, kdy nahodíte puk, chcete ho dojet, možná přemíra snahy, nevím, nedojedete, Slovinci v klidu vyhodí. Jo, to bylo... Na to se hrozně, hrozně špatně se na to koukalo. Jo, jak jste tam říkali, střela... někdy až úplně zbytečná střela, jo, která neměla šanci uspět. Jo. No, Takže tohle je s tím Slovinskem a já doufám, že se Itálii se to nebude opakovat, že se Itálii to bude paráda.
2: Taky doufajme, že to bude další báječná, tedy podívaná jako včera proti Švédsku. No, děkujeme za zavolání a možná zkusím, ne, teď nikdo nevolá, Martine, to tak posuneme se k tomu dalšímu momentu, který byl v první

0: třetině, ještě předtím to bylo za stavu 1-0 a vlastně, když se ten sudí upískl, tam šlo o gól neuznaný, který vlastně není gólem, protože ten puk ještě nestačil přejít asi brankovou čáru a sudí už pískal, nebo jak to bylo? Je to tak?
1: No, přesně tak, on si, byla to situace, kdy Beránek jel s Jiřím Černochem, jeli v podstatě dva na jednoho. Ten kotouč po tom zakončení vypadl a jeden z rozhodčích, který přijížděl vlastně k té situaci, tak si vlastně tím špatným pohybem zakryl sám sobě výhled na tu možnost, aby ten kotouč viděl, kdyby právě vypadl. On se dostal jakoby za branku přesně do úhlu, kde ho neviděl, měl pocit, že ten Helberg ten kotouč drží, ten ho vůbec neměl pod kontrolou, vypadl mu pod betonu, no a Jirka Černoch naprosto správně přesně si ho našel a jako takovým tím šťouknutím ho tam prostačil. No jo, vím, že v té chvíli už bylo písknuto, no a pak tam přišla ta reakce, že tam šel na rozhodčího, že to tam šel tím vyříkat, jak se říká. Ale už bylo pozdě, no, prostě byla to chyba, velká chyba rozhodčího, protože nám takhle opravdu vzali regulérní gól, tam to mělo být naprosto jasné.
2: Abychom nemluvili sami s Martinem Procházkou, tady je další zvuk, který připravil náš reportér přímo v dějišti Petr Kadeřábek. Tentokrát mluví právě autor gólu, a tedy respektive dvou, jednoho platného, jednoho neplatného, Jiří Černoch.
3: No, ten první jsem myslel, že jednoznačný gól, myslel jsem, že se půjdou podívat na video a uvidí, že ten puk byl volný, že to bylo s písknutím nešli, a ten druhý popravě jsem si myslel, že taky gól nebude, protože nevím, jak jsou pravidla, ten puk nebyl vidět, ale já jsem jenom tečoval tu nahrávku od Ondry Beránka a viděl jsem, že to chytil gólman, pak do něj spadnul hráč a ten gólman zajel dost do brány, tak jsme zkusili na rozhodčího jenom jako se zaradovat a možná už to bylo trošku z frustrace po tom prvním momentu a nakonec rozhodčí se šel podívat a uznali gól, takže paráda. Jsem strašně rád, že to platilo a že jsme zvítězili.
0: No, Petr Kadeřábek je opravdu velmi zkušeným reportérem a chci se zeptat, kolikrát jsi se setkal v poslední době třeba s podobnou, řekněme, velkou chybou rozhodčích?
4: Dockrát docela, no. V poslední době jich přibývá, protože ten hokej se zrychluje, ale tohle byla vyloženě chyba hlavního sudího, protože on stál tam, kde nemá. On prostě tu hru neměl pod dohledem, on neviděl puk a proto písknul. Jenomže on ho měl vidět, kdyby stál o půl metru jinde, kdyby to nesledoval, kdyby to sledoval úplně spoza branky a ne mírně vpravo, když se podívám vlastně pohledu ze zadu od mantinelu, tak by ten puk viděl, že ho švédský golman vůbec neměl pod kontrolou. On mu vlastně po střele Ondřeje Beránka zapadl do podpaží, to znamená ten teploměr, a propadl mu pod beton a byl naprosto volný v brankovišti. No a Jiří Černoch ho samozřejmě viděl. On sice nosí brýle, ale tohle by nepřehlédl, tak prostě ho doklepl do brány a tohle byl jasný gol. A tedy musím říct, že Jiří Černoch je velmi, řekl bych, takový lidumil, je to hrozně hodný člověk, ale v tu chvíli tedy v něm bouchly saze a jel k tomu rozhodčímu. Myslím si, že ten bude poprskaný do dneška, protože Jiří Černoch si samozřejmě asi, no myslím si, že by to nebylo publikovatelné, to co křičel na rozhodčího, ale byl v právu. Tady ten gol měl platit, jenže na videu by se to stejně nemohlo přezkoumat, protože ta branka byla viditelně dosažená po odpískání a to se prostě zvrátit nedá.
2: Říkáš Lidumil, ale já když si vybavím, jak on vypadá v karlovarské uniformě, když má na sobě tu matnou černou helmu a on má černý plnovous, kdyby se na vás rozjel takovýhle bulldog, nebyl bych úplně s tím smířený, že to je Lidumil, bál bych se ho.
0: Petře.
4: No. On v tom, ale vlastně v tom, on nemá úplně plnovous, není to takový Radko Gudas, ale má ty vousy, jenže v těch vousech má úsměv. Ve většině případů vlastně, když se na ně podíváte i na střídačce, tak on opravdu je velmi pozitivně naladěný. On je to, a teď se vracím třeba k tomu Janu Šťotkovi, protože to je neuvěřitelný přínos do kabiny právě tou jeho povahou. On je hrozný smíšek, prostě neustále burcuje. Tohle, to je hráč, i kdyby byl hokejově na 50%, což není, tak ho chcete do kabiny. Tak ho chcete do kabiny kvůli té pozitivní náladě. Kvůli tomu, že on je člověk, který dokáže i zvýšit hlas, ale hlavně většinou to dává do pozitivna. On byl první, kdo přišel s tím, že po porážce se Slovenskem, no co, tak v Tampere jsme taky prohráli s Rakušany. Tak je to přece jedno, pojďte hrát, zapomeňte na to. Tohle to jsou ta slova, proč je tak důležitý. A podobně se vlastně chová i Jiří Černoch. Mimochodem, oba dva jsou to vlastně stejný ročník. Oba dva spolu už hráli s mnoha dalšími. Třeba na mistrovství světa 18-letých hokejistů, kdy vyhráli stříbro, na které navázali až letos hráči do 18 let. Tohle je ta generace, která spolu hraje hrozně dlouho. Ti hráči se znají, jsou na ně nabalováni. Vlastně starší ročníky, ale hlavně ty mladší, když se podíváme na výkony třeba Jiřího Ticháčka, který mimochodem dostal krosček do krku také a bylo to za 2 minuty v tom zápase, nikoli za 5. Už jsem se rozhovořil hodně dlouho, teď bych se asi...
0: Rozumím ti.
4: Na tebe ten ročník se nabalují i ti mladší a když se k ním dostaneme, já nevím, když sledují výkon třeba Marka Alšera, kterého tady nikdo neznal a teď ten frajer prostě zablokuje 3 střely, padá do střel, bojuje, on neudělá chybu. Dobře, není takový kreativní obránce, jako je třeba Tomáš Galvas, ale jeho nominaci třeba já obdivuje, že takového hráče Radim Rulík sebou vzal a on mu to odvádí na tom hřišti těmi výkony.
0: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, protože vás pozvali k poslechu dál, protože ta mladá jména budeme ještě zmiňovat i další individuality. Nicméně teď dáme prostor dalšímu z posluchačů, který se dovolal do čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Honza Pardubice. Dobrý den, pánové, zdravím vás.
0: My vás taky na východ Čech.
5: Já mám, jestli můžu 3 takové nějaké poznámky nebo dotazy. Prvně, ještě bych se vrátil k tomu vyloučení toho Ščopky, že tam já souhlasím s tím, že měl udělat to, co udělal, měl mu tu hlavu urazit, bohužel jako asi jiným způsobem, a tam si myslím, jako můj názor je, že se projevilo to, že to není takový ten hráč právě do tady těch strkají, že podle mě, kdyby tam byl nějaký Klapka, tak by to řešil trošku jinak, hlavu by mu urazil taky, ale bylo by to asi jiným způsobem a možná by to nebylo do toho konce zápasu, ale tím nechci říct, že ta nominace, že se stěžují, že tam ten Klapka není nebo to, ale spíš jenom chci říct, že zrovna to vyšlo na hráče, který asi není pro tady to dělaný, má tam jiný nějaký úkoly a jiný styl hry a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo a že ho vlastně trefil tím krosčekem na ten krk. To je asi jedna poznámka. Druhá poznámka ohledně rozhodčích. Já bych chtěl, aby jsme si potom my všichni čeští fanouci vzpomněli na výkony těch rozhodčích, zase až začne playoff a budeme nadávat na ty naše rozhodčí v české extralize. Takže že to není asi jenom náš jakoby nějaký kolorit tady, co se děje těch výkonů, že rozhodčí. A poslední je takový dotaz na Martina, nebo na všechny, na vás, na odborníky. Já jako hrdej Pardubák, tak samozřejmě jsem strašně...
0: A teď v Pardubici vypil prout. Tak on to doufejme, že se ještě uslyšíme. Jste tam? Tak, linka se odmlčila, dotaz nezazněl.
2: Škoda.
0: No tak nevadí, třeba se Honza ještě dovolá, samozřejmě čistá hra pokračuje až do 11 hodin. Tak já zatím ještě zkusím jiného posluchače, který má třeba signál. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, ještě jednou Robert.
0: Ano, povídejte.
6: Já si tady znovu pouštím ten gol toho Černocha, jo, když Beránek jede, znovu si to pouštím, mám za to, že ten hvist byl ještě předtím, než ten puk byl strčený. A u nás v extralize by ten gol tutově platil. Šlo by se na video, řeklo by se pokračující hra. Pohvizdnu, prostě puk sám už došel za brankovou čáru. Jo, nevím, jestli mám dobře synchronní ten zvuk, protože je to z, tuším, konkurenční televize, aby se to tady neříkalo, jo, se zpětným. Ale myslím si, že u nás by gol platil.
0: Děkujeme. Pochopitelně to, jak má člověk zapnutý zvuk a pak ta souhra s tím obrazem, to bývá v některých situacích klíčové a nemusí to být jenom lední hokej. Tak nevím, jestli se nám, děkujeme Roberte mimochodem tedy za další doplnění, nevím, jestli se nám dovolal zpátky Honza z Pardubic, tak kdo je tam, dobrý den?
7: Dobrý den, zdravím všichni, tady je Roman, Severní Morava.
0: Romane, zdravíme na Severní Moravu.
7: Dobrý den, já bych jenom takovou drobnou poznámku. Hodnotili jste hlavně rozhodčí, souhlasím plně, že to neměli ten zápas pod kontrolou. Ale mě trošičku u toho zákroku Ščotky, když šel bránit toho Voženilka, zarazil i pomezní rozhodčí. Když probíhá nějaký souboj mezi hokejistama, estoje, tak ať se ti kluci hřežou. Ale jakmile je někdo na zemi, tak většinou... i v naší lize, i na mezinárodní scéně prostě naběhnou chlapy po straně rozhodčí a trhají od sebe a tady k tomu vůbec nedošlo a dokonce toho Voženilka tam řezali 2, tak zaraží mě i ti po straně rozhodčí.
0: Jo, Čárový tedy myslíme asi v tom ledním hokeji. Každopádně děkujeme za poznatek, Romane. Nevím, co Čárový rozhodčí v tu chvíli dělali, Martine, jestli to měli trhat už dříve, asi to bylo v té rychlosti pro ně nezvládnutelné. Každopádně, když to teď dáme do kontextu toho, že by teoreticky mohli Češi cítit křivdu kvůli neuznanému gólu, možná kvůli příliš přísnému potrestání šťotky v tom porovnání s jiným zákrokem na hlavu českého hráče, tak tam nedošlo vlastně k situaci, která možná dříve bývala obvyklá, Adame.
2: Je sympatické, že Radim Rulík zmínil, že nebudou podávat žádné náměty, žádné podněty právě na muže v pruhovaném. Ostatně včera po tom zápase Radim Rulík řekl píšícím českým novinářům ve Friburku ve Švýcarsku, budu citovat, když jsme je podávali, tak to bylo horší a horší, stejně to nezměníme, dají nám za pravdu a omluví se, ale jak si to rozhodčí řeknou, tak to není optimální. Chceme je nechat v klidu, jsou to taky jen lidi a můžou udělat chybu.
0: No tak to zní trošku, jak když Martin Loukota vyzýval během vlastně playoff extraligy, aby se uklidnily emoce a aby se to neeskalovalo mimo led, kde toho napětí hodně. To je, Martine, ale myslím takové hodně fair gesto.
1: Je, mně se to líbí, myslím si, že to je správný, že takhle Radim Rulík zareagoval a myslím si, že už není potřeba dál to probírat, už je to rozebraný, ukončený, to utkání je také za námi. Je potřeba se teďka dívat zase, jak se říká, dopředu na ty další a s těma si, jak se říká, poradit lépe, aby jsme nedošlo tady k tomu, jak došlo se Slovinskem. Odrazit se od tohleto včerejšího utkání, od tohle kvalitního, výborně sehraného utkání.
2: Myslíš, že hraje nějakou roli, že Radim Rulík končí u národního týmu, že je takhle nad věcí? Nebo to vůbec nesouvisí?
1: Ne, to si nemyslím. To si nemyslím, že to má nic společného s tím. Naopak si myslím, že on prostě je neuvěřitelně natěšený na tenhle ten poslední šampionát. A je rozhodně za mě by se chtěl rozloučit medailí.
0: No, Petr Kadeřábek vlastně, jak vnímá tuhle určitou změnu strategie možná v chování nároďáku?
4: No, určitá změna strategie, ano, nějaká tam je, ale prostě Radim Rulík je pragmatik a to je boj s větrnými mlýny a když už dopředu de facto víte, že ta odpověď přijde, ano, máte pravdu a to je konec, tak to opravdu nemá smysl tříštit nějakou energii na to si stěžovat. Nakonec vlastně ten direktoriát šampionátu sám, nebo ti borci, kteří sedí na tribuně, jak to musí vidět. Tohle se určitě bude řešit, nějaký proslov k těm rozhodčím tam bezesporu přijde od organizátorů turnaje, tedy od Světové hokejové federace a uvidíme, jestli se to změní, ale já bych opravdu já nevím, no prostě ti rozhodčí jsou lidé a on ten dnešní hokej je opravdu neuvěřitelně rychlý. Některé věci bych jim prostě odpustil. Jsou věci, které se odpustit nedají a to je třeba to, že nevidí puk, který leží na ledě. To je opravdu špatně. Prostě, anebo posuzují ty zákroky tak, jak je posuzovali, že není úplně stejný metr. Ale on vlastně v tomhle tom zápase stejný metr byl, protože stejného řekování na výkony rozhodčích bylo slyšet i z té švédské kabiny, nejenom z té české.
0: Takže to bylo 50-50, tak to je v pořádku.
1: Určitě, byly to dva momenty, právě když byl vyloučený Švéd vlastně po faulu na Ondřeje Beránka po fazování, který za mě také 100% nebyl, a hned následně, když jsme hráli přesouvku, tak vyloučení, kdy byl vlastně faul od Romana Červenky, ale to také faul nebyl, tam Švéd spadl sám. Mně ten na tom nelíbilo to, že rozhodčí, který pískal, který dal ty dvě minuty, tak ho určil ze středního pásma. A ten rozhodčí, který byl od toho, u toho zákroku, který u něho byl 5 metrů, tak ruku nezvedl, takže prostě to byly takový rozhodnutí, které prostě byly špatný a to je možná následek to, že i Švédovi, i naši vlastně jakoby ho řekovali, jak říká Petr, na výkon rozhodčích.
0: Takže v nějaké švédské variantě našeho rozhlasového pořadu, která by se mohla jmenovat Rennspel, tedy dnes asi diskutují také ze svého pohledu. No, máme tady dalšího z posluchačů, kterého můžeme pozvat do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, tady je Marek. Já jenom k těm rozhodčím, já sleduju pravidelně během sezóny pro mě naši extraligy švédskou a švýcarskou soutěž. A myslím si, že chyby se dělají ve všech těch ligách, takže mě by osobně vůbec nepohoršovalo, kdyby se třeba rozhodčí nenominovali jenom podle jakoby národnosti, ale opravdu podle výkonnosti, že když bude nejlepší třeba 10 Švýcarů, tak ať pískají místnosti, že to třeba jenom Švýcaři, když si to komise třeba Mezinárodní hokejové federace bude myslet, jo? Že mě by to nevadilo, vzpomínám si při té příležitosti na Nagano, kdy nám s Kanadou pískal taky Kanaďan, a myslím, že s tím nikdo neměl problém, jo, že. Takže jenom tolik. Mějte pěkný den.
2: Děkujeme za názor a je zajímavé tedy, že někdo vlastně v Česku takhle vydatně sleduje švýcarskou a švédskou ligu. Já jenom přidám takový pohled z hokejové nejvyšší elitní v podstatě úrovně. Třeba když bylo tady v Česku, v Českých Budějovicích mistrovství světa ledních hokejistek, tak ty elitní zápasy pískali rozhodčí, které tomu nejvíc rozumí, tedy ty ze Spojených států amerických a z Kanady, a vlastně to vypadalo trochu zvláštně, když hrál třeba český tým o postup do finále a bylo to relativně blízko v utkání se Spojenými státy, že tam najednou Američan nebo Kanaďan nebo Kanaďanka, Američanka rozhodovala právě o těchto výkonech. Neříkám nic, asi tam nebyla žádná tlačenka, ale každopádně vypadalo to trošku zvláštně, když prostě je ten rozhodčí z jedné země, která potom reálně hraje na to, na té ledové ploše.
0: Hmm. Já myslím, že téma rozhodčích bude rezonovat i v další čisté hře, takže se k němu třeba vrátíme, my pokračujeme dál o hokejovém nároďáku na mistrovství světa.
9: Čistá hra Martina Procházky.
0: Tak ti brankáři, Josef Kořenář chytal druhý zápas, ten proti Slovensku chytal Dominik Pavlát. Ta volba, když to vezmeme v tom kontextu, že se i mluvilo třeba o neúčastí některých jiných brankářů, jako Dominika Frodla, Romana Vila, nebo těch omluvených z NHL, tak nakonec se zdá, že nebyla vůbec špatná, Martine.
1: No nebyla, tak první utkání Josef Kořenář, když tam neměl tolik velkých zákroků proti Dánům, tak to utkání zvládl velmi dobře, inkasoval jednu branku. Já trošku na obranu Dominika Pavláta, když to vezmu, ty góly, které dostal, dostal jeden v přesilovce, který byl pro něho těžký, nahozený kotoč backhandem o tyčku. To je pro brankáře velmi složitá střela. Druhý gól, který dostal po vhazování, kotouce odrazí Slovenci přímo na hůl, na volej, kde už on nemohl reagovat, protože reagoval na tu první střelu do prázdné branky. Takže jediné, kde možná samozřejmě, kdyby, když to řeknu jednoduše, ten nájezd, prodloužení, makovec, jede sám na branku. Tady, pokud by to bylo, že by ten zákrok udělal výborně, chytil by ho, tak samozřejmě o to by ještě ten výkon byl lepší, ale on trefil to dobře. Ale jinak tam těch pokusů ze strany Slovenska nebylo skoro vůbec nic, nějakých větších. Možná v závěru té třetí třetiny tam byly dva takové úniky, kdy Slovenci vystřelili a jednou to netrefili, jednou to letělo mimo branku, jednou tam byl tam takový lepší zákrok, ale jinak tam toho tolik neměl, takže těžko hodnotit takový zápas a jeho výkon. Naopak včera Josef Kořenář, fantastický výkon. Myslím si, že tam několikrát prostě nás perfektně podržel. Byly ty těžké střely důrazné a zasáhl výborně.
2: Na našeho reportéra ve Švýcarsku je to teď tedy jasně dané, že Josef Kořenář je jednička a Dominik Pavlát dvojka. Mě totiž trochu překvapilo, když jste včera do našeho vysílání radiožurnálu Sport dopravili zvuky právě s výpověďmi Josefa Kořenáře. Nestává se to totiž zas tak často teď na té elitní úrovni, že byste pustili na mediální aktivity brankáře, nebo ano, vy tam asi nějak musíte pustit ty golmany, ale že prostě si novináři na tak dlouho zastaví českého brankáře číslo jedna. Petře, jak je to?
4: No, zastaví. On skoro upadnul, když k nám přišel, protože byl tak vyčerpaný, neuvěřitelně z něj tekl pot, ale byl přešťastný, že zvládl tenhle ten zápas dochytat, ve kterém se tady opravdu hodně spotil. Není to tak časté, ale Josef Kořenář je velmi komunikativní, což mu možná prospívá i v té pohodě v brance, když včera tedy úplně pohodu tam nezaznamenával, protože byl neustále v permanenci. Oni Švédové obzvlášť v tom závěru byli tedy velice nepříjemní a tam Josef Kořenář ukázal, že on je tou jedničkou pro letošní šampionát. Myslím si, že brzy bude dopsán také Petr Kváča na soupisku a bude asi jisté, že se, no možná se dostane na nějaký zápas, dejme tomu na střídačku, ale nemyslím si, že by Petr Kváča vůbec nastoupil, prostě jedničkou bude Kořenář a klíč záda by mu měl tedy Dominik Pavlát.
2: Takže se, Petře, podle tebe čekalo jen a pouze na případný konec Jakuba Dobeše, který tedy, jak jsme se dnes noci dozvěděli, se nekoná, protože Montreal postoupil dál v playoff NHL. Není to tak, jak někdo spekuloval na sociálních sítích, že by to třeba ještě mohlo být čekání na Michala Postavu.
4: No, nemyslím si, že by si, tohle jsou ale moje názory. Myslím si, a i vlastně podložené těmi zkušenostmi, jak to vypadá třeba pod tímto realizačním týmem v těch předcházejících letech, jenomže tam to bylo úplně jiné, protože tady prostě ten brankář NHL byl, ale Josef Kořenář teď jasně ukázal, že je velmi kvalitní a že tyhle ty velké zápasy dokáže odchytat tak, že Češi z toho duelu odejdou jako vítězové, což je to hrozně důležité. On kdyby inkasoval ještě další dva góly, tak by